je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: za co bych stál.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,

Chtěl jsem dnes začít nějakou aktuální pralostikou, ale zapomněl jsem se podívat, která by to mohla být. A tak řeknu na úvod to, co jsem vymyslel sám a co podle mne stále platí. Oldies to je hudba, kterou prověřil čas a která nikdy nesklame. Zatím si stojím. Právě k poslechu Oldies vás zvu já, Jirka Tieftrunk, technicky podporovaný mladým a talentovaným mistrem zvuku Vojtěchem Dluhým.

To byl pohled do britské Top Ten přesně před 43 lety. Novinkou v ní byl hit skupiny Electric Light Orchestra Sweet Talking Woman. Je o nepolapitelné sladce mluvící ženě, která zřejmě nechce být nalezena. Vocoder, který měnil hlas do robotického zvuku, byl tehdy v módě. Nepíšete si ani o blues, ani o reggae, tak jsem se rozhodl, že pro větší pestrost pořadu vyberu něco sám.

7 hours on the 7 days on the 7 month, the 7 doctors say.

wash my clothes. I don't want you

Zaspíval vám Muddy Waters, průkopník chicagského blues, který se na jihu naučil napřed na harmoniku a potom také na kytaru. Do Chicaga přišel v roce 1943, oba songy mu tam na přelomu let 1953 a 54 složil Willie Dixon. Podle jejich názvů je jasné, že jsou to naprosté protipóly. Zatímco Hoochie Coochie Man je bezbřehá erotika, I just want to make love to you je prosba o lásku.

Zmínil jsem také reggae a vybral jsem britskou skupinu Greyhound. Black and White i Moon River jsou samozřejmě remakey, pozor, nikoliv cover verze, ten termín znamená něco jiného a používá se nevhodně. Bílý a černí, to je stále živé téma, jen dnes, aby si člověk už raději dával pozor na pusu. A pokud jde o Moon River, vybral jsem singlovou verzi, kterou nám často hrávala

Pavel Dovák dospíval původně filmovou píseň Žofie, text mu napsal Jiří Štajdl. Doprovázeli ho pánkovci a točer, řízený Josefem Vobrubou, vydal Suprafon jako B-stranu singlu v roce 1966. Anglický název písně What's New Pussycat na něm sice uveden není, ale je to tak známý hit, bodující tehdy v žebříčcích, že je skoro zbytečné dodávat, že vám teď zaspívá Velšan Tom Jones. What's new, pussycat?

do ucha song Laura. A to hlavně proto, že název originálu pokračuje slovy What's he got that I ain't got. To ain't mi naznačovalo, že to bude nejspíše americká angličtina a nemýlil jsem se. Autory té písně jsou manželé a country umělci Leon Ashley a Margie Singleton.

Lauro, vzpomeň si, co všechno jsem ti opatřil, spočítej šaty ve svém šatníku, máš moji šekovou knížku. Přesto si byla s jiným. Co on má a já nemám? Musí to být něco, bez čeho jsem se narodil. To zpíval Tom Jones a vy možná tušíte, co to může být. Do dvojice jsem přidal píseň Flower of Love, kterou zaspíval a se kterou v roce 1968 také bodoval autor Lori, už zmíněný Leon Ashley.

Mladým posluchačům její jméno možná už nic neříká, ale ti starší neomylně vědí, že právě dospívala Judita Čeřovská, a to píseň Dlouhá bílá noc. Doprovázeli ji Pankovci a Vlachův orchestr, textovala Jiřina Fikejzová, vydal Suprafon jako bestselleru singlu v roce 1966. Původně je to filmová melodie a v zápětí píseň, kterou jako první naspíval, a to velice úspěšně, Frank Sinatra.

Lépe to tehdy pro Franka Sinatru dopadnout nemohlo, singl s tou písní byl jedničkou po obou stranách Atlantiku. A bylo to v době působení mnoha rockových skupin a solistů opravdu pozoruhodné. Prostě silná popová melodie a bezchybný pěvecký výkon si své posluchače vždy najdou. Teď něco podle hudebního kalendáře, vybral jsem 16. říjen a Tuzemsko.

16. října 1984 zemřel trumpetista, malíř a zpěvák Jiří Jelínek, proto jsem zařadil jeho a Kubernátův klobouk vekřový. Ve stejný den se v roce 1934 narodil hudebník, skladatel a aranžér Zbyšek Bitmar. Potkal jsem ho v rozhlase jen jednou a zeptal jsem se ho tehdy, co je to za zajímavý nástroj v jeho písničce Holka jako lusk. Mrkl na mě, usmál se a řekl, pěkné, že? No, to je pikola.

Porovnávám po třetí, Pavel Bobek zaspíval píseň Vzduch, který dýchám. Doprovázela ho studiová skupina řízená Františkem Ringem Čechem, vydal Panton v roce 1977 a to na EP desce. Autorem textu je Jan Krůta, nevím jak vám, ale mně v něm chybí to podle mne důležité, co slyším v originálu The Air That I Breathe skupiny The Hollies. Nějak konkrétněji to anglické And I Love You.

Připomínám, že jsem vytvořil databázi u nás známých instrumentálek. Chcete-li nějakou slyšet, ale neumíte ji pojmenovat, zkuste mi napsat číslo od 1 už do 583, třeba se trefíte. Můžete mi také poslat svůj tip, která by v tom seznamu neměla chybět. A protože přesně před 50 lety zemřel Gene Vincent, mám tu teď jeho Lotta Lavin z roku 1957.

Pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerla 2, 702 00 Ostrava, na e-mailovou oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Mluvil jsem o instrumentálkách, na závěr tu jednu mám. Američana Ella Hurta a jeho hitový remake z roku 1965 Fancy Pants. Mějte se hezky a dávejte pozor, nenachladněte, po svaté Tereze už prý mráz po střechách leze.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
6: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
5: Ano, podzim hezký. Podzim.
6: Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
5: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách a řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes, už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: No, já se moc těším, protože sáhneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa a hafana jak malá kráva a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživila až knižních a člověk přemýšlel, že je zná,
1: ale
0: že je
1: nepůjde.
0: Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jaksi eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo Tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známí tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co, jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo? Protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu.
0: Ale tak jak se to naučíš? Ty oči jsou
1: to se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, ne, zornice, barva je stejná.
1: Ne,
0: tak
1: ne,
0: co
1: ne,
0: měníš? Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: To, no, já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budinová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským, scénka na P. Zase tam bude dominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Obavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlasech zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak prima.
5: Takže vám zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Jo, ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: Zdravíme vás oba, zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím příznaky plížící se pohromy.
8: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
9: Přesně. Příznaky. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. Ach. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomění.
8: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
9: Přestávám pít.
8: Podle pravdy.
9: Přestávám pít. Přesto.
8: Přesto.
9: Presto. Pianissimo. Promiňte, pitalština. přesto potíží přibývá.
8: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
9: Telefon.
8: Pardon. Primářka Pavla Pisklavá. Patriku, pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Patriku, pusinku. Pátek popolední. Pusinku. Proč posloucháte?
9: Bude písat.
8: Pokračujte, prosím.
9: Polikám prášky. Prášky. Panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
8: Poslední pomazání, pane Plecity. Předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
9: Perspektivné potíže, paní primářko.
8: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
9: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechlozní písmeno, to P, no, že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný,
2: podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval. Na začátku Jirka je s námi taky zažil, takže ví, ano, že to ano. Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásné.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste-li tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně. A ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku. Výborně. Bude to na tebe. Tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál. Váš

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humor jada v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek, jak byl zanebe, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla a říká, ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, vy tady něco točíte, kde máte ty kamery? Já říkám, jaký kamery? Ty, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevěřila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky
3: no, takový,
4: stroj?
3: No takový padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Co taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš ty recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. A ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluji, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hřejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, já mám 4 TT.
4: No.

0: takhle normální stánka, OK, ale tady prostě... čtyřikrát jsem byl u šípa.
1: No,
0: víš, jasno. Tak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to ano, nejde.
1: No tak jako,
0: no, to ne.
1: Můžeš to říct, když tak to vytříneme. No, kolik je u tebe jedna palečinka?
0: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem mi dal za 90.
1: Za 90?
0: No, to je lidová cena.
1: No.
0: S marmeládou za 70. Hmm. A přišla paní, já nejich zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem mi 90, protože byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
1: 90.
0: Ale jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
2: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
3: Palačinky, no.
2: Dělal jsi je někdy? Nebo máš
3: ne. Moje bábinka dělala úžasný palačinky. Já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne, že bych jako
2: se
3: holdoval.
2: Se přikláněl k té chuti?
3: Úplně jsem nepropadl, ale jo. Jako něco si dopřeju. Ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem. A teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, nebyla vůbec báječná kuchařka.
2: Vidět moje Prahu. Bábink.
3: No?
2: Aha, večerní.
3: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
2: Ne, já myslím, že přesto byly noviny. Možná to je u některého těsta
3: možná,
2: se říká,
3: že jsem si nevšim.
2: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny. No.
3: Říká se, proč se to musí tahat.
2: Ano,
3: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
2: Když už jsme u jídel, tak prosím vás, pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
3: Ano.
2: Richard Genzer, když ano. Se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
3: to určitě,
2: nějaká práce s ním, to určitě,
3: tak já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
2: No,
3: to vlastně ještě...
2: ty barevné přiléhavé kraťásky.
3: Tohle mi nějak nevytanulo na mysli, ale...
2: Svítivě žlutý nebo zelený.
3: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě, jako když se, oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost se na ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších, a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost ho poslouchat, no.
2: Poklona tedy pro Richarda Genzera může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104. Humor mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genzera s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
4: Těšíme se. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat, tak nám poraďte, tedy Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas, povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás
3: no,
2: taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře. Zapsáno a děkujem. Díky. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím, zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka, já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano. Dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem. Díky.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět.
5: No.
6: Ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. Jo? Takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: ptají. Já jsem si tady přinesl takový od tazatelky takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: Co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnoubení, jo? A to už bych toho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívejte se, já pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
6: Já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotného. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtenštejna?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. No. Sám, teď to, Karle, úsměv napsaný, úsměv.
2: Ano. Teď, prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán, a ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky jsi ve své době třeba hlasatelsky odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik. Jako, tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na no, měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl. Poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii. Ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem, a říkám si, co kdybychom prodělali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten ptáčníku. Dobrý den, Ivan Patriku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: Od teďka se skutečně můžete ptát odpovídat na všecko, na kterékoliv otázky, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím, pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal, a hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupý, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupý, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady
6: tam
5: východ?
6: A tam.
5: Děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba nějaký vtípek ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitý gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Novému centrálnímu stavebnímu úřadu můžou chybět tisíce úředníků. Liberečtí kriminalisté zadrželi falešného kurýra investic. Cenový strop na benzín dnes v Česku mírně klesne, u nafty naopak vzroste. A čekejme zpočátku mlhavo, postupně bude oblačno až zataženo a teploty vystoupí jen do 15 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. Nová centralizovaná soustava stavebních úřadů, která má začít naplno fungovat od ledna 2028, se bude zřejmě přinejmenším na začátku potýkat s nedostatkem vyškolených úředníků. Většina stavebních úřadů nyní spadá do působnosti obcí a ne všichni úředníci je budou ochotni opustit, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
2: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba jedna polovina by přejít měla.
0: Aby nová soustava stavebních úřadů fungovala, bude podle Mrázové potřebovat minimálně 4000 vyškolených lidí. Bez problémů jich ale podle odhadů ministerstva přijde jen zhruba třetina. Rezort se proto podle ní snaží současné úředníky stavebních úřadů přesvědčit k přesunu a také připravuje na příští rok náborovou kampaň. Liberecká policie zadržela muže, který vybíral od lidí peníze pod záminkou o falešných investic. 23-letý cizinec je nyní ve vazbě. Muž kontaktoval ženu s nabídkou výhodných investic. Na třech schůzkách od ní vybral přes 2 miliony korun. Ženě začala být investice podezřelá a zavolala policii, říká policejní mluvčí Iva Martinková.
3: Poté, co žena již třikrát předala obálku plnou peněz kurýrovi a žádné zhodnocování investiční účet s vysokým výnosem neviděla, rozhodla se při čtvrté výzvě k investování financí kontaktovat policii. Ta následně kurýra dopadla a předání peněz zabránila.
0: Muž pracoval s promyšleným podvodem na několika místech v republice. Hrozí mu trest až 5 let vězení. Developer chce v Novém Městě pod Smrkem ve Frýdlantském Výběžku postavit nové obchodní centrum. Informoval o tom starosta Petr Černica z Hnutí ANO. Několik hal s obchody má vzniknout poblíž bývalého továrního areálu, kde je teď jiný soukromý investor staví obchod s potravinami. Stavba obchodního centra by mohla začít příští rok. Maximální povolená cena benzínu dnes mírně klesne. Litr mohou čerpací stanice prodávat nejvíce za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než ve středu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupl o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravena úpravu obhájit.
1: Počasí.
0: Dnes se zpočátku budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, postupně se ale rozpustí a očekáváme oblačno, přechodně skoro zataženo. Teploty 12 až 15, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměříme kolem 10 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 2. třídy 294 v Dolní Rokytnici nad Jizerou se kvůli opravě mostu projíždí Kevadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 5. hodině. Dobrá zpráva, a to si myslím, je potřeba zmínit hned na začátku, tak to je pohled do kalendáře. Už se totiž nacházíme v druhé polovině pracovního týdne, tak je to hned o něco blíže k víkendu. Vítáme vás tedy u čtvrtečního ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu vás 4 minuty po 5. hodině zdraví Martin Kolín. A co nás čeká za okamžik, je to cesta do Liberce, kde začala stavba soukromého Alzheimer centra Machnín. Jde o areál bývalého očního sanatoria, který před 2 lety město Liberec prodalo, a to za necelých 21 milionů korun. To nejdůležitější, kdyby mohlo být hotovo. Nejen to se dozvíte za okamžik v dnešní první reportáži. Dobré ráno.

0: podstatě trochu motivační píseň na začátku našeho vysílání, to nic, jak zpívala Maria Rotrová 10 minut po 5. hodině a to během 15. října. Přesná polovina měsíce a teď už tedy druhá polovina pracovního týdne nám tedy pokračuje i na vlnách Českého rozhlasu Liberec a to pohledem do libereckého Machnína. Kapacitu lůžek pro lidi s Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí má na Liberecku rozšířit právě nové Alzheimer centrum v Machníně. Provozovat ho bude soukromá společnost Senevida. Kapacita zařízení bude 150 lůžek. S dokončením se počítá na jaře 2028. Moderní budova vznikne na místě, kde stála ještě nedávno bývalá dětská oční léčebna. Ta ale ukončila provoz krátce po revoluci. Od té doby historická vila jenom chátrala.
1: Ta vila už nešla zachránit a byla v takovém stavu, že už jako její rekonstrukce byla v podstatě nemožná.
2: Zdůvodňuje demolici Michal Kunert ze společnosti Dolce Vita Development.
1: Místo ní bude nově Alzheimer centrum s kapacitou 150 lůžek. V druhé etapě by měl vyrůst domov důchodců s kapacitou 125 lůžek a z domova správce by měla vzniknout chráněná kavárna. Ten domov správce s tou kamennou hradbou bude vlastně jediný historický prvek, který zůstane.
2: Areál bývalé oční léčebny i s přilehlým lesoparkem prodalo město Liberec za 21 milionů korun. Přesto nechce ztratit vliv na to, jak ho soukromá společnost využije, říká náměstkyně primátora Martina Teplá, zvolená za hnutí ANO.
3: Máme uzavřené memorandum o tom, co vlastně tady se bude dít. I město, přestože ten pozemek už není jeho, tak vnímá tuto lokalitu jako velice důležitou, protože do roku 2035 bude nárůst třetinový občanů 75+. My samozřejmě na městě Liberec máme taky plánovanou přístavbu domu seniorů na Františkově, ale každá ta kapacita nám pomůže. Jo. Máme plus minus 600 žádostí nějakým jakoby pořadníku.
2: Provoz Alzheimer centra bude zajišťovat společnost Senevida. Podle její provozní ředitelky Lucie Zajícové nabídne zařízení kolem 90 pracovních míst.
4: Budou to vlastně pracovní příležitosti typu zdravotnický personál, to znamená všeobecné sestřičky, praktické sestřičky, pracovníci v sociálních službách, samozřejmě management toho centra, vrchní sestra, administrativní pracovník a podobně, takže cirka 90.
2: Senevida už má s provozem Alzheimer centra zkušenosti. Jen v okolí Liberce provozuje 3 taková zařízení.
4: Jeden domov je přímo v Liberci, jeden domov je v Minkovicích, hned u Liberce a jeden domov je na Sichrově.
2: Výstavba centra v Machníně už je v plném proudu. Stavební stroje teď připravují terén pro založení základů, přibližuje Michal Kunert.
1: My jsme 5. října dostali stavební povolení a předpoklad je, že teď do 2 let bude v provozu to Alzheimer centrum a když všechno dobře půjde, tak nejpozději do roka bychom rádi zahájili stavbu toho domova důchodců.
2: Provozovatel zároveň vyjednává o zařazení obou domovů do sítě základních sociálních služeb, které jsou hrazeny z veřejných rozpočtů. Jednání jsou ale zatím na začátku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ráno v Libereckém kraji skutečně chladné, jen doplňme, že ještě během rána a dopoledne se budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se většinou budou během dopoledne postupně rozpouštět. Jinak očekáváme oblačno přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách teploty mezi 9 až 12 stupni a k tomu slabý proměnlivý vítr. Biometeorologická předpověď dnes na dvojce, tedy na středním stupni zátěže.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Po písni Katarze se můžeme na vlnách Českého rozhlasu Liberec alespoň na okamžik přesunout k odpolednímu vysílání. I po dnešní 13. hodině totiž nabídneme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala dnes a na co se bude ptát?
1: Gólman, který chytal v Praze, Petrohradu, na Kypru i za slovenskou reprezentaci. Kamil Čontofalský má ve své sbírce ruský titul i triumf v poháru UEFA. A dnes už své zkušenosti předává další generaci brankářů. Zároveň se objevuje v roli fotbalového komentátora. Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.

0: Jak se v některých ski areálech připravují na nadcházející zimní sezónu? Nejen to se dozvíte ve zprávách Lídy Routové.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Skončila omezení na rychlostní silnici číslo 35 v okolí Hodkovic nad Mohelkou kvůli stavbě nového.

0: U mostu. Ten je ode dneška v provozu. Více než 1100 lidí se letos přihlásilo do Liberce na Univerzitu třetího věku. Jde o rekordní počet studujících za posledních 30 let. Nižší teploty umožnily v některých skiareálech výrobu technického sněhu. Zasněžovat začaly na Ještědu, v Harachově, Rokytnici nad Jizerou a ve středních Čechách na Monínci. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Bulharská policie vyšetřuje žhářský útok na pozemní vysílače americké satelitní sítě Starlink nedaleko hlavního města Sofie. Poslance o tom informoval bulharský premiér Rumen Radev, který zároveň vyzval k trpělivosti, než se případ vyšetří. Opozice ale tvrdí, že to byla sabotáž, za kterou stojí Rusko, a stěžuje si, že vláda mlčí. Po ránu jsou místem mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, ta vydrží místy i dopoledne, postupně by se ale měla rozpouštět a čekejme oblačno, přechladně až skoro zataženo. Odpolední teploty mezi 12 až 15, tam, kde se udrží nízká oblačnost a mlhy, jen 10 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ulice Západní mezi křižovatkami ulice Revoluční a Jedlová v Jablonci nad Nisou je uzavřena. Dělníci tam pracují na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Řidičům tady v 5 hodin a 32 minut přejeme šťastnou cestu a vám tedy našim posluchačům samozřejmě příjemný poslech a pokud možno poklidný čtvrtek. Připomeňme i datum v kalendáři 15. října a společně se budeme moci s tímto datem trochu vrátit do historie. Ze stávky v Národním divadle až mezi nejlepší orchestry světa. Taková je totiž historie České filharmonie, která dnes slaví 125 let od svého prvního samostatného koncertu. Jak se tedy z volnočasového spolku z roku 1894 stal světový hudební fenomén. To se dozvíte už za okamžik v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.

0: 8 minut po půl šesté přejeme dobré ráno a k tomu se budeme moci zaposlouchat, a to konkrétně tedy na nezaměnitelný zvuk, podívat se na vyprodané světové sály a také součást národní kultury. To je dnes totiž Česká filharmonie. Málo kdo však tuší, že u jejího vzniku stál charitativní spolek hudebníků, kteří výtěžkem z koncertů podporovali přestárlé kolegy, vdovy a sirotky. Na úplně prvním koncertě v roce 1896 stál v pražském Rudolfinu před tělesem samotný Antonín Dvořák a oddirigoval Novosvětskou symfonii. Tehdy šlo ale pořád jen o spolek hráčů z Národního divadla. Nezávislé hudební těleso vzniklo až o několik let později. Paradoxně v důsledku vyhroceného sporu a stávky proti novému šéfovi opery Karlu Kovařovicovi.
1: Karel Kovařovic ty hudebníky stávkující asi poměrně překvapil, protože jim všem dal promptně výpověď.
2: Vypráví muzikolog Petr Kadlec.
1: Což tedy skutečně nečekali a začal sestavovat úplně nový operní orchestr. Samozřejmě vztahy zaměstnavatelé, zaměstnanci nebyly ještě tehdy tak dokonale vymyšlené, jako je dneska. Dneska by to tak snadno a rychle samozřejmě Kovařovic udělat nemohl, ale tehdy se to prostě stalo.
2: Podle Kadlece neměla taková situace v rámci Evropy obdoby. Svůj premiérový koncert Česká filharmonie odehrála 15.10. na pražském Žofíně pod taktovkou šéf-dirigenta Ludvíka Čelanského. Během dalších 69 dnů pak hudebníky čekalo na 49 vystoupení po celé zemi. Špičkovou hudbu tak poprvé přivezli i do řady českých regionů. Aby orchestr vůbec finančně přežil, hrál na zájezdech v Rusku i štamgastů ve Smíchovském pivovaru. Zlom nastal v roce 1919 s nástupem šéf-dirigenta Václava Talicha. V roce 1929 vzniká vůbec první hudební nahrávka.
3: Česká filharmonie, toť slovo tělem učiněné, toť činorodá práce, která se nestydí raději udělat omyl, než by se ztrácela v obznešené libomluvě či v pohodlné kulturní švejkovině.
2: Takový vztah měl Talich k filharmonii na sklonku první republiky. Během druhé světové války pak musela hrát třeba i k narozeninám Adolfa Hitlera. Následně 23-letý Rafael Kubelík narychlo převzal velké turné po Anglii a Bruselu. Ještě před odjezdem čekal orchestr koncert pro domácí publikum. Na generální zkoušce ale vše nešlo podle plánu.
4: Jeden člen orchestru vystoupil a řekl: milý pane Kubelíku, když takhle dirigujete, tak nemůžeme vůbec hrát. Měl jsem strach, co se stane večer. Byl jsem prostě zoufalý. Tak jsem se šel projít v Vltavě, byla neděle, slunce, modrá obloha a já jsem šel a přemýšlel jsem. A najednou mi napadla myšlenka mého otce. Nesmíš se dát vést nenávistí, mrzutostí a násilím. Chceš-li něčeho dosáhnout, dosáhneš toho jen láskou. Bylo mi docela jasné, co musím dělat a jak musím dirigovat. Přišel jsem na koncert. Členové orchestru možná čekali, že začnu nějak v hněvu. Přišel jsem však naopak radostný a přátelský. Pojďte, děti, pojďte, hrajme, dělejme dobrou hudbu. A najednou se vše podařilo.
2: Vzpomínal Kubelík v rozhlasovém rozhovoru natočeném z emigrace v roce 1948. Z té se vrátil o 42 let později, a to rovnou za dirigentský pultík hudebního festivalu Pražské jaro, které před lety založil. Prestiž České filharmonie upevnil Jiří Bělohlávek. Na jeho odkaz navázal současný šéf-dirigent Semjon Byčkov. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V ranních a také dopoledních hodinách v Libereckém kraji očekáváme místy mlhy nebo nízkou oblačnost, která případně bude následně během dopoledne postupně mizet. Jinak očekáváme oblačno přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia při déle trvající mlze nebo právě nízké oblačnosti jen ale kolem 10 stupňů Celsia. A na horách dnes naměříme mezi 9 až 12 stupni. K tomu slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď na dvojce, tedy na středním stupni zátěže.
2: Přeji hezký den. Dovolte mi dotaz. Posloucháte rádi naší stanici? Chtěli byste se podílet na vysílání a přidat se do našeho týmu? Právě teď hledáme moderátora na víkendová vysílání. Pokud máte svoje zaměstnání a chtěli byste občas o víkendech moderovat, dejte nám vědět. Důležitá je alespoň minimální praxe, bezchybný hlasový projev, nebýt technický analfabet a mít smysl pro týmovou práci. Samozřejmě vás vyzkoušíme, za to nic nedáte. Napište nám motivační dopis na liberec@rozhlas.cz a přidejte životopis. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na okamžik jsme se v našem vysílání vydali i na západ Čech, a to za skupinou Mandraže s písní Motýly, kterou jsme nabídli 9 minut před 6 hodinou. A v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec budeme moci připomenout trochu historická data. A začneme u příběhu. Jeho život totiž začal v Londýně 16. dubna roku 1947. Uzavřel se v neděli 11. října a k životním datům herce Jiřího Štěpničky, kterého teď připomeneme skrze náš archiv, musíme dodat ještě jednu skutečnost. Do 21 let úředně neexistoval. Kdy si nám k tomu řekl toto?
1: Já jsem získal rodný list, až když jsem si chtěl vzít mou nynější ženu, a ona přišla s tím, že to zařídí ona. Já jsem bydlel na Praze 2, ona na Praze 1. A ona přišla z toho matričního oddělení a říkala: Jiří, tohle budeš asi muset zařídit ty. No, tak jsem šel na to matriční oddělení a tam říkali: tak rodný list. Já jsem říkal: to já nemám. Jak nemáte? Já mám výpis z matriky z vyslanectví v Londýně. Ukažte. Hrabství Harrow, okres Middles. To pro nás neplatí. A já jsem dostal hysterický záchvat, že nejsem na světě ve svých 21 letech. A oni mě uklidňovali a říkali: no teď, tak vaše rodiče se jistě brali tady v Praze, tak běžte do archivu. A tam říkali: ale tady my nic takového nemáme, protože vaše rodiče se brali po telefonu Praha-Londýn. Ale pak jsem telefonoval svému tatínkovi do Karlových Var, říkám: tati, nemáš náhodou jako můj rodný list, nebo oddací list bych potřeboval, aby na nějakým základě mi mohli vystavit ten rodný list. A on říkal: teď ty víš, já na tyhle blbosti nejsem. No. A pak mi ale přišel, on jak byl výtvarník, tak z takového toho sešitu, z toho bloku, jak má takový ty kovový péro, takhle, tak z toho vytržený papír, ani to neodstřihnul. Tam bylo jeho rukou napsáno oddací list a tak dále, ty všechny ty nacionále, tohle. A v pravém rohu nahoře byl čtvereček, ještě tomu udělal takový ty zoubky. Tam bylo napsáno kolek 50 káče. A na tom byl ouřední beran. A na základě tohohle cáru papíru uznali na matričním oddělení, že jsem se narodil, že existuju, a vydali mi rodný list. A to mě provází celým životem.
2: No, hlavně, že víme, že jste na světě.
1: No, hlavně, že to vím já.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. V novém Alzheimer centru v Liberci Machníně by mohlo najít práci kolem 90 lidí. Německo zavádí plošně zákaz alkoholu na vlakových nádražích. Chce tím omezit násilné konflikty. A je mlhavo, postupně čekejme oblačno až zataženo a teploty jen do 15 stupňů. Tam, kde se udrží mlhy, naměříme jen 10. Zprávy jsou připravené a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte.
4: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo bude dělat míň.
5: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
6: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže. Že dobře pracovat.
5: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
7: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
5: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Celkem 150 lůžek má mít nové Alzheimer centrum v Liberci Machníně. Zařízení vzniká na místě bývalé oční léčebny uprostřed lesoparku. Provoz centra bude zajišťovat společnost Senevida, která už provozuje podobné Alzheimer centrum v Minkovicích u Liberce, na Sychrově a v České Lípě. Provoz centra v Machníně plánuje společnost od jara 2028. Podle provozní ředitelky firmy přinese i pracovní příležitosti.
8: Počítáme cirka 90 pracovních příležitostí a budou to vlastně pracovní příležitosti typu zdravotnický personál, to znamená všeobecné sestřičky, praktické sestřičky, pracovníci v sociálních službách, samozřejmě management toho centra, ředitel, vrchní sestra, sociální pracovník, administrativní, zaměstnanci provozu a podobně.
2: Cyklisté v České Lípě mohou od tohoto týdne znovu využívat single track na Špičáku. Oznámilo to vedení města. 3-kilometrovou trať opravili Českolipské městské lesy na začátku října. Trať single tracku pracovníci rozšířili a vysypali novým kamením. Na stezce je také nové značení, opravené informační tabule a stojany na kola. Na opravě stezky se kromě stavební firmy podíleli také žáci základní školy Špičáka v rámci prospěšných prací i klienti probační a mediační služby. Na německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem podle ní je zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoku na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádraží, restaurace a hospody.
3: Počasí.
2: Ráno a dopoledne se budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se většinou budou během dopoledne postupně rozpouštět. Jinak očekáváme až oblačno, přechodně až skoro zataženo. Teploty 12 až 15, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti jen kolem 10 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A uzavřené silnice 3. třídy mezi Brništěm a Velenicemi u Zákupa je to kvůli rozsáhlé rekonstrukci silnice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Čtvrteční dobré ráno s datem 15. října. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje také po 6. hodině. I v tomto čase vás od mikrofonu zdraví Martin Kolín. Řidičům přejeme šťastnou cestu. Pokud před sebou máte dnes jakékoliv povinnosti, tak k tomu hlavně přidáme přání úspěšně zvládnutého dne. Ještě ale budeme mít možnost vrátit se ke včerejšímu mezinárodnímu dni, konkrétně tedy mezinárodnímu dni elektroodpadu. A teď otázka na vás, byť tedy je relativně brzo. Víte, co všechno patří do směsného odpadu a co do červených kontejnerů právě na elektroodpad? Podle průzkumu agentury Ipsos nad tím totiž řada Čechů váha. Tak za okamžik uvedeme na pravou míru, poradíme a k tomu právě připomeneme Mezinárodní den. Dobrý poslech a dobré ráno.

0: Petr Spálený a s ním další úvod dobrého rána, respektive úvod další vysílací hodiny. Aktuální čas tedy 11 minut právě po 6. A k tomu i pohled na zajímavou statistiku. Češi si totiž oblíbili nakupování takzvaných fast tech produktů. Jde o levnou elektroniku z internetu, která ale příliš dlouho nevydrží. Lidově elektrošunt. Podle nového průzkumu agentury Ipsos ji loni nakupovalo asi 78% lidí a víc než polovině z nich takový výrobek nevydržel ani půl roku. Problém pak nastává při likvidaci. I elektrošunt má totiž skončit v elektroodpadu a to se často neděje.
1: Tady už stojíme u jednoho z kontejnerů na elektroodpad. Uvnitř vidíme například pračku, sušičku, mikrovlnovou troubu, vysavač a nebo sporák.
2: Říká za pražské služby Alexandr Komarnický. Češi sice třídí elektroodpad ve velkém, někdy jim ale dělá problém rozlišit, co všechno ještě do červeného kontejneru patří a co už ne. Všímá si toho Roman Tvrzník ze společnosti Elektrovin, která v Česku provozuje asi 12 000 kontejnerů na elektroodpad.
3: Patří tam věci, o kterých by člověk ani neřekl, že jsou elektroodpadem. Takovým klasickým příkladem jsou jednorázové cigarety, dalším jsou různé hračky, různé svítilny malé, powerbanky.
2: Mezery Čechů ukázal i zářijový průzkum, který si společnost nechala zpracovat od agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Hned 41% z nich nevědělo, že do elektroodpadu patří právě jednorázové elektronické cigarety. A třeba takové vánoční světelné řetězy by tam správně zařadilo jen 28% respondentů.
3: Řeší to tak, že to hodí do popelnice, no, z větší části. Polovina lidí v podstatě řekla tohle. No.
2: Takzvané fast tech výrobky, tedy levnou elektroniku, která dlouho nevydrží, si přitom loni koupilo alespoň 78% dotazovaných. Nejčastěji je pořizují na asijských online tržištích, což samo o sobě může být problematické. Na výrobcích by měl být vždy znak, že patří do elektroodpadu. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy ale u takových výrobků nebývá.
4: Problém výrobků z čínských tržišť je v tom, že často nejsou správně označené, není na nich uvedeno, že je to například elektroodpad, což může způsobovat velká rizika při zpracování směsného odpadu. Nejsou tam často pokyny k tomu, jak výrobky recyklovat.
2: Čísla jsou přesto pozitivní. Zatímco v roce 2006 vytřídil každý Čech v průměru 2 kg elektroodpadu, v roce 2024 už to bylo téměř 18 kg. Říká obchodní manažer společnosti Rema System David Chytil.
5: Když se na to podíváme v rámci nějakých procent, jsme na míře sběru kolem 67% a cíl evropský, který nám legislativa ukládá, byl 65%. Takže můžeme říci, že jsme v roce 2024 poprvé splnili evropský cíl.
2: Pro srovnání, Evropa se jako celek pohybuje ve sběru elektroodpadu okolo 40%. Podle odborných firem by rozdíl mohl být ještě výraznější. V Česku by pomohl ještě větší důraz na osvětu mezi dětmi školního věku. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních a dopoledních hodinách očekáváme v Libereckém kraji místy vlhy nebo nízkou oblačnost. To se ostatně bude během dopoledne postupně rozpouštět, jinak očekáváme až oblačno, přechodně skoro zataženo. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia při déle trvající mlze, anebo právě nízké oblačnosti jen kolem 10 stupňů. K tomu slabý proměnlivý vítr a biodnes na dvojce, tedy na středním stupni zátěže.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: byla pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon

jadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.

0: Jak to vypadá s letošní úrodou vína? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Dobrého rána, které chystá Lída Jiroutová.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Liberci začíná největší vzdělávací veletrh na severu Čech Eduka. Představí se na něm desítky středních škol a firem. Veletrh je určený hlavně deváťákům, kteří se rozhodují, kam dál na školu. Nabídku tam najdou ale i lidé, kteří hledají novou práci nebo chtějí změnit zaměstnání. Developer chce v Novém Městě pod Smrkem ve Frýdlantském Výběžku postavit nové obchodní centrum. Informoval o tom starosta Petr Černica z Hnutí ANO. Několik hlas obchody má vzniknout poblíž bývalého továrního areálu. Ještě dnes se můžou lidé hlásit do tradiční soutěže kunratické jam parády. Informovala o tom obec Kunratice na svém webu. Vzorky domácí marmelády, džemu a povidel lze odevzdávat na obecním úřadu v Kunraticích nebo ve Frýdlantském.

0: vídlanském obchodě Dárky od Laťky. Letos bude asi o třetinu míň vína. Úrodu poničilo sucho a extrémní horka. Výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček ale uvedl, že na ceně by se to projevit nemělo. A to kvůli tlaku globálního trhu a přebytku vína z předchozích let. Fotbalisté Bohemians zvítězili v dohrávce 6. kola šance ligy nad Mladou Boleslaví 1-0. V tabulce se tak dostali na 9. místo a třetí Spartu ztrácí jen 3 body. Středočeši zůstali na 4. příčce. Po ránu jsou místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, ta vydrží místy i dopoledne, postupně by se měla ale rozpouštět a bude oblačno, přechodně až skoro zataženo. Odpolední teploty čekejme mezi 12 až 15, tam, kde se udrží nízká oblačnost a mlhy, vystoupí jen na 10 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče ulice Daliborova v Liberci, kvůli stavebním pracím uzavřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik tedy další zprávy dobrého rána, která přichystala Lída Jiroutová. 6 hodin 32 minut a i v tomto čase vás zdraví Český rozhlas Liberec. Za okamžik společně budeme mít možnost probrat další aktuality libereckého kraje, tak jak je dobrým zvykem, a samozřejmostí bude také cesta za těmi vůbec nejmenšími. Opět zamíříme za předškoláky a společně s nimi budeme mít možnost před 7 hodinou připomenout Světový den. Jaký konkrétně? To se v dobrém ránu při čtvrtku 15. října dozvíte právě v závěru vysílací hodiny.

0: legendární George Harrison na začátku další části našeho ranního vysílání, teď už tady 9 minut po 6:30, kdy můžeme nabídnout další pohled do Libereckého kraje a vydáme se do Harrachova. Připomínáme, že tamní lékárna je právě dnes z provozních důvodů uzavřena. Nejbližší lékárna je poté v Desné nebo případně v Rokytnici nad Jizerou, pokud tedy bude potřeba. Přesunout se můžeme v tomto momentě s dnešním datem i myslím si do Lomnice nad Popelkou. Právě dnes tam totiž můžete v místním zámku navštívit první přednášku, a to na téma Valdštejnové z cyklu Majitelé Lomnického zámku. Přednášet bude kronikářka paní Lenka Morávková a začátek je stanovený na 17. hodinu. Na akci následně vstupné 80 korun. V případě, že byste ještě dnes vymýšleli nějaký program a v ideálním případě se nechtěli stresovat počasím.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnešní maxima mezi 12 až 15 stupni při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti jen ale kolem 10 stupňů. Takový výhled tedy máme zatím na čtvrtek 15. října v Libereckém kraji. Doplňme, ráno a dopoledne se budou právě vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se ale budou většinou během dopoledne postupně rozpouštět. Jinak očekáváme až oblačno, přechodně skoro zataženo. Biozátěž dnes na dvojce, tedy na středním stupni zatížení, a k tomuhle slabý, proměnlivý vítr. Český rozhlas Liberec přeje dobré ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: kalendáři 15. října a právě dnes to vychází na Světový den mytí rukou, který se připomíná od roku 2008 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN. Vědí předškoláci, proč si máme mít ruce a kdy je důležité to udělat? Na to se jich ptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Jak se správně míjí ruce?
2: Mýdlem a vodou, že si takhle uděláš tohle a pak budeš mít úplně čistý ruce.
1: Proč musíme používat mýdlo?
2: Protože aby tam nebyly bakterie.
1: Jaké bakterie?
2: Bakterie dělají, že můžou kazit zuby a ještě někomu může být špatně.
1: Jak se správně míjí ruce?
3: Třeba máš na rušech bacilář a třeba to musí jít do koupelny a umýt si ruše mýdlem pořádně a pak si to smejt a pak budeš jaše a pak zase budou mít bašele a pak zase půjde do koupele a pak zase si umeje luše mejdlem a pak zase si umeješ.
1: Proč si musíme mít ruce?
2: Protože to mohly by tam mít bacily a kdybychom se jak strčili k puse, tak by nás mohlo bolet břicho nebo by nás mohlo bolet v krku, bolet zuby a nebo bychom měli odpalný nos.
4: Třeba když si neumyješ ruce, tak pak se ti může udělat špatně a mít rýmu.
1: Kdy si musíme mít ruce?
2: Když půjde

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nový obchvat Soboru na Českolipsku má měsíc zpoždění. Univerzita třetího věku v Liberci má rekordní počet zapsaných. V Česku dál pokračují povolební vyjednávání. V 5 krajských městech už je o novém vedení jasno. A čekejme zpočátku mlhavo, postupně bude oblačno až zataženo a teploty vystoupí jen do 15 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Dobré ráno. Po novém obchvatu Svoru na Českolipsku se řidiči projedou až o měsíc později. Původně měla být nová 2-kilometrová silnice hotová 16. října. Stavební firma ale požádala o prodloužení. Nový termín dokončení je tak 16. listopadu. Kvůli pokračující stavbě je dál zavřená silnice ze Svoru do Šluknovského výběžku, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Aktuálně pokládáme poslední vrstvy asfaltu, osazujeme svodidla a dokončujeme oplocení. Trasa překonává převýšení 100 metrů, proto řidiči ve směru na Rumburk využijí téměř kilometr dlouhý stoupací pruh. Součástí stavby za téměř 500 milionů korun je také 7 mostů, podchod pro pěší a ekodukt pro zvěř.
0: Více než 1100 lidí se letos přihlásilo do Liberce na univerzitu třetího věku. Jde o rekordní počet studujících za posledních 30 let, informoval mluvčí Radek Pirkl v tiskové zprávě. Největší zájem byl tradičně o kurzy Přemyslovci v křesťanství, česká architektura a kresba a grafika.
3: Technická univerzita v Liberci nabízí 78 kurzů. Letošní novinkou je kurz Český rok v přírodě. Na tyto kurzy se můžou hlásit lidé starší 50 let. Nejstarší studentce je 98 let. Univerzita třetího věku vznikla na Technické univerzitě v Liberci v roce 1998. Dnes funguje pod Centrem celoživotního vzdělávání. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Severočeské muzeum v Liberci získalo archiv architekta Zdeňka Zavřela. Ten v Liberci působil v 60. a 70. letech v ateliéru Sial pod vedením Karla Hubáčka, autora Horského hotelu a vysílače Ještět. Po emigraci pracoval Zavřel převážně v Nizozemí. Je autorem například Českého kulturního centra v Paříži, Vrcholové stanice a České boudy na Sněžce nebo přestavby nizozemské ambasády v Praze. 14 let vedl také Fakultu architektury na ČVUT v Praze. V 5 krajských městech z 13 už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. V Ústí nad Labem včera vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že povládne samo. Primátorem se stane jeho nezávislý lídr Tomáš Vohryska. Hnutí ANO tam tak po 8 letech vládnutí skončí v opozici. Dohodnutá koalice už je taky v Karlových Varech, Olomouci, Liberci, Plzni a Hradci Králové. Naopak ve Zlíně se povolební vyjednávání po včerejšku vrací na začátek. Nový blok tam vytvořili kandidátky Společně pro Zlín, ODS a Zlín srdcem s Piráty. Pokračovat dnes budou taky jednání v Praze a Brně.
1: Počasí.
0: Dnes se zpočátku budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, postupně se ale rozpustí a očekáváme oblačno přechodně až skoro zataženo. Teploty 12 až 15 při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměříme teploty kolem 10 stupňů a na horách teploty mezi 9 až 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. V Jablonci nad Nisou opravují ulici Březová. Až do 20. prosince tam neprojedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už tedy pár minut po 7. hodině čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje a my vás zdravíme u poslechu a také do nového dne. Společně se budeme moci věnovat také fotbalu, a to konkrétně tomu evropskému. Fotbalisty Jablonce totiž čeká účinkování v konferenční lize, a to konkrétně zápasem ve Freiburgu. Ten my nastíníme právě už za okamžik, a to v další reportáži našeho ranního vysílání. Na dálku budeme samozřejmě fandit, držet palce, aby to dopadlo. A to nejen pro Jablonec, ale i pro český fotbalový koeficient.
1: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Tak toho cestování na začátku další vysílací hodiny, teď už tady 13 minut po 7 jsme měli relativně dost, nejenže jsme se vydali do Švédska za skupinou ABBA, teď nás také čeká cesta do Německa. Fotbalisty Jablonce, respektive je, totiž čeká na úvod hlavní fáze konferenční ligy právě ve čtvrtek duel na hřišti Freiburgu. V historii najdeme jen jednoho českého hráče, který oblékal dres obou klubů. Záložník Václav Pilař byl spokojený jak na severu Čech, tak na hranicích Německa s Francií. A Švýcarském.
1: Jablonec je taky takovej menší rodinný klub a Freiburg je taky. Rozdíl je v těch fanoušcích, protože Freiburg, ty lidi jsou totálně jako oddaný, neříkám, že ve Blonci ne, ale prostě fanoušci a ta náštěvnost a láska k tomu klubu, vlastně k té Bundeslize je úplně jiná.
2: Porovnává fotbalista Václav Pilař dva kluby, ve kterých hrával, Jablonec a německý Freiburg.
1: Freiburg byl krásný klub, krásné město a na Freiburg vzpomínám mý kariéře strašně moc. Hodně lidí mi tam přirostlo k srdci.
2: Pilař ve Freiburgu hostoval z Wolfsburgu od července 2013 do konce června 2014 a vinou zdravotních problémů odehrál jen pouhých 9 zápasů. I tak si ho ale tehdejší trenér Christian Streich pamatoval i po letech.
1: Jsem tam přijel a on mě viděl a zastavil trénink a šel za mnou a objal mě. To bylo strašně takový silný okamžik můj, skoro brečel, protože ví, čím jsem si prošel.
2: Například jen během té jedné jediné sezóny ve Freiburgu si Pilař po doléčení přetrženého skříženého vazu v koleni stihl následně ještě natáhnout postranní vazy v kotníku.
1: Freiburg byl klub, který mě hodně přirost k srdci a Freiburg na mě zanechal velký dojem, velkou stopu a teďka jim fandím. Když je zápas v televizi v Freiburgu, tak znám celou sestavu, vím přesně, kdo jak hraje a sleduje od té chvíle, co jsem odešel, takže mám o nich velký přehled.
2: Tvrdí v současnosti záložník Bohemians Václav Pilař.
1: Jsou tam vlastně hráči ještě, se kterými jsem hrál, Ginter stoper a Ginter levý obránce vlastně. To jsou takový stálice Freiburgu a jejich největší ikony a vlastně Vincenzo Grifo, který to je desítka Ital, který je opravdu fotbalista jako kráva, takže na něho se taky strašně rád koukám.
2: Pilař zná velmi dobře i trenéra Freiburgu. Od března 2024 totiž německý klub vede jeho bývalý spoluhráč Julian Schuster.
1: Pamatuju si, jaký to byl skvělý kluk a myslím si, že v té kabině ve Freiburgu byl to takovej jakoby mentor.
2: Václav Pilař rád vzpomíná nejen na Freiburg, ale i na dvě sezóny na severu Čech mezi létem 2020 a 2022.
1: V Jablonci se ke mně chovali hezky a já musím říct, že tam v Jablonci jsem znova nastartoval svoji kariéru naplno.
2: I přes množství zdravotních problémů záložník Václav Pilař v kariéře pokračuje v dresu Bohemians i ve 38 letech. Tomáš Petr.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno a také dopoledne ještě místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se většinou budou během dopoledne postupně rozpouštět. Jinak očekáváme oblačno, přechodně až skoro zataženo. Teploty dnes ty nejvyšší mezi 12 až 15 stupni při déle trvající mlze, anebo právě nízké oblačnosti jen kolem 10 stupňů Celsia. A k tomu slabý, proměnlivý vítr.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou taky pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Liberecká policie zadržela muže, který vybíral od lidí peníze pod záminkou falešných investic. 23-letý cizinec je nyní ve vazbě. Muž pracoval s promyšleným podvodem na několika místech v republice. Hrozí mu trest až 5 let vězení. Cyklisté a turisté v Raspenově na Liberecku můžou využívat nové odpočívadlo s dobíjecí stanicí. Odpočívadlo se nachází v rekreačním a sportovním areálu Smědá. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. V Bruselu začíná dvoudenní summit Evropské rady. Na programu bude například 7letý rozpočet Evropské unie. Irské předsednictví o víkendu navrhlo jeho snížení oproti původnímu návrhu komise o 8%. Pro některé státy jsou ale škrty stále nedostatečné. Po ráno jsou místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, ta vydrží místy i dopoledne, postupně by se ale měla rozpouštět a čekejme oblačno, přechodně je skoro zataženo. Odpolední

0: Teploty mezi 12 až 15, tam, kde se udrží nízká oblačnost a mlhy, naměříme jen kolem 10 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A už dárku na Liberecku na silnici 35 potkáte pomalu jedoucí vozidlo údržby. Až do 14 hodin tam budou kvůli sekání travních porostů uzavírány úseky v levém jízdním pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7:32 a za námi další zprávy. Hlídej Routové během čtvrtečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. A právě Český rozhlas Liberec vás i v tomto čase zdraví do nového dne. K tomu můžeme nastínit program, který nás ve vysílání čeká v následujících 30 minutách. Už za okamžik společně stihneme probrat další aktuality libereckého kraje. Nebude chybět telefonát meteorologům a samozřejmostí bude před 8 hodinou návrat o 100 let nazpět. A hned po zprávách píseň v podání tedy dvojce Helena Vondráčková a také Jiří Korn. Já půjdu tam a ty tam.

0: 9 minut po půl osmé, to je čas, kdy pokračujeme v našem ranním vysílání právě přehledem dalších aktuality Libereckého kraje, jak jsme slibovali. Přesuneme se už také k pátku, tedy k 16. říjnu a připomínáme uzavřenou městskou knihovnu ve Smržovce. Opět otevřená bude až v pondělí a to v obvyklou dobu mezi 9. až 11. hodinou a 30. minutou, následně od 12.30 až do 17. hodiny. A přesunout se budeme moci také k víkendu a to pohledem na Drakeádu i s opékáním buřtu. Na tu zvou totiž v Mimoni právě na začátku víkendu. Tradiční akce bude konkrétně tedy v bývalé dostihové dráze. Organizátoři slibují i teplé nápoje a začátek ten je plánovaný na 10. hodinu dopoledne, tak pokud už teď tedy s předstihem vymýšlíte program na víkend, věříme, že jsme v tomto směru alespoň trochu poradili.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Sometimes.

0: počasí.
1: Také dnes můžeme v dobrém ránu přivítat z Českého hydrometeorologického ústavu pana Pavla Juzu. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Pane Juzo, my jsme, myslím si, celkem patrně vstoupili do dnešního dne relativně chladným počasím ráno a tedy i noc ta byla skutečně chladná. Prozraďte, jak se ty teploty teď tedy momentálně pohybují a hlavně jak se budou pohybovat také během zbytku dne?
2: Tak teď v současné době máme v Libereckém kraji většinou teplotu v rozmezí asi tak 1 až 4 stupně, někde i 5 stupňů. Na horách je o něco chladněji, kolem 1 stupně, ale v horských mrazových kotlinách například, ale nejenom tam, i jinde na horách, na Jizerce kolem minus 2 stupňů, ale i Bedřichov Nová Louka má minus 2 stupně a na Smědavě je minus 1 stupeň, takže v těch jizerských horách, nejenom v těch úplně nejprofláknutějších mrazových kotlinách, je pod nulou.
1: Zároveň je to takové počasí, které většinou si skoro vybízí k tomu, aby přišla nějaká přeháňka. Můžeme s něčím takovým dnes počítat?
2: Dneska ne, dneska počasí u nás ovlivňuje oblast vyššího tlaku, takže spíš se dá očekávat nějaké inverzní počasí. Teďka ráno se na některých místech vyskytují mlhy nebo nízká oblačnost a může to částečně trvat i dopoledne, i když se postupně bude rozpouštět, a jinak se očekává nějaké oblačné počasí, ale spíš nějaká vyšší řídká oblačnost, a padat by dneska rozhodně nic nemělo. A maximální teploty se očekávají 12 až 15 stupňů, ale když někde náhodou zůstane tam mlha déle, tak by mohlo zůstat i jen kolem 10 stupňů.
1: My jsme tedy nakonec, myslím si, celkem rádi za tu informaci, že nám tady dnes žádné větší přehánky nehrozí. Zároveň jsme ale společně včera měli možnost připomenout rok 2009, ve kterém jsme se vlastně dozvěděli a připomněli si to, že teď už je ta doba, kdy by klidně mohlo třeba někde i sněžit. Letos tedy zatím minimálně v polovině října zatím nesněží. My jsme zmiňovali právě rok 2009. Můžeme tedy doplnit, jak to tam s tím sněhem vypadalo, abychom vlastně mohli mít radost toho, že zatím nenasněžilo?
2: No tak když se podíváme na konkrétně na den 15. října, tak během tohoto dne napadlo za 24 hodin například v Jablonci nad Nisou 34 cm sněhu, v Bedřichově 30 cm, některé další lokality v Jizerských horách měly kolem 25 cm, ale i přímo v krajském městě na letišti na meteorologické stanici napadlo 14 cm. A co se týče celkové sněhové pokrývky, tak ta potom následující den ráno 16. října leželo například v Harachově 52 cm sněhu, v Bedřichově a na Souši 50 cm a v krajském městě Liberci leželo 16. října ráno 24 cm sněhu, takže v podstatě i přímo ve městě by se dalo běžkovat.
1: Přiznám se, jsem rád, že to není případ letošního roku, stále jsem nepřezul auto a bylo by to takové nepraktické, kdyby napadlo. Informace tedy nejen o tom dnešním, ale i o historickém počasí nám z Českého hydrometeorologického ústavu přiblížil pan Pavel Juza. Děkujeme za to, přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45. Počasí. A aktuální zprávy každou půl hodinu, od 5. do 9. hodiny. Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Je tu 15. říjen a když probírám Reichenberger Zeitung zpátku 15. října 1926, narážím na obrovskou pestrost zpráv od vysoké politiky až po kriminální kroniku. Tak čím dnes začneme?
2: Tak co kdybychom začali hned tady u nás? Víš, že v té době probíhalo losování porotců u Libereckého krajského soudu? Mezi vylosovanými byli továrníci z Hrádku, stavitelé z Liberce i dělníci z Vratislavic nebo Chrastavy. Soudnictví se totiž týkalo přímo všech našich předků a sousedů. Jo, to v divadelním světě zuřil boj. Například v Chebu novináři bojkotovali tamní městské divadlo. A důvod? Vedení jim odebralo novinářská sedadla. A tak se novináři, tak říkajíc, postavili na zadní.
1: Taky o tom se tedy u nás v regionu psalo. Na druhé straně lidé se nejvíce hrozili zpráv z černé kroniky.
0: Stalo se před 100 lety.
1: Můžeme doplnit, že Prahou tehdy otřásla brutální vražda, a to taxikáře Patočky. K ní došlo začátkem října a Liberečané oni napjatě četli. Jen doplníme, že taxikář Patočka, to je i příběh, o kterém se vlastně mluví dodnes.
2: Je to tak? Vrah Hurych tehdy zastřelil a oloupil taxikáře Patočku. Vrah byl po pár dnech zadržen na Slovensku, kde se ukradený taxiautomobil pokoušel pokoutně prodat. No a samozřejmě, tenhle ten hrůzný čin z roku 1926 byl rozhlasově zpracován, ale zůstává v něm stále jedna záhada. A jestli se ptáš jaká, tak si pusť právě příběh, který před lety Český rozhlas zpracoval a připravil.
0: Stalo se před 100 lety.
1: Naštěstí nově nabízeli i trochu kultury. Můžeme doplnit, v Liberci se chystal velký orchestrální koncert vojenské hudby, a to pro invalidy, a to konkrétně v radničním sále, kde přednášel také pan doktor o významných německých básnících. Život zkrátka běžel dál ve všech svých barvách.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT 2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši Furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Po déle než půl roce je hotový nový most nad rychlostní silnicí v Hodkovicích nad Mohelkou. Liberečané můžou ještě zhruba 14 dní hlasovat v participativním rozpočtu. Některé ski areály na severu Čech začaly vyrábět technický sníh. Je mlhavo, postupně čekejme oblačno až zataženo a teploty do 15 stupňů. Tam, kde se udrží mlhy, naměříme jen 10. Zprávy jsou připravené a s nimi i Lída Jiroutová. Hezké ráno. Na hlavním tahu mezi Libercem a Turnovem dneškem skončilo omezení u Hodkovic nad Mohelkou kvůli stavbě nového mostu nad silnicí. Ten je v provozu i s prodlouženým odbočovacím pruhem ve směru od Turnova. Původní most museli stavbaři na jaře kvůli špatnému technickému stavu zbourat. Nový most stál podle ředitelství silnic a dálnic 72 milionů korun. Ještě zhruba 2 týdny můžou lidé v Liberci rozhodovat v letošním ročníku participativního rozpočtu. Hlasování skončí 31. října. Celkem mají lidé na výběr z 24 projektů. Mezi vítěze magistrát rozdělí 10 milionů korun. Hlasovat je možné pro 15 malých projektů do 1 milionu korun. Velkých projektů do 2 milionů lidé přihlásili 9, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
4: V každé kategorii lze udělit 3 kladné hlasy a 1 záporný, celkem tedy 6 kladných a 2 záporné hlasy. Podle celkového počtu hlasů se nakonec sestaví pořadí a vyberou se projekty k realizaci.
3: Nižší teploty umožnily v některých ski areálech výrobu technického sněhu. Zasněžovat začaly v Harachově, Rokytnici nad Jizerou ve středních Čechách, na Munínci a také na Ještědu.
5: Ještěd začal s výrobou sněhu právě dnes. Výrobníky foukají sněhové hobliny na dolní část sjezdovky, říká ředitel ski areálu Radek Chalupa.
6: Začali jsme dnešním dnem, 12.10., Co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince.
5: Zařízení umí vyrobit sníh, který vydrží až při 15 stupních nad nulou. Přesto se s výrobou musí začít co nejdřív.
6: 80 až 90 kubíků spotřebované vody, to znamená, toho ledu to bude ještě o trošku víc. Pokud by se nám třeba podařilo spotřebovat 5000 kubíků vody, tak si myslím, že by to na ten základ mohlo stačit.
5: Ski areál předělal nástup a výstup lanovky, aby byl pro návštěvníky pohodlnější. Z Ještědu Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského obnoví útoky na ruské rafinérie. Prohlásil to v rozhovoru pro britský list Financial Times. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál.
2: Počasí.
3: A dopoledne se budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se většinou budou postupně rozpouštět. Očekáváme tak až oblačno, přechodně až skoro zataženo. Teploty 12 až 15 při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti jen kolem 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A kolony aut se tvoří na silnici 35 v Liberci ve směru do liberecké průmyslové a obchodní zóny Sever. Objížďka možná přes Stráž nad Nisou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Liberec i 4 minuty po 8 hodině, a to během čtvrtečního rána. Ostatně program ten bude pokračovat pohledem také do Jablonce nad Nisou. Konkrétně v tomto momentě potěšíme turisty a také všechny, kteří se do Jablonce budou chtít vydat. Právě v Jablonci se totiž v centru rozšířilo turistické značení a vznikly tam dvě nové trasy, které návštěvníky provedou významnými místy. Jakými? Nejen to se dozvíte už za okamžik v dalším pokračování našeho ranního vysílání.
2: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Měli jsme možnost ve vysílání Českého rozhlasu Liberec alespoň na okamžik zamířit za oceán do Ameriky, a to do 60. let. To byl zpěvák Del Shannon, který nám dozněl 10 minut po 8. hodině. Teď už ale zpátky na sever Čech. Pokud při procházce Jabloncem nad Nisou totiž narazíte na třpitivé korálky zasazené do chodníku, zkuste se za nimi vydat. Dovedou vás totiž k zajímavým místům ve městě. Jablonec nad Nisou totiž dokončil další dvě korálkové trasy. Doplňují nový turistický navigační systém. Kam přesně vás korálky zavedou, zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková, kterou už teď tedy zdravím také ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Nové trasy jsou dvě, zelená a červená. Obě jsou vyznačené skleněnými korálky zasazenými přímo do dlažby. Korálky odkazují na tradiční jabloneckou výrobu skla a bižutérie. Zelená stezka takto začíná u radnice a pokračuje přes Horní náměstí, ulici 28. října a parkem generála Mrázka až k poště a k divadlu. Odtud se Komenského ulicí vrací zpátky k radnici. Druhá stras, červená, tak ta začíná u kostela svaté Anny, vede kolem muzea skla a bižutérie přes náměstí doktora Karla Farského na Mírové náměstí a následně zpátky ke kostelu. Cílem korálkových stezek je upozornit na zajímavá místa a zároveň lidem usnadnit orientaci.
0: My už jsme ale zmiňovali, že ty nové trasy doplnily tu stávající. Znamená to tedy, že jedna korálková stezka už ve městě existuje. Můžeš popsat, kam právě vede?
1: První korálková stezka vznikla v Jablonci nad Nisou už na konci roku 2022. Vede od domu Jany a Josefa Schejbalových, kde sídlí turistické informační centrum. Komenského ulicí pokračuje až k radnici na Mírové náměstí. Je dlouhá zhruba půl kilometru a v dlažbě ji označuje 120 červených korálků. Trasa nabízí taky zábavnou hledačku, při které můžou lidé odpovídat na otázky a na konci pak můžou v infocentru získat odměnu.
0: Kromě korálkových stezek město instalovalo taky nové směrovníky. Co se díky něm změní?
1: Červených směrovníků přibylo v jabloneckých ulicích celkem 18. Lidé je najdou například u vlakových nádraží v centru města nebo u přehrady. Mají jim usnadnit orientaci a nasměrovat je k významným památkám a dalším zajímavým místům. Ještě doplním, že nové cedule a korálkové stezky vyšly na 2,5 milionu korun. Město na projekt získalo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj a Libereckého kraje. Dotace pokryly zhruba polovinu nákladu.
0: Tak myslím si, ale příjemné změny, o kterých nás tedy právě ohledně dění informovala v ranních hodinách redaktorka Kateřina Kubíčková, které tedy děkujeme za informace. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás čeká v Libereckém kraji v druhé polovině pracovního týdne? Můžeme nastínit, že bude pěkně podzimní. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti jen kolem 10 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne se právě budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se většinou budou během dopoledne postupně rozpouštět. Jinak očekáváme až oblačno, přechodně skoro zataženo. K tomu slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce, tedy na středním stupni zátěže.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: V 8 hodin a 21 minut můžeme připomenout také dnešní datum, a to 15. října, a vydat se za knihami. Speciální regál ve velkých knihkupectvích totiž ode dneška bude mít 15 knih, které čeští nakladatelé vybrali do velkého knižního čtvrtka. Mezi tituly 29. vydání tradiční akce podporující čtenářství se dostaly romány, kniha o běhání, knižní rozhovor s anglistou Martinem Hilským i několik historických knih.
1: Jako člověka, nejen jako slavného vojevůdce a válečného stratéga, představuje maršála Radeckého skotský historik Alan Skett. Skett sám je monarchista a známý euroskeptik. A pohled na maršála Radeckého tedy přináší i nový pohled na jeho dobu. Z trochu jiného úhlu. Další významnou osobnost, tentokrát fenomenálního překladatele Shakespeareova díla do češtiny Martina Hilského, připomíná kniha Vykloubený čas. Redaktor, překladatel a Hilského žák Petr Onufer s legendou české anglistiky natočil 54 hodin rozhovorového materiálu.
2: U toho první rozhovoru legrace je, že jsme si tak jako stanovili, co by tam všechno mělo být, a tohle všechno tam opravdu je. My jsme se scházeli u Hilských doma v jejich zimní zahradě, což je zároveň taková jejich domácí knihovna, takže vždycky, když jsme narazili na nějakou zapelkytou shakespeareovskou nebo Eliotovskou nebo Graham Greenovskou otázku, tak prostě Martin vstal a sáhl po té či oné knize. Nalistovali jsme si tu pasáž a bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí semináře anglické nebo americké literatury.
1: Nebyl by to velký knižní čtvrtek, aby se ve výběru neobjevily i dětské knihy. Jedna se už na pohled vymyká všem, a to hlavně ilustracemi od Julie Šeblové. Tu ke spolupráci oslovila populární autorka dětských knih, taky blogerka a herečka Marie Doležalová. Jak říká její kniha Jáchym ze zámku a Víla Vilomína, je možná víc inspirací k zamyšlení i pro dospělé.
3: Já mám takový pocit ze svého dětství, že vlastně jsem měla pocit, že dospělí teda jsou naprosto nezranitelní, nic se jich nedotkne. Ale pak jsem přišla do té dospělosti a přinesla jsem si tam ten pocit, že já teda taky musím být naprosto jako nedotknutelná. Takže já tady v té knize otvírám, několikrát se tam říká, a říká to ta Víla Vilomína, říká, no jo, prosím tě, oni se furt tváří, jako že jsou strašně, že se ničeho nebojí, ale oni se bojí víc než my, a oni se tváří, že nic se netrápí, ale ona je taky trápí, oni to jenom nechtějí přiznat.
1: A že k zamyšlení můžou vést i romantické knížky, potvrzuje podle překladatelky Michaely Škultéty i kniha německého spisovatele, původně válečného zpravodaje v Afghánistánu, taky Severgera, pro Polinu.
4: Je to kniha o lásce, o hudbě, je to kniha pro každého, kdo někoho miloval déle, než by možná bylo rozumné.
1: A propojení umění současného pohledu na moderní historii přináší se svou knihou spisovatel a dlouholetý rozhlasový redaktor Jiří Kamen. Ten strávil roky bádáním o osobnosti Karla Taigeho. A kromě jedinečnosti jeho umění se věnuje i Taigeho životu.
5: Už jako velmi, velmi brzo, jako narazil v roce 45, napsal nějakou studii, kde teda jednak porovnával právě ten socialistický realismus s tím německým nacistickým konceptem zbrojného umění, a ještě tam dal, že vlastně taková ten český maloměšťák, ten Kondelík, se tak trošku jako blíží, co se týče teda přijímání moderního umění, takovému tomu zkreslujícímu pohledu.
1: Doplňuje Jiří Kamen ke své knize Taige a Harlekin. Na seznamu 29. vydání Velkého knižního čtvrtka je kromě tradičních formátů i kniha o běhání nebo ezoterice. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Po novém obchvatu Svoru na Českolipsku se řidiči projedou až o měsíc později. Původně měla být nová dvoukilometrová silnice hotová 16. října. Stavební firma ale požádala o prodloužení. Nový termín dokončení je tak 16. listopadu. V Liberci začíná největší vzdělávací veletrh na severu Čech Eduka. Představí se na něm desítky středních škol a firem. V liberecké aréně potrvá až do soboty. V novém Alzheimer centru v Liberci Machníně by mohlo najít práci kolem 90 lidí. Zařízení vzniká na místě bývalé oční léčebny uprostřed lesoparku. Provoz centra bude zajišťovat společnost Senevida. Nové státní stavební správě hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni zaměstnanci budou ochotní je po reorganizaci opustit a přejít do nového systému. Na německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. Po ránu jsou místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, ta vydrží místy i dopoledne, postupně by se měla ale rozpouštět a bude oblačno přechodně až skoro zataženo. Odpolední teploty čekejme mezi 12 až 15, tam, kde se udrží nízká oblačnost a mlhy, vystoupí teploty jen na 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v ulici Arbesova v České Lípě se srazila dvě osobní auta, na místě je policejní hlídka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik tedy další zprávy Lídy Routové během čtvrtečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Také dvě minuty po půl deváté popřejeme příjemný poslech. Pokud jste se postupně probudili do nového dne, tak vás zdravím.

A jsme rádi, že jste si i dnes Český rozhlas Liberec naladili. Jak čas napovídá, za okamžik nás čeká, myslím si, tradiční moment našeho ranního vysílání a tím bude krimi příběh. Většinou se věnujeme městským strážníkům, dnes ale trochu povýšíme a budeme se věnovat celníkům, kteří na Liberecku zajistili cenný kontraband.

0: 8:38 k tomu. Pokračujeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec a budeme moci trochu připomenout informaci, kterou jsme vám měli možnost skrze naše krimi příběhy sdělit před několika dny. Konkrétně se týkali jednoho povedeného pašeráka, který si sebou vezl zásobu cigaret. Tentokrát celníci navštívili několik obchodů s podobným sortimentem. Bližší informace má pro nás připravené Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Každý zločinec dostane, v ideálním případě, co si zaslouží. Výše trestu pak odpovídá závažnosti jeho provinění. Náhodný zlodějíček, který někomu vytáhne peněženku z kapsy, asi dostane menší trest než ten, který se tím živí a během vánočních svátků okrade desítky lidí. A co teprve zloděj, který okrade 10 milionů? No, teď to trochu dramatizuji. Asi těžko najdeme nadšence, který poctivě oběhne každého obyvatele naší republiky, aby se na něm obohatil. Samozřejmě mám na mysli takové jedince, kteří nějakým způsobem okradou stát, nejčastěji na daních. To se dělá třeba tak, že dovezete přes hranice zboží, které podléhá dani, aniž byste ho přiznali. Jedním z nejpopulárnějších artiklů v tomto směru patří cigarety a vůbec kuřácký sortiment, ještě přesněji legální drogy, které nakoupíte v trafice. Jen během letních prázdnin objevila celní správa tabákové výrobky, u kterých se jejich prodejci vyhnuli spotřební dani, za bezmála 4 miliony korun. Já vím, ve chvíli, kdy se na vládní úrovni jedná o stovkách miliard, to vypadá jako kapka v moři, ale podotýkám, že to byly jen prázdniny, a to ještě k tomu pouze v Libereckém kraji a jen tabákové výrobky navíc u drobných prodejců. Každopádně dobrou zprávou je, že celníci ve svém snažení nepolevují a nedávno takhle na Mátkově přepadli několik obchodníků v Liberci a museli ocenit, jak důvtipně tito jedinci své nekalé zboží ukrývali. Elektronické cigarety například schovávali v kyblících od potravin a nikotinové sáčky a další dobroty pak celníci našli třeba mezi krabicemi s mraženou pizzou nebo kroketami. Celkem toho bylo jen v těchto několika kamenných prodejnách za téměř 200 000.
1: Český rozhlas Liberec, rád.

0: počasí.
1: Ještě tady v ranních a dopoledních hodinách se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se většinou budou během dopoledne postupně rozpouštět. Jinak tedy očekáváme až oblačno, přechodně, skoro zataženo. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách dnes teploty mezi 9 až 12 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce, to znamená střední stupeň zátěže.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

poklidně jsme se přesunuli až do času 9 minut před 9 hodinou, což znamená také na závěr dnešního ranního vysílání. Je to skutečně tak i čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. Nakonec uteklo jako voda, před námi tedy dopoledne pod Ještědem a i dnes se na vás bude těšit kolegyně Iveta Kalátová, která vás dopoledním vysíláním bude provázet a hned po 9 hodině se společně s ní vydáte třeba na vzdělávací veletrh Eduka Expo. Co všechno nabídne, to vše se dozvíte právě po 9 hodině. Do té doby ještě stihneme i další písně, například v tomto momentě nabídnu píseň Za tebou. A také Pehu, přejeme hezký den, přejeme také příjemný poslech. Od mikrofonu se loučí Martin Kolín.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické sítě podepsat dodatek ke smlouvě. V Raspinavě na Liberecku je nové turistické odpočívadlo s dobíjecí stanicí. Ukrajina hlásí po nočních ruských útocích mrtvé i zraněné. A čekejme zpočátku mlhavo, postupně bude oblačno až zataženo a teploty vystoupí jen do 15 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Dobré dopoledne. Domácnosti a firmy, které mají uzavřenou smlouvu o připojení do elektrické soustavy, k ní musí nově podepsat dodatek. A to do začátku listopadu. Firmy připojené na vysokém a velmi vysokém napětí navíc musí složit nevratnou kauci, která pokryje část nákladů na jejich připojení. Cílem je zajistit, aby firmy i domácnosti tyto projekty skutečně realizovaly. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se povinnost týká odběratelů i výrobců elektřiny, kteří už mají teď zarezervovanou kapacitu.
2: Proto musí nejpozději do začátku listopadu uzavřít nový dodatek ke smlouvě o připojení. Pokud by tak neučinili, rezervace kapacity by jim zanikla. Týká se to přitom zákazníků na všech napěťových hladinách, tedy i domácností.
0: Podle svazu energetiky jsou takových zákazníků desítky tisíc. U distributorů elektřiny by si proto měli ověřit, jestli se jich podepsání dodatku týká. Cyklisté a turisté v Raspinavě na Liberecku mohou využívat nové odpočívadlo s dobíjecí stanicí. Oznámilo to vedení města na svých facebookových stránkách. Odpočívadlo se nachází v rekreačním a sportovním areálu Smědá. Projekt je součástí celkové modernizace areálu a stál přes 140 tisíc korun včetně DPH.
3: Součástí nového odpočívadla je stůl s lavicemi, nový odpadkový koš, stojany na kola a především dobíjecí stanice. Na té si lidé mohou dobít nejen mobil, ale třeba i elektrokolo. Na stavbě pracovali i zaměstnanci městských technických služeb. Z Raspinavy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Víkend v Česku bude zatažený a deštivý. Teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů. V neděli se ochladí na 9 až 14 stupňů. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí taky můžou objevit přízemní mrazí. Zítra bude ještě jasno a teplo. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 14 až 19 stupňů. Místy se ale může tvořit mlha. Rusko v noci na Ukrajinu zautočilo 580 drony a dvěma řízenými střelami. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Většinu bezpilotních letounů zneškodnila protivzdušná obrana. Tři mrtvé a několik zraněných hlásí Kirovohradská oblast. Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace uvedla, že region čelil rozsáhlému dronovému útoku víc než 10 hodin. V oblastní metropoli Kropivnickém úder zasáhl například areál podniků, logistická centra, sklady i obytné budovy. Další oběti po útocích hlásí Dnipropetrovská oblast.
1: Počasí.
0: Dnes se zpočátku budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, postupně se ale rozpustí a očekáváme oblačno, přechodně až skoro zataženo. Teploty vystoupí na 12 až 15. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměříme jen kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A policie vyšetřuje dopravní nehodu v ulici Arbesova v České Lípě. Srazila se tam dvě osobní auta a zdržení máme hlášené na příjezdu do Liberce na silnici 35 ve směru do průmyslové a obchodní zóny Sever. Tvoří se tam kvůli zúžení kolony.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už máme 4 minuty po 9. hodině a krásný, doufáme, že i sluneční den, tak to vám přeje Iveta Kalátová. Máme čtvrtek 15. října, doufám, že se vám po ránu dobře daří. Dnes také ten dnešní den je ve znamení třeba světového dne mytí rukou. Ovšem, o tom už určitě byla řeč v našem ranním vysílání, ale co je zajímavé, dnes je Mezinárodní den žen žijících na venkově. Co to znamená? Abychom uznali význam a zásluhy žen, které žijí a pracují na venkově, často v zemědělství a upozornit na specifika jejich života. No o práci to bude víceméně i za pár minut, protože v Liberci dnes začíná jubilejní 20. ročník Edukavík pro veřejnost v liberecké aréně. Prezentuje se tam 113 středních škol a firem. Za chvíli už si rozhodně povíme víc. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Je tady s vámi čtvrteční dopoledne pod Ještědem. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec máme 15. října a jak už víte, 113 středních škol a firem se ode dneška představuje v liberecké aréně na veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí Eduka Week. Podrobnosti má už redaktorka Johana Tománková, kterou zdravím. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Na Eduku každoročně chodí 20 až 30 tisíc návštěvníků. Nejčastěji to jsou děti 7., 8. a 9. tříd, které hledají inspiraci, kam jít na střední školu. Jsou tam stanoviště, kde se různé školy prezentují. V letošním roce se Eduka soustředí zejména na školy z Libereckého kraje. Jsou tam ale také některé, které nemají třeba v kraji zastoupení.
0: Spolu s dětmi tam ale také chodí i rodiče, nebo ti, kteří chtějí najít novou práci?
1: Přesně tak, Eduka totiž úzce spolupracuje s Libereckým krajem a úřadem práce. Mají k dispozici přesné statistiky o nezaměstnanosti. V aréně se tedy prezentují z Libereckého kraje veliké firmy, které hledají nové talenty. Zároveň je tam i několik stanovišť s poradenstvím. Lidé tam najdou nabídky práce, rekvalifikací a kariérního rozvoje. Na jednom místě tak návštěvníci najdou možnosti vzdělávání a také pracovních příležitostí v kraji.
0: Eduka trvá celý tento týden. Jaké jsou doprovodné akce?
1: Celý týden se v kraji konají různé přednášky a konference. V první polovině týdne mohly třeba děti základních i středních škol navštěvovat různé firmy, aby měly lepší představu, jak vypadá jejich pracovní prostředí. Eduka se zaměřuje i na malé děti, pro které je program třeba v městské knihovně v Hrádku nad Nisou, potom v Liberci v Dinoparku, v botanické zahradě nebo na náměstí doktora Edvarda Beneše, kde se děti s rodiči můžou odpoledne podívat na FabLab University. To je pojízdná dílna, kde se lidé můžou vyzkoušet moderní technologie, zjistit, co dnes dokáže 3D tisk, robotika nebo virtuální realita. A připomenu, že celý program Eduky potrvá až do soboty.
0: Dnes tedy začíná jubilejní 20. ročník Eduka Week pro veřejnost v liberecké aréně. Podrobnosti nám přinesla naše redaktorka Johana Tománková. Děkujeme a hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Jako vždy vtipný pokáč, písnička V lese, tak doufám, že i vás potěšila. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec V lese je to opravdu fajn. Les je rájem houbařů. Také nevím, jak v současné době, ale kdysi také rájem trampů. A ti neměli vůbec žádné problémy s oslovováním, protože všichni trampové měli nějaké přezdívky, jak už hrála skupina Brontosauři, nebo jedna z mnohých písniček, Hubenej Joe, Čára, Ušoun. Proč o tom mluvím, o oslovování? Protože to bude tématem dnešního dílu seriálu Etiketa s Danielem Šmídem, odborníkem na pravidla společenského chování. Dnes se o totiž Lada Klokočníková bude ptát na správné oslovování.
2: Jak je to s přechylováním v poslední době? Protože je to hodně časté, že už se tolik nepřechyluje. Je to správně, nebo musíme to vzít na vědomí?
3: Musíme to vzít na vědomí, pokud si žena po sňatku vezme jméno, příjmení svého muže, a to v mužské formě, to znamená, je to ne paní Jelinková, ale paní Jelínek, tak to pochopitelně musíme vzít na vědomí. Není jiná možnost a tu ženu nemůžeme oslovovat paní Jelinková.
2: Jak ji tedy oslovovat? Paní Jelínek?
3: Paní Jelínek. Ženská příjmení se při oslovování v pátém pádě nemění, ani paní Jelinková se nemění, to znamená, ani paní Jelínek se nemění. To je taková jednoduchá zkratka letní.
2: Pokud nám to přece nejde přes ústa, tak co kdybychom využili toho, že ji oslovíme jménem a neřekneme jí paní Jelínek, ale řekneme jí paní Evo?
3: To nedoporučuji, protože přechod z příjmení na jména je něco jako dohoda, musíme se na tom dohodnout a musí nám to ten, kdo je společensky významnější, nabídnout. Pokud byste byla vy společensky významnější, to znamená starší dáma k té paní Evě, kterou jste jmenovala, tak vlastně ji můžete nabídnout, prosím, paní Jelínek, můžeme se do budoucna oslovovat jmény, já jsem Lada.
2: Takže vždy nejprve společensky významnější osoba nabídne to oslovování, jaké by chtěla.
3: Ano, a potom se prosím vyhněte tomu paní Evo. Máme paní Jelínek, ale potom už Evo.
2: Takže už to paní už je zastarala, nebo nepoužívá se, nebo
3: nepoužívejme ho,
2: vůbec.
3: Protože to už je potom, na jednu stranu říkáte tomu člověku paní, to znamená, je to formálnější, a pak mu říkáte jménem, což je až domácké, tak ono by to mohlo vyznít takový jako trošku paradox, když by to bylo pane Honzo. Tak už máme domácké Honzo a přitom pane, které je velmi formální.
2: Dobře, tak to si budeme pamatovat, takže tu paní oželme toho pána také, když už tedy si říkáme
3: tak
2: Danieli, křesným jménem.
3: Tak Lado.
2: Ano, ono to zní i lépe, to musím přiznat. No, mám tady ještě jednu otázku. Jak správně oslovit muže jménem Gabriel nebo Michael?
3: No, na první pohled banální otázka. Každý řekne, no samozřejmě, Michaeli, Gabrieli. A zároveň, pokud vycházíme z českého jazyka a formy oslovení těchto jmen, tak vlastně je to podle vzoru pán, takže by to mělo být správně Gabriele a Michaele. Nedivme se tedy, pokud někdo je, řekněme, velmi korektní a osloví nás Gabriele, Michaele nebo třeba Daniele, to je správně. Je to tedy méně obvyklé, zaužívané, je to podobně jako u andělů, také říkáme anděli, neříkáme anděle. Ale správně je tedy s E na konci.
2: Je ještě něco, na co bychom si měli dát při oslovování pozor?
3: To zásadní je, pokud se vám někdo představí jako Jan, tak mu nebudeme říkat Honzo. Pokud se vám představí někdo jako Jaroslav, tak to není Jarda. Neměnit ta slova. Tak, jak se představíte, tak by vás lidé měli oslovovat.
2: Co zdrobněliny? Jaroušku.

Písnička, která rozhodně nestačila zestárnout. Želva, skupina Olympik v dopolední pod Ještědem. Máme čtvrtek 15. října, tak druhé kolo senátních voleb se uskuteční už zítra a v sobotu 17. října. Jak už víte, tak v obvodě číslo 36 Česká Lípa se o senátorský post ucházelo celkem 5 kandidátů. Do druhého kola postoupila poslankyně a starostka České Lípy za ANO Jitka Wolfová s podporou 35% hlasů a také hejtman Libereckého kraje z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martin Půta, který v prvním kole získal 32,7%. Tak vy si budete moci právě dnes poslechnout jejich duel v 17 hodin a 30 minut. No a pokud to nestíháte, tak rozhovor, duel si budete moci poslechnout už i teď na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz.

0: Po písničce Ilony Čákové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec opět v tomto pravidelném čase máme pro vás pár informací, které by se vás mohly týkat, zejména i pro vás naše posluchače v Harachově, kde zavedli pro občany nad 65 let novou službu. Na telefonu 607 705 571 si mohou objednat auto, které je bude vozit zdarma na nákupy. Auto s řidičem bude jezdit každé úterý a čtvrtek od 8.45 do 10.45. Lidé by si ale jízdu měli vždy minimálně den dopředu objednat. Tak kontakt a další informace najdete na webu města Harachov. Pro změnu web města Hodkovice nad Mohelkou informuje o tom, že sběrný dvůr v Pelíkovické ulici bude právě dnes i zítra z důvodu čerpání dovolené uzavřen.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Stojím v dešti, v očích pláč.

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Historie novodobého baletu se začala psát před 445 lety v městském Bourbonském paláci v pařížském Louvru. Královnin komický balet tehdy v roce 1581 poprvé zatančil královi Jindřichovi III. A jeho manželce královně Luize Lotrinské. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Vyplatilo se. Česká filharmonie je jedním z nejuznávanějších orchestrů. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. O 4 roky později kvůli redukci krajů se stala pobočkou Ostravského rozhlasu, ale v roce 1994 se rozhlas do hanácké metropole vrátil. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Pícha jugoslávského automobilového průmyslu postavená podle Fiatu 128, Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí Habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nový obchvat Svoru na Českolipsku má měsíc zpoždění. Desítky škol a firem se od dneška představí na vzdělávacím veletrhu v Liberci. Návrhy na nové zdroje rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle Andreje Babiše nepřijatelné. A postupně čekáme oblačno až zataženo a teploty do 15 stupňů. Tam, kde se udrží mlhy, naměříme jen 10. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Hezké dopoledne. Po novém obchvatu Svoru na Českolipsku se řidiči projedou až o měsíc později. Původně měla být nová 2-kilometrová silnice hotová 16. října. Stavební firma ale požádala o prodloužení. Nový termín dokončení je tak 16. listopadu. Kvůli pokračující stavbě je dál zavřená silnice ze Svoru do Šluknovského výběžku, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Aktuálně pokládáme poslední vrstvy asfaltu, osazujeme svodidla a dokončujeme oplocení. Trasa překonává převýšení 100 metrů, proto řidiči ve směru na Rumburk využijí téměř kilometr dlouhý stoupací pruh. Součástí stavby za téměř 500 milionů korun je také 7 mostů, podchod pro pěší a ekodukt pro zvěř.
0: Liberecká policie zadržela muže, který vybíral od lidí peníze pod záminkou falešných investic. 23letý cizinec je nyní ve vazbě. Muž kontaktoval ženu s nabídkou výhodných investic. Na 3 schůzkách od ní vybral přes 2 miliony korun. Ženě začala být investice podezřelá a zavolala policii, říká policejní mluvčí Iva Martinková.
3: Poté, co žena již 3x předala obálku plnou peněz kurýrovi a žádné zhodnocování investiční účet s vysokým výnosem neviděla, rozhodla se při 4. výzvě k investování financí kontaktovat policii. Ta následně kurýra dopadla a předání peněz zabránila.
0: Muž pracoval s promyšleným podvodem na několika místech v republice. Hrozí mu trest až 5 let vězení. V Liberci začíná největší vzdělávací veletrh na severu Čech Eduka. Představí se na něm desítky středních škol a firem. Veletrh je určený hlavně deváťákům, kteří se rozhodují, kam dál na školu. Nabídku tam ale najdou i lidé, kteří hledají novou práci nebo chtějí změnit zaměstnání. Veletrh, který ročně navštěvuje zhruba 30 tisíc lidí, potrvá v liberecké aréně až do soboty. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO naprosto nepřijatelné. Řekl to před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku a emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu 27. Návrh rozpočtu je jedním z hlavních témat summitu.
1: Počasí.
0: Místy jsou mlhy nebo nízká oblačnost, postupně se budou rozpouštět a očekáváme oblačno, přechodně až skoro zataženo a teploty mezi 12 až 15. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti jen kolem 10 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 9 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A zavřené silnice 3. třídy mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku je to kvůli rekonstrukci vozovky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Český rozhlas Liberec, ano, té stanice, kterou právě teď posloucháte i krátce po 10. hodině. Zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová. V dopoledním podještědem pokračujeme a budeme pokračovat s kamnáři. Cech kamnářů České republiky totiž letos opět pořádá Den kamen, aby zájemci mohli nahlédnout do zákulisí jednoho z nejkrásnějších tradičních řemesel, které opravdu hřeje. Den kamen se koná zítra, 16. října, a my jednoho z kamnářů navštívíme s regionálním stopařem už za okamžik. A čeká nás také pokračování seriálu týdne nazvaného Poslední přání. Opět se budeme bavit o fungování domácí hospicové péče krátce před 10:30. Hezký poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, a je to tady. Cech kamnářů České republiky pořádá tento pátek, což už je zítra, celostátní akci Den kamen, během níž se po celé republice do Kořán otevřou dveře showroomu, výroben a dílen. No a v Libereckém kraji se zapojili dva kamnáři a jednoho z nich při práci navštívíme s regionálním stopařem Jaroslavem Hořením. Dobré dopoledne.
2: Přeju dobré dopoledne ze Šimonovic, kde se staví nová kamna v novostavbě. Je tady se mnou autorizovaný člen cechu kamnářů Jiří Rakušan, který se svým kolegou právě tady kamna staví. K tomu se dostaneme. Nejdřív mi řekněte, co vůbec vlastně smyslem pořádání toho Dne kamen.
3: Krásný dobrý den přeji všem. Smyslem pořádání Dne kamen je dání trošičku vědět obecně veřejnosti o tom, co vlastně kamna jsou, k čemu slouží, jak jsou úžasná, jak jsou fantastická, jak jsou ekologická. Neustálý boj některých zdrojů informací, který nám říká o tom, že se zakáže topit dřevem, že se nebude smět tamhle to, ono. Není to tak úplně pravda. A nás, kamnářů, je velká spousta. Všichni milujeme toto krásné řemeslo a milujeme to, že můžeme dělat tak fantastickou práci. A je pro nás opravdu velice složité bojovat ještě s touto sedmihlavou saní, která na nás neustále útočí, že nám něco zakážou a tak dále a tak dále. Tudíž Den kamen má přinést osvětu, Den kamen má přinést ukázání toho, co vlastně děláme, jak to je, co je zatím.
2: Já myslím, že každý, kdo si oskouší ten pocit toho tepla z klasických kamen. A vlastně ten pocit je nejenom teplotní, ale i vizuální, protože samozřejmě sledovat to hořící dříví v těch kamenech, protože tato kamna jsou především na dřevo, je to tak?
3: Ano, především na dřevo. Dřevo jest, bylo a bude vždycky nejsnazším způsobem vytápění, nejekologičtějším. Dnešní topeniště, dnešní systémy kamnové dokáží spalovat dřevo s 90% účinností. Který z výrobců energií tohle to dokáže. Je to navíc velice ekologické, protože když schnije v lese dřevo, vyrobí více CO2, než když ho kvalitně spálíme v kamnech. Ano, musíme topit správně, musíme topit tak, jak se má, správně suché dřevo, správně veliké dřevo, ale to všichni vědí. Naše babičky to uměly, naši předkové to velice dobře uměli. Tak proč bychom teď vymýšleli něco jiného?
2: A kdo to neumí, tak ten se to zítra na Dnu kamene dozví. Ještě se podívejme na ta kamna, která tady vytváříte. Kamna v novostavbě, to možná někoho překvapí.
3: Kamna v novostavbě v dnešní době jsou velice zajímavým jednak doplňkem interiéru estetickým, ale jednak i zdrojem na vytápění, protože v uvozovkách na tři polínka dokážeme s naakumulovanou energií vytápět opravdu celý dům. V Rakousku, které topí vlastně kachlovými kamny od nepaměti, mají takové jedno heslo. Ein Kachelöfen heizt das ganze Haus. Jedna kachlová kamna vytápí celý dům. A vědí proč. Německý národ je trošičku skoupější na vydávání peněz, to znamená šetří, šetří. Ano, a je to o tom, že umí.
2: Dodává Jiří Rakušan z kamnářství Jíře a vy v Libereckém kraji můžete navštívit ještě také liberecké kamnářství Kubeša. Tak zítra si přijďte poslechnout víc na Den kamen.
1: To se tak hezky poslouchá a hlavně se mi líbilo to, že jedna kacholová kamna opravdu vytápí celý dům. A ty si to už dobře, Jaroslave, řekl, že ten pohled do ohně, to je takovej relax a navíc to teplo z kamen je úplně
2: lepší,
1: jiné. Ano, přesně tak. Tolik náš regionální stopař Jaroslav Hoření, děkujeme a budeme se opět těšit. Naslyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne z Liberce ze Dne zdraví.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Čtvrteční dopoledne pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje 10 hodin 23 minut a před námi je další díl seriálu týdne, ve kterém se věnujeme domácí hospicové péči. Před námi je další příběh. Každý den obklopuje jeho postel celá rodina. 19-letý Jakub z Lukavce na Pelhřimovsku trpí od dětství mentálním a tělesným postižením a pečují o něj rodiče. Přejí si, aby dožil v prostředí domova. A právě v tom jim pomáhá mobilní hospic.
1: U Kubička se vlastně udělá nejdřív dezinfekce těch defektů a potom vlastně ten samotný převaz. Tak, Kubi, teď to trošičku zastudí.
2: Zdravotní sestřička Petra Svobodová z Pelhřimovské charity domácího hospice Iris ošetřuje 19-letému Kubovi rány.
1: Kubíček vlastně je hodně kachektický, takže on se velice lehko otlačí v tom lůžku, byť je pravidelně a často polohován, tak prostě nemá tu zásobu toho podkožního tuku, která by bránila vlastně tomu, aby se nedělaly ty proleženiny. Vlastně u Kubíčka se v rámci těch návštěv vždycky měří tlak a měří se hladina saturace, tedy jakoby kyslíku v krvi.
2: A to jsou ty základní věci, které děláte? Nebo?
1: Určitě. A potom vždycky ty úkony jsou různý u každého z pacientů. U Kubíčka budeme asi potom přepichovat i kanelku podkožní, protože se vlastně dodává hydratace podkožní. Kubíček toho tolik neupije sám.
2: Jak sem často jezdíte?
1: Většinou jednou, někdy dvakrát týdně podle potřeb vlastně rodiny.
2: Je práce s Kubíkem něčem pro vás specifická?
1: Je specifická v tom, že my jsme vlastně Kubíčka de facto přijímali v 16 letech, tím pádem to byl náš vlastně jediný dětský pacient v té době, ale celkově samozřejmě většina z nás jsou matky a pro nás je to poměrně těžké se s tím osobně jako srovnat, ale Kubíček je neskutečný bojovník a za ty 3 roky nás překvapil všechny, máme s ním vybudovaný vztah.
3: Jak jsme stáli na kyslíku, takže ten hluk tady.
2: Já jsem si právě říkala, co to vydává, ty zvuky.
3: Tady oxygenátor, tady přesouváme podle toho, kde jsme, v jaké místnosti, proto to máme delší kablík.
2: Maminka Kubíka Miluše Jilková.
3: Pro mě tahle služba je hrozně přínosná, hlavně proto, že máme vlastně sestřičky na telefonu 24 hodin denně.
2: A jak často třeba takhle voláte?
3: Já myslím, že u nás nejhorší období je vždycky zima, takže to někdy voláme, nebo když nějak zvláštně vylítne horečka.
2: Teď zavírá oči, protože asi ospalý, unavený. Uh-huh. On je velmi drobný. Kolik může vážit?
3: Váží teď už pouhých 20 kilogramů. Mm. Je skrčený, je růstem trošku menší, hlavně má jako velký hrb na zádičkách, přemá skoliózu páteře. Mm. A to teda, když pak ho vemu do náruče, tak je to šílený.
2: Vy jste říkala, že Kubík umí rozeznávat hlasy. Tak snad ho teď moc nematu. Dívá se na nás, pozoruje, kmitá očima.
3: U něj nejvíc byla ta komunikace oční, očním kontaktem. I teď se mu to daří, ale je to už hodně málo. Hodně málo.
2: Dokážou vám teď lékaři říct, jak tady Kubík ještě dlouho bude?
3: Mm-mm. To vlastně ani před těma 3 rokama ne. Dá se říct, že nás připravili na to, že třeba první zima, první velký respirační onemocnění může být to poslední. Na to jsme se tak nějak jako... Jestli se na to dá připravit, tak jsme se nějak na to jako připravili a Kubík je bojovník. A už vlastně máme 3. zimu a zase musíme trošku přenastavit jinak, ale vlastně tím asi, jak ten čas na to je, že jo, není to zase naraz, tak to nějak jako jde.
2: Teď bude Kuba se zimou bojovat po 4. Z Lukavce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

laskavá.

0: Také jste se zaposlouchali do této nádherné písničky Marie Rotrové. Tak skončila přesně v 10 hodin 40 minut. Je tady s vámi čtvrteční dopoledne pod Ještědem. Opět nás čeká setkání s Josefem Černým. Ve spotřebitelském servisu se dnes ptáte, co všechno může ovlivnit úspěšnost reklamace. Co třeba úprava výrobku?
1: Paní Dana si chce zkrátit kalhoty, ale bojí se, jestli tím nepřijde o právo případné reklamace. Paní posluchačko, záleží na tom, jak moc chcete kalhoty zkrátit. Pokud vám jsou dlouhé a potřebujete zkrátit jenom o kousek, samozřejmě se nic neděje. Pokud z nich chcete udělat kraťasy, vznikne vlastně úplně nový typ kalhot, který by neodpovídal těm původním a s reklamací byste neuspěla.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Také vám občas docházejí nápady, co dobrého si připravit třeba k obědu nebo jen tak na takovéto klasické zobání. Tak recepty našich babiček dnes v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec budou kočičí, ale s kočkami mají společný opravdu jenom název. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření přidají recept na kočičí štajriš.
1: V našem vyprávění o dobrotách v kuchyni našich babiček se dnes po čase vrátíme k lidové slovesnosti. Budeme si povídat o tom, jak se do názvu jídel propsala kočka, tedy slovo kočka, nebo přídavné jméno ze slova kočka odvozené. A těch pokrmů není málo.
2: Začneme v našem kraji. Kdo by neznal kočičky? Bramborové knedlíky vařené v mléce nebo kočičí svarbu či svatbu, pokrm z vařeného hrachu a krup maštěný sádlem, slaninou a cibulí. Na talíři se k tomu přidávalo uzené maso nebo jitrnice. Tento pokrm je obdobou židovského šouletu, který se podával s pečenou husou. Na Moravě se připravuje z vařené čočky, krupek nebo jáhel. Ve východních Čechách v okolí Chrudimi se zase vařila kočičí kaše. To byly uvařené kroupy promíchané s uvařeným scezeným hrachem přelité, na sádle osmaženou cibulkou a doplněné sázeným vejcem. V okolí Českých Budějovic byl oblíbenou pochoutkou kočičák. Knedlíky z čerstvě vařených brambor, žitné mouky, ale bez vajíčka. Jedli se uvařené, ale studené, ale jen taky svačině. Večer se pak opékali nadrobno nakrájené a smíchané se šťouchanými brambory a zelím. V podhůří Šumavy se kočičák říkalo naší lepenici. Opečené bramborové kaši smíchané s kysaným zelím. Na Valašsku se téhle úžasné pochutině, tedy lepenici, říkalo kočičí tanec. Stejný název měla i směs nakrájených vařených brambor pokrytých opečenými kolečky klobásy či vurštu, politá rošlehanými vejci, kterou podle Radko Pitlíka vymyslel Jaroslav Hašek. Pokud bychom zavítali do říše rostlin, najdeme mezi nimi kočičí chvost. Tak se u nás říkalo řebříčku. Čaj z téhle oblíbené bylinky pomáhal při závratích a migrénách. Kočičkami se taky nazývaly květy jívy, kočičí hlavy se říkalo jedné z odrůdy jablek. Kočička byl lidový název i pro čirůvku havelku.
1: Co z těch kočičích dobrot vybrat? Tak třeba kočičí štajriš z Plzeňska či Klatovska.
2: Budeme potřebovat 80 deka brambor, 40 deka kysaného zelí, 10 deka trhaných krupek, 10 deka cibule, 6 deka tuku, popřípadě škvarky, majoránku, kmín a sůl. Oloupané brambory uvaříme v osolené vodě s kmínem do měka, potom scedíme a rozmačkáme na kaši. Trhané krupky uvaříme zvlášť v osolené vodě na hustou kaši, pokrájené zeli uvaříme, scedíme a promícháme s brambory a krupkovou kaší. Okořeníme majoránkou. Drobně nakrájenou cibuli osmažíme na tuku, část mícháme do směsi brambor, krupkové kaše a zelí a částí přeléváme kočičí štajriš na talíři.

0: dát.
1: Také se vám občas stane, že se díváte na televizi, vidíte známého herce, anebo teď jste třeba slyšeli skupinu a říkáte si, vždyť já tu skupinu toho herce velice dobře znám a ne si vzpomenout. Tak jak si pomoci? Jak si pomoci třeba v případě, že něco neustále zapomínáme, třeba klíč nebo mobil, proč se pořád musíme pro něco vracet? Zkrátka dobře, budeme trénovat paměť už za chvíli s naším dnešním hostem, kterým je dnes knihovnice a lektorka paměti prvního stupně Michaela Walterová. Tak si to nenechte ujít.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Novému centrálnímu stavebnímu úřadu můžou chybět tisíce úředníků. Liberečané můžou ještě zhruba 14 dní hlasovat v participativním rozpočtu. Jablonečtí fotbalisté vstoupí ve Freiburgu do hlavní fáze konferenční ligy. A čekejme, zpočátku ještě mlhavo, postupně bude oblačno a zataženo a teploty vystoupí jen do 15 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Dobré dopoledne. Nová centralizovaná soustava stavebních úřadů, která má začít naplno fungovat od ledna 2028, se bude zřejmě přinejmenším na začátku potýkat s nedostatkem vyškolených úředníků. Většina stavebních úřadů nyní spadá do působnosti obcí a ne všichni úředníci je budou ochotni opustit, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
2: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba jedna polovina by přejít měla.
0: Aby nová soustava stavebních úřadů fungovala, bude podle Mrázové potřebovat minimálně 4000 vyškolených lidí. Bez problémů jich ale podle odhadů ministerstva přijde jen zhruba třetina. Rezort se proto podle ní snaží současné úředníky stavebních úřadů přesvědčit k přesunu a také připravuje na příští rok náborovou kampaň. Ještě zhruba 2 týdny můžou lidé v Liberci rozhodovat v letošním ročníku participativního rozpočtu. Hlasování končí 31. října. Celkem mají lidé na výběr z 24 projektů. Mezi vítěze magistrát rozdělí 10 milionů korun. Hlasovat je možné pro 15 malých projektů do 1 milionu korun. Velkých projektů do 2 milionů lidé přihlásili 9, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: V každé kategorii lze udělit 3 kladné hlasy a 1 záporný. Celkem tedy 6 kladných a 2 záporné hlasy. Podle celkového počtu hlasů se nakonec sestaví pořadí a vyberou se projekty k realizaci.
0: Žáci a učitelé na Českolipské základní škole Špičák mohou využívat novou učebnu. Oznámilo to vedení města. Třída slouží jako specializovaná učebna fyziky a chemie a poskytuje moderní vybavení pro výuku obou předmětů. Ve třídě je nový nábytek, včetně moderních stolů napojených na elektřinu. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoc zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Sport. Fotbalisty Jablonce čeká na úvod hlavní fáze konferenční ligy zápas ve Freiburgu. Německý tým je aktuálně první v Bundeslize a od květnového finále Evropské ligy neprohrál. Pokračuje kapitán Severočechu Nejaman Tekijakši.
4: Nějak moc speciálně jsme se nepřipravovali. Myslím si, že jsme celkem dobrý tým, co se týká defenzivních standardky rohů a myslím si, že se umíme pořádit s takovým týmem a například i Brno teďko víkendu měla taky dost vysokých hráčů, taky dávali moc gólů ze standardky a nám jsou nehrozili.
0: Zápas Freiburg Jablonec v hlavní fázi konferenční ligy začne v 21 hodin. Počasí. A je jasno, místy jsou mlhy nebo nízká oblačnost, postupně se budou rozpouštět a očekáváme oblačno přechodně až skoro zataženo. Odpolední teploty 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti jen kolem 10 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v ulici Borská v Zákupech máme hlášenou dopravní nehodu, srazila se tam 2 osobní auta, průjezdné to tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To byly zprávy 11. hodiny s Lídou Jiroutovou. Ještě jednou vás zdraví Iveta Kalátová v pokračování čtvrtečního dopoledne pod Ještědem. No, vidíte to. Používáte také často třeba navigaci, když cestujete někam daleko, a nebo zapnete mozkové závity a snažíte se trafit sami. Nakolik je to důležité, i o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem, kterým je knihovnice, ale hlavně lektorka paměti prvního stupně Michaela Walterová, a rozhodně také zazní, proč je také důležité dodržovat spánkovou hygienu. Tak se máme na co těšit.

0: Poznali jste Václava Neckáře? Samozřejmě, že ano. To je velice známý hlas, který nám dozněl 8 minut po 11. hodině a já už vítám našeho hosta a tím je knihovnice, lektorka paměti prvního stupně Michaela Walterová. Dobrý den, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Ještě před vysíláním, když jsme se potkali, tak jsem si říkala, abyste se na mě nezlobila, kdybych vás náhodou mimo rozhlas někde potkala a nepoznala vás. Mám s tím velký problém poznávat někdy i naše hosty, ale třeba i někdy takové ty vzdálené známé. A to je tedy potom trapas. Můžeme se s tím nějak pomoci? Teď jsem začala jen tak na okraj.
1: No, vy jste zmínila, že jsme se o tom vlastně bavili před vysíláním a vy jste tam měla takovou krásnou pak asociaci, protože právě jména jsou ty, kdy používáme hodně asociaci a vizualizaci. A já jsem vám vlastně říkala, že při svých seminářích, aby si pamatovali, že jsem Míša, tak dávám na nuka Míšu, kterého si myslím známe všichni a máme ho všichni rádi. A vy jste říkala, no to je vlastně fajn, já bych vás mohla vidět s tím nanukem, jak ho vlastně jako vylížete, že ho musím jako rychle, nesmím ho zapomenout sníst rychle, aby se neroztál. A že tam vlastně bude jak moje jméno, tak tam bude to, že nesmím zapomenout a bude tam vlastně ta asociace k tomu, že jsem trenérka paměti, tak nějak takhle to funguje. Ale já musím na vaši obhajobu říct, že vy těch tváří a povolání a různých hostů máte hrozně moc, takže vlastně vás to omlouvá.
0: Vy jste hodná. Vy jste na mě tak strašně hodná. Tímto ještě jednou všechny zdravím, kdyby náhodou bych vás, milí posluchači, někde nepoznala, tak ono to snad někdy dojde. Teď jsem přemýšlela, jak bychom začali. Možná by nebylo špatné si říci jednu věc, protože my máme různé pomůcky, které nám pomáhají. Právě už třeba i ta navigace v autě. Dříve jsme přemýšleli, jak se někam dostaneme. Je to součást toho důvodu, proč vlastně zapomínáme, že už neumíme ten mozek tolik trénovat?
1: Trénovat, že ho vlastně moc nepoužíváme. Hmm. Tak to bych asi řekla, že je jedna z těch věcí, že jsme si zvykli na pomoc zvenku a že možná, že než se nad něčím zamyslíme, tak už rovnou hnedka něco googlíme takzvaně, nebo hledáme. Ale já si myslím, že současná ta chytrá technologie jako vždycky může být dobrý sluha, ale zlý pán. A pro mě, já nejsem nějaký zásadní odborník na neurovědy, ale pro mě to je taková velká mínusová věc pro pozornost a pro vztahy. A pozornost je brána do paměti. Takže když člověk potom má roztříštěnou pozornost, a to se teď i vracím k té vaší první otázce, kdy jste hovořila o tom pamatování si jmen, tak vlastně při tom, abych já si něco pamatovala, tak musím být pozorná, vnímavá. Takže když si potřebuju pamatovat někoho, dneska mám po druhé se vidím se svými kurzisty, kterých bylo 24, takže doufám, že si všech 24 jména příjmení dobře asociuji s těmi obličeji, protože se snažila být pozorná a vnímavá při té hodině a při tom, když oni se mi představovali.
0: Paní Walterová, teď mě tady z toho úplně mrazí. Neříkejte, že vy jste schopná si je všechny zapamatovat?
1: Ano.
0: Jmény. Vy samozřejmě nepotřebujete ty cedulky, aby u sebe měli se svými jmény?
1: Ne.
0: A jak si to pamatujete? Zase asociace?
1: Zase asociace. K některým lidem si dávám různý předměty. Nebudu říkat, k komu, co to je takový. Někdo by třeba nebyl rád. Třeba když řeknu u vás, tak vy jste Kalátová, tak vy máte zapletený Kali ve vlasech. Jo?
0: Aha.
1: A jste Iveta, tak jedete na babetě. Ale to už jsem tady, myslím, říkala. Vás mám prostě asociovanou, jako že jedete na babetě a prostě volajou vám ve vlasech Kali. Jo? Takže hned vím, že jste Iveta Kalátová. Pak si samozřejmě s těmi jmény, když jdu, tak když chodím potom prostoru, tak si vždycky ano řeknu ano, tak tady je tenhle ten prvek, třeba výrazně rezavé vlasy nebo něco takového, brýle a tak dále, nebo vlastnostně, že ten člověk se třeba hodně hlásí a tak dále. A pak si to doma stále opakuji.

0: také někdy nemůžete někomu přijít na jméno, ale myslím tím v tom dobrém slova smyslu. A nebo si třeba, milí posluchači, spletete pana Poláčka s panem Horáčkem. No, i nám se to často stává, nebo ne často, ale občas také, samozřejmě i v našem vysílání. A právě o tom, jak si trénovat paměť nejenom na jména, o tom si povídáme s naším dnešním hostem, kterým je lektorka paměti prvního stupně Michaela Walterová. Tak můžeme zmínit ty nejefektivnější mnemotechniky?
1: Nejefektivnější. Asi bych řekla nejznámější, protože nejefektivnější je to, co bude u vás konkrétně fungovat. A ne každá mnemotechnika, nebo ne každou mnemotechniku si ten člověk vezme za svou. Ty mnemotechniky jsou třeba metoda loci, to znamená místa, metoda kategorizace, příběhů, čísla, pak ty jména, které fungují na základě vizualizací a asociací. Pak je tam metoda kalendáře, kdy si pamatujete jednotlivé dny, nebo můžete si to pamatovat všechny dny v roce. A pak je metoda takzvaného nebo strategie prvního písmene, kterou třeba jako já vůbec nepoužívám, protože jestli si pamatujete, tak je to taková ta jedna PL, HLM, jakože třeba jedna polevková žice, jo, hladké mouky, nebo jedna čajová žička, olej a tak dále. To se moc nepoužívá třeba například v těch rychlých zápisech, ale jinak asi metoda příběhu, kategorizace, metoda loci a ty čísla, to jsou asi nejdůležitější.
0: Metoda loci, co to je?
1: Metoda loci je metoda místa, to jsou takzvané ty předmětové paláce. A to vlastně v prostoru, kde se pohybujete, tak si můžete navěsit věci, které si potřebujete pamatovat. Já při svých lekcích na sebe věším nákup, takže my si třeba pamatujeme nějakých 30 položek nákupu, který jednotlivé potraviny mám položené na těle, takže potom, když to jako řeknu, kde je mám a co tam mám, tak pak nechám kurzisty zase se na mě dívat, aby si vybavili, kam jsem co položila na tom svém těle a píšou mi, co si pamatuju a většinou to těch 30 dá.
0: Mm-hmm. No, co taková špatná orientace, týká se to také tím, že máme špatnou paměť, třeba navštívíme po druhé, po třetí stejné místo, nebo ne stejné místo, ale potřebujeme někam dojít a řekneme si, no a teď jsem opět zapomněla tu cestu, jak se tam dostanu. Jak se dá třeba i tohle natrénovat?
1: A tak tady jsme zase u té pozornosti, protože když vlastně někde jdete, tak si můžete zapamatovat nějaké body. Takže vím, že když jdu z metra, já nevím, tak vlevo je tohle, vpravo je tohle, zahnu, jo, dám si pozor na to, kde zahnu a tak dále. A je to takové opravdu o pozornosti a o tom si to zopakovat, protože ono, když pak tam jedete po roce a vlastně tu trasu rok nejdete, tak ono to zase jako tak jednoduchý není si to pamatovat. Jo, ono to je dost v opakování, tak je užívání a používání těch metod. Pokud je nepoužíváte, tak jako se vším.
0: Já si tak kolikrát říkám, ona opravdu ta doba je hodně zrychlená, člověk je hodně roztržitý, roztěkaný, protože těch věmů je strašná spousta, včetně sociálních sítí a různých událostí, příběhů, setkávání. Je toho strašně moc. Ono je to možná právě o tom zpomalení a soustředění se. A když potom asi člověk zpomalí a soustředí se, tak nejenom zjistí, že třeba i ta paměť se zlepšuje.
1: No, vypouštět, co nepotřebuju.
0: A to je ono. Teď jste na
1: protože
0: to kápla.
1: Protože asi všechno nepotřebuju, co ke mně přichází za den.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Všichni si přejeme mít dobrou paměť, snažíme se trénovat, někdo luští křížovky, někdo sudoku, někdo hodně čte. Stačí to, nestačí to, nejenom o tom si povídáme s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, kterým je knihovnice a lektorka paměti prvního stupně Michaela Walterová. Nechci teď uhýbat, ale vzpomněla jsem se na Samotáře, film Davida Ondříčka, kdy Jiří Macháček zapomněl, že už jednu dívku má. Jo.
1: Bylo asi způsobené trošku výjimečím.
0: Ano, návykové látky, ale u těch filmů nebo u televize klidně můžeme zůstat, protože často se nám stává, že se díváme na film a najednou ve sporu už nám vyjede tabulka, nezapomeňte se už zítra dívat na tohle. Ono to k tomu také asi přispívá, že ten člověk je takový roztěkaný a nesoustředěný, protože dříve ty filmy byly takové klidnější, teď i pohádky pro děti jsou strašně rychlé, klipovité, takové prostě...
1: Jo, takové prostě hodně toho mnoho najednou.
0: Ano.
1: To tady jenom zmíním takovou věc, která se ke mně dostala nedávno, kde jsem měla dvojobrazovku a v horní části byl Krteček a v druhé části byla Tlapková patrola. A zatímco jenom Krteček seděl u zdi a představoval se a držel v ruce nějaký urvaný volant a představoval se, jak jede autíčkem, tak dole z té Tlapkové patroly přeskočili, vyskočili, šli do auta, vyšli auta. Prostě tam bylo takových pohybů a ten mozek vlastně všechno musel vnímat. Je to rozdíl, jestli koukáte na něco poklidného, anebo něco, co prostě...
0: Ano, a přitom takhle. Děti Tlapkovou patrolu milují. Ano. Vyrůstají
1: jo,
0: v tom...
1: Tenhle ten příklad, asi schválně samozřejmě.
0: Já bych teď udělala takový oslý můstek, protože vy pořádáte zajímavé kurzy právě na trénování paměti a mě strašně překvapilo, že vy ty kurzy máte od 25 let do 90.
1: Takhle,
0: tam chodí i mladí lidé.
1: Já je vyloženě nemám, já jsem tam nedala věkové omezení, takže i mě překvapilo, že tam je takovéhle rozpětí věku. Ale co vím, tak někteří se tam chodí pro inspiraci, ty mladší spíš, aby to zase mohli předávat třeba v nějakých svých kroužcích nebo nějaký další dětem, který vedou. A jinak tam je střední věk, seniori, vlastně je to takový široký spektrum, protože s trénováním paměti nebo vůbec prací mozku, myslím, že bychom neměli čekat, až nám bude třeba 60+.
0: A to je moc dobře, že toto zmiňujete, protože člověk si říká, to začnu řešit až, ale ono je dobré asi začít co nejdříve. Vidíte to třeba knihy, dnes máme zrovna velký knižní čtvrtek, vychází řada zajímavých titulů, vy jste knihovnice. Knihy hrají velkou roli v našem životě, i co se týče uchovávání informací v hlavě, paměť.
1: Ano, a já bych řekla, že my moc dneska ani nejsme zvyklí číst, protože to je přesně to, že to je dlouhý článek, dlouhý text souvislý a není to přesně takový to přeskakování sem a tam. Jako na sociálních sítích ty články, které jsou dlouhé, nikdo nečte. Takže kniha přesně trénuje tu pozornost, to soustředění a to navození toho klidu nebo trénování té dlouhodobé pozornosti.
0: Já vím, že to nejde srovnat, začíst se do knížky a bloudit někde na sociálních sítích a být zvědavý, protože tam těch informací je tak strašně moc a opět se vracíme k tomu jádru, že odtamtud možná pramení, že člověk je opravdu nesoustředěný a často zapomíná.
1: No, to je to tak prostě, jakmile člověk má v sobě hodně věmu a pouští si toho do sebe hodně, neumí to zpracovat a ten výsledek je pak vlastně takový k ničemu, protože nám není k ničemu k užitku.
0: My si za chvíli už vyzkoušíme něco, opět nějaké to trénování, hlavně i pro naše posluchače, tak milí posluchači, nezapomeňte poslouchat. Naším dnešním hostem je dnes knihovnice a lektorka paměti prvního stupně Michaela Walterová.

0: Anaká noc na zemi, Anaká, která byla včera hostem velice zajímavého pořadu Ptám se já, který odvysílala Česká televize. Pokud jste neviděli, tak si určitě vyhledejte, je to hodně zajímavý pořad. Ale my se teď nebudeme bavit o Aně K, ale budeme se opět věnovat trénování paměti. No, my jsme slibovali nějaké ty pomůcky mnemotechnické, tak můžeme se na něco ještě zaměřit?
1: Tak zkusíme posluchačům přiblížit metodu kategorizace, protože lidský mozek si pamatuje zhruba 7 věmů na jednou plus minus 2. Takže když to odešlu, tak ta pětka, těch 5 věmů je taková klasika. Takže když jdeme třeba na nákup, tak si rozdělit ten nákup na masné produkty, na mléčné produkty, na zeleninu, na ovoce a tak dále, co potřebuju koupit. A do těch jednotlivých skupin si dát 5 produktů. A potom ten nákup může mít třeba 150 položek a já jsem schopná se zapamatovat. Ale důležitý je tam, že prostě musí ta skupina, kterou já tvořím, mít maximálně těch 5 položek. Mm-hmm. To je jedna z možností. Druhá možnost, která je hodně využívaná a lidi z ní mají strach, jsou čísla. A na čísla je výborná pomůcka, že vlastně používáte první písmenka těch číslic. To znamená, u nuly dáte Nko, u jedničky dáte Ječko jako jedna, u dvojky dáte D a tak dále. A když bych vám řekla čtyřmístný PIN, který si třeba nezapamatujete, ale řeknu slovo dost, tak by to byly jaký písmenka vlastně?
0: Čtyři.
1: Dost, tak by to byla dvojka, osmička jako osm.
0: Počkejte, dost?
1: Dvojka. Podle prvních začínajících písmen. D jako dvojka. D,
0: A, B, C, D. Aha,
1: já myslím. Ne. Jako máte jednička, jedna začíná na J.
0: Jo, takhle.
1: Mm-hmm. Jo, nula mm-hmm. začíná na N. Mm-hmm. Jo.
0: Dobře.
1: Takže vlastně, když mám slovo dost, tak je to D jako dvojka, O jako osmička, S jako sedmička, mm-hmm. jo, a T jako trojka. Takže ten PIN vlastně je 2, 8.
0: Teď si připadám jako u tabule.
1: Jo, nejen ten princip. Abyste si nemuseli pamatovat tu kombinaci, že stačí prostě si pamatovat nějaký slovo a takhle to funguje.
0: No, jo? Já si myslím,

0: Myslím, že bude úplně nejlepší, když navštívím váš kurz.
1: Ono se to těžko takhle
0: vysvětluje. Já trošku zpomalím. Já jsem teď jaksi roztříštěná, protože jsem se chtěla ještě zeptat na jinou otázku. Na to, jakou roli hraje v paměti spánek člověka?
1: Zásadní. Protože při spánku, při zdravém a dostatečně dlouhém spánku se konsoliduje paměť, vlastně se ta paměť ustaluje, ty paměťové stopy, co jsme si vlastně my prožili za ten den, tak se tam ukládá a ten mozek se vlastně i čistí. A musím říct, že opravdu je důležitý zdravý, bez hypnotik, spánek a dostatečně dlouhý, což znamená nějakých 7-8 hodin.
0: I když zase člověk musí přihlédnout, někdo to bez těch hypnotik, bez těch prášků na spaní zkrátka a dobře moc nedává.
1: Ale to už není zdravý spánek. No. A to bohužel tak je, no, že to má vliv na ten vývoj mozku potom.
0: Asi je dobré hodně se hýbat.
1: A nedělat si starosti.
0: A vy jste to řekla v tom minulém vstupu, vypouštět, co nepotřebuji. Oddělit
1: to.
0: Přesně tak. Dobře, tak dobře jste nás naladila. Já jsem se trochu znemožnila, ale to nevadí.
1: Já jsem to špatně vysvětlila. Jako chyba nikdy není u kurzisty, ale u trenéra paměti. To je to osvobozující.
0: No, asi se brzy uvidíme na vašem kurzu. Naším dnešním hostem byla knihovnice, lektorka paměti prvního stupně Michaela Walterová. Moc děkuji za váš čas. Budeme se na vás opět někdy těšit a popřeji vám krásný zdravý podzim. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra také přivítáme hosta a budeme, dal by se říci, prát. Správné a hospodárné praní nám totiž může ušetřit peníze za energii a vodu a prodlouží životnost oblečení a navíc šetří životní prostředí. Jak zvolit správný program, jak rozumět symbolům údržby a proč se vyplatí přizpůsobit dávkování konkrétnímu praní, to vše probereme zítra s hostem, kterým bude zakladatelka Eco House Petra Doubková.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Dnes téma umělá inteligence. Ta nám poradí s mastičkou na bradavice anebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován a vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné, a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Zítra si v naší rubrice už povíme o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec si už v příštích minutách opět připomeneme herce Jiřího Štěpničku. Jeho život začal v Londýně 16. dubna roku 1947 a uzavřel se v neděli 11. října. A k životním datům tohoto herce, kterého teď připomene náš archiv, musíme dodat ještě jednu skutečnost. Do 21 let totiž úředně neexistoval. A kdysi nám k tomu řekl?
1: Já jsem získal rodný list, až když jsem si chtěl vzít mou nynější ženu a ona přišla s tím, že to zařídí ona, já jsem bydlel na Praze 2, ona na Praze 1 a ona přišla z toho matričního oddělení a říkala, Jiří, tohle budeš asi muset zařídit ty. No, tak jsem šel na to matriční oddělení a tam říkali, tak rodný list, já jsem říkal, to já nemám. Jak nemáte? Já mám výpis z matriky z vyslanectví v Londýně. Ukažte. Hrabství Harrow, okres Middlesbrough. To pro nás neplatí. A já jsem dostal hysterický záchvat, že nejsem na světě ve svých 21 letech. A oni mě uklidňovali a říkali, no teď tak vaše rodiče se jistě brali tady v Praze, tak běžte do archivu a tam říkali, ale tady my nic takového nemáme, protože vaše rodiče se brali po telefonu Praha-Londýn. Ale pak jsem telefonoval svému tatínkovi do Karlových Var, říkám, tati, nemáš náhodou jako můj rodný list, nebo oddací list bych potřeboval, aby na nějakým základě mi mohli vystavit ten rodný list. A on říkal, teď ty víš, já na tyhle blbosti nejsem. No. A pak mi ale přišel, on jak byl výtvarník, tak z takového toho sešitu, z toho bloku, jak má takový ty kovový péro, takhle, tak z toho vytržený papír, ani to neodstřihnul. Tam bylo jeho rukou napsáno oddací list a tak dále, ty všechny ty nacionále, tohle. A v pravém rohu nahoře byl čtvereček, ještě tomu udělal takový ty zoubky. Tam bylo napsáno kolek 50 káče. A na tom byl ouřední beran. A na základě tohohle cáru papíru uznali na matričním oddělení, že jsem se narodil, že existuju a vydali mi rodný list. A to mě provází celým životem.
2: No hlavně, že víme, že jste na světě.
1: No hlavně, že to vím já.
0: To bych vzpomínka na Jiřího Štěpničku. Tak to opravdu člověk ani nevymyslí takovou tu historii. No, jisté je, že za chvíli už je tady pravé poledne. Iveta Bláhová už má pro vás připraveny polední zprávy a po 12. hodině opět Filip Majsl písničky na přání. Mějte se hezky, loučí se s vámi Iveta Kalátová a zítra po 9. se opět uslyšíme.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Nový most nad silnicí v Hodkovicích nad Mohelkou je ode dneška v provozu. V Raspenově na Liberecku je nové turistické odpočívadlo s dobíjecí stanicí. Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí podepsat dodatek ke smlouvě. Čas mají do začátku listopadu. Odpoledne bude oblačno až zataženo s teplotami do 15 stupňů. Zprávě připravuje Iveta Bláhová. Hezké poledne. Skončila omezení na rychlostní silnice číslo 35 v okolí Hodkovic nad Mohelkou kvůli stavbě nového mostu. Ten je ode dneška v provozu. Za jeho výstavbu zaplatilo ředitelství silnic a dálnic 72 milionů korun.
5: Původní most nechalo ředitelství silnic a dálnic na jaře zbourat. Jeho oprava už nebyla možná. Most z roku 1973 byl navíc poslední v Libereckém kraji, postavený z předpjatého betonu. Patřil tak mezi rizikové silniční stavby s ohledem na tragický pád Morandiho mostu v Itálii v roce 2018, který byl postavený stejnou metodou. Kvůli větší bezpečnosti dopravy se navíc pod mostem prodloužil i odbočovací pruh do Hodkovic ve směru od Turnova. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Cyklisti a turisti v Raspenově na Liberecku mohou využívat nové odpočívadlo s dobíjecí stanicí. Oznámilo to vedení města na svých facebookových stránkách. Odpočívadlo se nachází v rekreačním a sportovním areálu Smědá. Projekt je součástí celkové modernizace areálu a stál přes 140 tisíc korun, včetně DPH. Do 1. listopadu musí zákazníci se žádostí o připojení do elektrické soustavy podepsat dodatek ke smlouvě. Týká se to jak žadatelů, kteří elektřinu odebírají, tak i domácností a firem s projektem fotovoltaické elektrárny nebo bateriového úložiště. Pokud dodatek do začátku listopadu nepodepíšou, zanikne jim rezervace kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby se to týká desítek tisíc žadatelů. Firmy na vysokém a velmi vysokém napětí podle Kotrby navíc s dodatkem zaplatí nevratnou kauci.
6: Ta smlouva není jenom kus papíru, podle toho se plánují práce, začnou se dělat projekty a později se skutečně začnou stavět nová vedení. To jsou velice nákladné kroky. To opatření, o kterém hovoříme, má za účel, aby se na tom ti, kdo ten náklad vyvolají, částečně podíleli.
4: Kotrba doporučuje, aby se domácnosti a firmy zjistily, jestli se jich podpis dodatku týká. Ukrajina podle agentury Reuters obnovila údery na ruské rafinérie. Gubernátor z Jazenské oblasti Pavel Malkov na sociálních sítích napsal, že drony způsobily požár v tamním ropném zařízení. O obnovení úderů mluvil v rozhovoru pro list Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál.
3: Počasí.
4: Odpoledne bude zpočátku ještě mlhavo, jinak očekáváme oblačno, přechodně až skoro zataženo, jen místy přechodně až polojasno a nejvyšší odpolední teploty 12 až 15. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměříme kolem 10 stupňů a na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V zákupech v Borské ulici havarovala dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Máme 4:45 a ano, ani dnes si v Českém rozhlase Liberec nad písničkami na přání neumyjeme ruce, i navzdory tomu, že je Světový den mytí rukou. Zvláštní, Světový den mytí nohou neexistuje a také by se docela hodil. No tak holt si umyjeme nohy na Velikonoce, na Zelený čtvrtek. Teď už ale pojďme na písničky na přání. Zdraví vás Filip Majsl a moc se těším na vaše e-maily a telefonáty. Hezký poslech.

Petr Muk nás poměrně svižně a temperamentně vehnal do písniček na přání. Máme 8 minut po 12. a pojďme na to. Telefonní číslo sem do studia je 22 155 37 22 a e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Než se pustíme do prvního hudebního přání, je potřeba učinit povinnostem zadost, nahlédnout do kalendáře a ten je dnes velmi zajímavý, protože svátek slaví Terezy a těch máme, považte, v Libereckém kraji zhruba 3 500. Je tedy zvláštní, že já si vybavuji pouze jednu jedinou Terezu, a to z filmu Terezu bych kvůli žádné holce neopustil. Byla to opice, ale nic osobního. Mimochodem, ta opice pocházela z Liberecké zoo, takže vlastně tohle jméno k našemu kraji opravdu sedí. Já přeju všem Terezám jenom to nejlepší a právě pro Terezky je tady Tereza.

0: Takový chvalospěv na Terezu od Valdemara Matušky. Je to sice jedna konkrétní Tereza, ale samozřejmě každá Tereza v našem kraji si to může vztáhnout na sebe. Jak už jsem říkal, toto původem řecké jméno, které znamená záštita, ochrana, u nás nosí opravdu zhruba 3500 žen a dívek. Terezám jsme tady popřáli a teď už pojďme na první hudební přání a to bude v Českém rozhlase Liberec dnes odpoledne telefonické. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva Sturnova. Já zdravím všechny posluchače i vás tam do rádia. Písnička bude pro všechny mé spolužáky, s kterými se sejdu. Přeju všem hodně zdraví, aby jsme se ještě hodně dlouho setkávali a vám tak pro radost. A děkuji.
0: No my také moc krát děkujeme, ale dnes mi tak rychle neutečete, paní Evo, protože to mě opravdu zaujalo. Je to sraz ze základní školy nebo ze střední školy?
1: No, tak je to ze základní školy.
0: Ale...
1: Po devátý třídě, jo, ze základní školy.
0: Takže sraz po 15 letech, ano.
1: No to už je víc jak po 15 letech, protože my jsme vyšli, byl to ročník 63 a 64, myslím, doufám.
0: Ano, tak to je o něco víc než 15 let, to máte pravdu. No ale paní Evo, já vám samozřejmě přeju, aby ten večírek dopadl dobře, abyste si ho krásně všichni užili a už tady posílám písničku.
1: Ano, děkuji, naschledanou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.

Nejhezčí dárek, to byla vlastně taková reakce na tehdejší celosvětový charitativní song We Are The World. Na této americké písničce se podílelo 46 zpěváků a hudebníků, na té české písničce, kde všichni účinkovali bez nároků na honorářích, bylo prý až 52. Teď máme 4:45 a pojďme po tom krátkém výletu do hudební historie pokračovat v písničkách na přání. Napsal nám pan Zdeněk, který napsal, já jsem napsal, pan Zdeněk zavolal, nadiktoval. A následující písničku posílá pro Dominiku Pažoutovou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Českém rozhlase Liberec v písničkách na přání proměny. To je asi nejznámější písnička ze zřejmě nejznámějšího alba kapely Čechomor. Však se k němu také po 25 letech skupina vrací. Ale o tom třeba někdy jindy, teď pojďme pokračovat v písničkách na přání. Máme 3 minuty před 00:30 a je čas nahlédnout do e-mailu. Napsala nám paní Bohumila z Jablonce nad Nisou. Moc prosím zahrát písničku pro mého tatínka Bohumila Poznara. Hrával na trumpetu a miloval Armstronga a také našeho Jiřího Jelínka. Tak prosím třeba o písničku Z červená. Moc děkuji a všem přeji příjemný poslech a vzpomínku na staré písničky a pěkný den.

0: To je skvadra, která se nám tady sešla v Českém rozhlase Liberec, Suchý, Šlitr, a v čele tohoto ansámblu stojí Jiří Jelínek z Červená, přesně v 12:30. My jsme tady v polovině písniček na přání a tu druhou půli otevřeme telefonátem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipe, tady Jarča z Friedlandu. A byla by písnička To jako překvapení, protože dneska mají Terezy. A bylo by to pro Teresku Čabanovou do Friedlandu, Teresku Morkovou do Friedlandu Větrov, Tereza Vrynichová, Friedland. Pak by to bylo pro zítřejší narozeniny, má zítra rok, Eliška od Barky. A její babička je tady v Friedlandě, Maruška na Jakláku, tak aby věděli. Takže jim chci popřát všem hodně zdraví, štěstí a mnoho plného elánu. A hlavně Eliška, aby dělala moc celý rodině velikánskou radost.
0: Dobrá, tak k tomu přání všeho nejlepšího se pochopitelně ještě jednou připojuji. Paní Jarko, vám krásný den a zase příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Taková krásná písnička Včelka Mája, a kdo pak si na ní vzpomene, když ho při odpoledním pikniku včelka ďubne do zadní části, že? Karel Gott nám dospíval a my budeme pokračovat v písničkách na přání. Opět se vrátíme k dnešním jmeninám. Napsal nám neznámý anonym. Prosím, zahrajte slečně Tereze Vítkové k jejímu dnešnímu svátku písničku od Marka Ztraceného Naše cesty. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody přejí ti nejbližší.

0: Marek Ztracený, Naše cesty. 7 minut po půl jedné. No, Naše cesty nás teď spojili v Českém rozhlase Liberec v písničkách Na přání s paní Alenou, kterou tímto zdravím. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, pane Filipe.
0: Tak co pak to bude?
1: A všem posluchačům Českého rozhlasu a chtěl vydat našim Nočce TSC zahrát písničku od Roda Stuarta k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, úspěchu v práci, lásce a všechno, co si přeju, aby se jim podařilo druhý potomek a boží požehnání, to je všechno.
0: No, vy jste...
1: Od dědy a babičky.
0: Dobrá, no tak všechno nejlepší, pochopitelně i od nás. Vy jste mluvila o tom, že byste chtěla nějakou takovou pomalejší písničku od Roda Stuarta a dnes v písničkách Na přání už jednou zaznělo jméno Louis Armstronga, tak jsem si dovolil tato dvě jména spojit dohromady a vybral jsem písničku od Roda Stuarta What a Wonderful World. Je to v pořádku?
1: Je, no.
0: Tak tedy posílám a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Děkuji za vyhledání, naslyšenou.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Pár příjemných chvilek se slovenskou skupinou Elán. Mám kým nemám, 2 minuty po 1:15. My máme písničky na přání, ještě chvíli budeme samozřejmě pokračovat. No a teď tady máme e-mail od jedné ze stálic našeho vysílání, paní Hany, která píše: dnes ani operu, ani rok, ale rozvernou písničku Mappeti Mana Mana. Jednu z verzí nahrál italský interpret Piero Umiliani v roce 1968, tak snad nějaká verze této klasiky se ve vašem archivu najde a posílám všem tereskám. No, nakonec se našla verze od Pavla Vitocha a k této písničce se váže i jedna historka, nevím nakolik pravdivá, ale ve Slovenském rozhlase kdysi působil sportovní komentátor Oskar Mana, který měl komentovat fotbalové utkání v Bratislave na Těhelnom poli a v rozhlase se s ním snažili navázat spojení. Dlouho se nedařilo, až to nakonec ve vysílání vypadalo takto. A voláme Oskara Manu. Mana, ozvi sa? Mana, ozvi sa?
1: Mana, Mana.

Tedy co nám dnes ještě nezazní v těch písničkách na přání. Pavel Vitoch, Mana Mana, 10 minut před 13. No pravda, už mnoho toho nezazní, protože písničky na přání se chýlí ke svému závěru. Ještě jsme tady dostali jeden e-mail, kde stojí: zahrajte prosím pro mou nejmilovanější Teresku k dnešnímu svátku Mariku Gombitovou vyznaně. Všechno nejlepší a spoustu lásky v závorce ode mě přeje Milan. To přejeme pochopitelně i my, přejeme pochopitelně také hezkou oslavu všem Terezám. No a s touhle písničkou se s vámi rozloučím, protože za chvíli vás čekají zprávy, které dnes připravuje Iveta Bláhová, a po zprávách Alex a host. A Alex Minářová si tentokrát do studia pozvala bývalého slovenského fotbalového brankáře a reprezentanta Kamila Čontofalského. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne a po 14. naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nový obchvat Svoru na Českolipsku má měsíc zpoždění. V novém Alzheimer centru v Liberci Machnině by mohlo najít práci kolem 90 lidí. Ve věku 83 let zemřel fejetonista Rudolf Křesťan. Odpoledne bude oblačno až zataženo s teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Po novém obchvatu Svoru na Českolipsku se řidiči projedou až za o měsíc později. Původně měla být nová dvoukilometrová silnice hotová 16. října. Stavební firma ale požádala o prodloužení. Nový termín dokončení je tak 16. listopadu. Kvůli pokračující stavbě je dál zavřená silnice ze Svoru do Šluknovského výběžku, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Aktuálně pokládáme poslední vrstvy asfaltu, osazujeme svodidla a dokončujeme oplocení. Trasa překonává převýšení 100 metrů, proto řidiči ve směru na Rumburk využijí téměř kilometr dlouhý stoupací pruh. Součástí stavby za téměř 500 milionů korun je také 7 mostů, podchod pro pěší a ekodukt pro zvěř.
0: Celkem 150 lůžek má mít nové Alzheimer centrum v Liberci Machnině. Zařízení vzniká na místě bývalé oční léčebny uprostřed lesoparku. Provoz centra bude zajišťovat společnost Senevida, která už provozuje podobné Alzheimer centrum v Minkovicích u Liberce, na Sychrově a v České Lípě. Provoz centra v Machnině plánuje společnost od jara 2028. Podle provozní ředitelky firmy přinese i pracovní příležitosti. Cyklisté v České Lípě mohou od tohoto týdne znovu využívat single track na Špečáku, oznámilo to vedení města. 3-kilometrovou trať opravily Českolipské městské lesy na začátku října za zhruba 400 tisíc korun.
3: Trať single tracku pracovníci rozšířili a vysypali novým kamením. Na stezce je také nové značení, opravené informační tabule a stojany na kola. Na opravě stezky se kromě stavební firmy podíleli také žáci základní školy Špičák a v rámci prospěšných prací i klienti probační a mediační služby. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl také v pořadu Psáno kurzívou. Dlouhá léta působil v časopise Mladý svět, později v týdeníku Televize.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude zpočátku mlhavo, jinak očekáváme oblačno, přechodně až skoro zataženo, jen místy přechodně až polojasno a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměříme jen kolem 10 a na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá a potrvá až do konce října. A na silnici 3. třídy mezi obcemi Ploukonice a Všeň na Semilsku probíhají stavební práce. Silnice je proto zcela uzavřena. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
6: Nosím černý

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se hovorí, když nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou součástí toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mě napadá ta hláška nedáš, dostaneš.
1: To je něco úplně jiného. To je jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovi. Ale je to taká starší hláška a se to používalo skôr z také povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér povie, no pozri se na to, no nedáš, dostaneš.
0: No. No, ale platí to dodnes.
1: Asi myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď sa pozriem na moju ruku, pretože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no, ano. Je to od Cristiana Ronalda, keď sme hrali na Benfike s národným týmom, bolo to z priamého kopu a ja som tu loptu takto lízol, ešte som si trošku zdeformoval ten prst. Trafil som sa hlavou do tyčky a ešte z toho bol gól, takže 3 v jednom. Nemám rád Cristiana u tej ľuby.
0: To se vám musí špatně nosit případně snubní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže to je v pohodě. A prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na gólmany v současné době jsou větší nároky. Gólmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Dál do nějakého priestoru, ale byly to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, alebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a více se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkem slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprůměrný. Ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkem slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkem viděl. Ale hovorím, trenéři to nemali radi a keď jsem si urobil nějakou kľúčku alebo keď jsem dal nějakou prihrávku na tu dobu riskantnou do středu ihriska, tak trenér mi nadával Čaldy, kopni to nahoru, prostě.
0: No tak klasika. Proč jste se stavil do brány? Proč jste nebyl útočníkem?
1: Když jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už zostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástl až při běhu 2 rokov celkom dost. No a pamätám si, že ma hrozně bolili kolena, jak jsem rástol a vlastně ani nikdo mi neveril, že vyrástnem, protože nemal jsem pokom, rodiče nebyli nějak extrémně vysoký, ale nakonec jsem vyrástol, si myslím, že akurát na tu brankářskou výšku a ostal jsem bráně, no a nakonec ani jsem netušil, urobil jsem celkem slušnou kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvor zápas, dá se povedat, taky malý turnaj, to je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: My jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem se trošku rypol, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No, ale já si taky rybnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému národňáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už i jako trenér nerád prehávám. A to, že to bylo na Bohemke, tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, a ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, keď to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to Bohemka je tým povestná. Ľudia nadávajú na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mne teda včera nenadávali, ale ako takto v okolí a to je tam, je to dosť nehostinné prostredie pre ten hostujúci tým, tak to poviem.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo jste se cítil
1: jsem
0: doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozděleni, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že to je zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes, myslím.
1: No, myslím si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám určite. Tehdy mohlo vyhovovať.
1: Tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za ně chytal. Dneska to vnímam inak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedat, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Jako určitě byly zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť ze strany fanoušků.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, ako sa cíti? No, tak samozrejme cíti sa plato, či na tom má nejaký väčší podiel viny, alebo nie. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horšie.
0: Jak si to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dní zase, takže sústredíme sa na ďalší. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa ty začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čo je tá lepšia varianta.
0: A to každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas mu nevidí. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu, a tu si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že takých zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis, treba sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkovo obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Mladé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tým jmenoval. Já se říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykový?
1: Nemal. Já si pamätám, že do troch měsíců jsem dal rozhovor už normálně jakoby do televizie, ale mal jsem ruštinu, myslím, 2 roky na základné škole, na středné už zase ne, ale dostal jsem se do toho, co myslím, celkom rychlo a právě i ta slovenčina, i ty ruštiny, co myslím, dost blízka a nemal jsem problém vůbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako sa to vezme. Ja som tie začiatky v Petrohrade úplne nemal na rúžiach ustlané, ako sa vraví, pretože trenér si tam vzal ešte ďalších 5 českých hráčov a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastne prvé kolo, keď sme hrali, si pamätám, domáci zápas, tak nepostavil mňa, ale postavil domáceho ruského brankára a vysvetlil mi to, nebo nevysvetloval mi nič, Petrža nikdy nevysvetloval. Zase nikdy nepáral. Ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on privedol, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra, úradujícího na Lokomotiv Moskva, to bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1. Takže ty Rusáci byli jako úplně nadšený, že je brankář, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohl jsem jim tam, že je to trošku něco jiné. No zase ale domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi a postavil ma v Moskve zase vonku na Dynamu a to byl první zápas, keď jsme hrali všetci vlastně cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a já. No a my jsme tam dostali 7 gólov, nebo já jsem dostal 7 gólov. 7-0 jsme, 7 na to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Já jsem po
0: za
1: zápas...
0: který jste mohl?
1: No tak jako dostal jsem 7 gólov, no čo k tomu dodať. Takže to byla velká facka, musím povedať, a po zápase mě fakt i vyhrkly slzy. No a
0: chtěl jste domů? Chtěl jsem domů.
1: Tak regulérně jsem chcel domů a z hodou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza. Takže byl jsem v Prahe asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz já jsem přiletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně. Mně se nechcelo vůbec naspäť. A tam v Rusku přece jen tam zima je pokročilejší a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok som dokopal, potom som ešte chytal nejaký zápas, ale stejne som chcel odísť, no ale hovorím, prvý rok nebol nič moc z mojej strany.
0: No a kdy sa to zlomilo?
1: To sa zlomilo nejak ten druhý rok, ja som začal, chcel som nejak odísť, ale stále ma nejak v Rusku nechceli pustiť.

0: a nakonec jsem tam ostal 7 rokov.
1: A zažil jste tam vlastně i své největší fotbalové úspěchy?
0: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primát si myslím, že mi patří dnes jako jedinému.
1: No i v České republice máme velkou řadu úspěšných a talentovaných brankářů, že?
0: Ano, bez pochyby.
1: Kamil Čontopalský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies v prosinci 2015. Jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to letí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie.

0: to prišlo tak nějak zhodnělené. Mě už to úplně nebavilo, ale zase měl jsem možnost jít na Floridu, do Miami, kde to nebylo za nějaké velké peníze. Hovorím, já jsem tam platil větší nájom za apartman, než jsem zarábal mesačnou výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to se nenaskytne len tak a hovorím, ještě jsem mohl toho chytať.
1: A proč Rusku asi příjemná změna?
0: No,
1: myslím, tak co se počasí týká?
0: No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem se rozhodl, že kde jinde ukončit kariéru, keď ne v Amerike na záver. Jako fakt vůbec to nebylo o peniazoch, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže. Prvá sezona vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezonu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezonu, respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Amerike.
1: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou?
0: Ani
1: jste smířen?
0: No, úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky z prvé ligy, mi volali nějaký manažery a tak, že by jsem nechcel, hovorím, že mě už to nebaví, takže já jsem si dal pauzu od futbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
1: To je krásné.
0: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk neví, co so sebou. Skúšal jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud má dovedl na spekt futbalu.
1: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat nebo ani se postavit do brány?
0: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarátmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
1: Tak teď jste tedy trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
0: To jste to krásně povedali. Ano,
1: trochu složitěji.
0: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam nie je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobídite dní, keď viac sa zamieriate na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihávky, kratšie, stredné dlhé prihávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže...
1: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
0: Neúplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrát nohou, než chytat.
1: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. A vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu se brankáři, kteří nejsou úplně vysoký ještě v dnešním fotbale, ale je jich stále méně a méně a myslím, že se to vytratí úplně časom, protože dnes už v všetkých těch špičkových akademiách už ten výber už tých mládežnických týmoch je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, no poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už v takto mladom veku viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to pozdě?
1: No, asi nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednosťami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte treba v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženě výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech? Zavrhnete jenom proto, že
1: no,
0: prostě nemá 190.
1: Ale väčšina trénerů. Hovorím, jsou takéto výjimky ještě stále, ale je jich stále méně a méně. Já hovorím, to je jeden, já nevím, povím, z 100 tisíc alebo z miliona, který se presadil. Ještě jich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 185, alebo hovorím 190, je taká zahranica. Aspoň v mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetre proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť si do tých rány, neviem,
1: čo
0: ešte.
1: Áno, to je jeden z základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť, samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vravili, tie špecifické dovednosti, no. Musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie nesprávne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčov? Poli ste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného brankáře?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorí, no to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je brankár, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavne tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano. Ja som to tiež tak mal, že keď som sa ponoril do toho zápasu, tak vedel som byť zlý na tých svojich, samozrejme.
0: Ale... Čili ste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami ste to takto nazvali, takže kľudne.
0: Kamil Čontopalský je našim hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, či to je expert.
0: Fotbalový no, expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobre.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se takto. Mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamätám, keď jsem byl ještě neviem, x rokov rozhľadu, tak to parka niečo komentovať a človek sa na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, neviem, nájsť to správne slovo, ani nebudem vyslovovať, ale ne, dnes sa pripravujem. A zapať pán Boh nám vlastne tí vedúci pracovníci športového oddelenia posielajú nejaké témata, rozhovory, články, ktoré sa týkajú toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nejaké body, ktoré človek buď sa pripraví alebo nepripraví a ja hovorím, ja si to aspoň prečítam a len to, čo nám posiela Martin Kubiček teraz momentálne, tak než si to prečítam, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže príprava nejaká tam je.
0: Príprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodívam na tú Ligu majstrov a ide majstrov sveta, tak je to super, to je, že sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, bavíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no človek.
0: Tá hyperkorektnosť. Musí,
1: tak, áno, no správne.
0: Tak bych to nazvala,
1: no. Áno, hyperkorektnosť, no.
0: Takže dáváte si i veľký pozor na to, co řeknete, jakým spôsobom to řeknete, hlídáte
1: áno,
0: se?
1: Ale zase ja som tiež, nie že známy tým, proste keď mňa sa pýtajú na brankárske zákroky a tak ďalej a nemám problém brankára skritizovať, aj keď je to úspešný brankár a tak ďalej, ale si myslím, že o to tam i som, ale niekedy to niekomu vadí, niekomu naopak nie. Mám veľa pozitívnych ohlasov, ale sú i ľudia, ktorým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ. Tá partia, čo tam sme, je to hrozně fajn a musím povedať, že som si v tom našel i zalúbenie.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000,
1: ano.
0: 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budú počúvať nejakí Slováci, tak si budú hovoriť, čo to je za hatalštinu, pretože ja sa síce snažím hovoriť slovensky, ale mnoho ľudí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A ja hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, síce ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže, neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávim tu na v Čechách za tú dobu, tak už to bohužiaľ nedokážem vytesniť.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, tak ako som tréner, takže mal by príde mi to, že by som mal hovoriť česky. Ja hovorím, začal som hovoriť česky, pretože niektorí mladší mi nerozumeli a tak nejak sa snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slovákov hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolia, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: Vydáváte se ještě občas někdy do Košic? Je to štrka poměrně?
1: Je to diálka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národním týmem, takže to bylo příjemné a vlastně byl jsem prvýkrát na tom novom štadioně Vyhrali jsme, takže všechno v pořádku.
0: Takže ano, jste zkrátka u fotbalu a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Niektorí fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. To jste nikdy neskoušel?
1: Já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyčel vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuji, že jste tu byl a ať se vám daří, Kamil Čontofalský.
1: Děkujeme pěkně za pozvání a pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč,

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V liberecké průmyslové zóně vzniklo největší parkoviště kryté solárními panely. V Novém Městě pod Smrkem má vzniknout nové obchodní centrum. Desítky škol a firem se ode dneška přestavuje na vzdělávacím veletrhu v Liberci. Zítra ráno a dopoledne se místy budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně bude skoro jasno až polojasnost, teplotami do 17 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. V Liberci vzniklo největší zastřešené parkoviště se solární elektrárnou v České republice. Společnost ČES ESCO ho vybudovala v areálu výrobce autoklimatizace Denso. Takzvaný carport tvoří téměř 3000 solárních panelů. Parkovat pod nimi může zhruba 500 vozidel zaměstnanců závodu. Vyrobenou elektřinu firma využije na svůj provoz. Pokryje přibližně 6% spotřeby. Panely bude spravovat dceřiná společnost ČESu firma Air Plus. Podle jejího ředitele Vladimíra Míra Zaděny budou v provozu zhruba za měsíc.
2: Ona je technicky dokončená, ale zbývají nám nějaké administrativní úkony, které je potřeba udělat a v tom okamžiku už bude plně funkční. Co se týče té údržby, tak bude probíhat pravidelná kontrola těch panelů. Pokud se něco stane, tak my jsme i odpovědní za nějakou opravu.
0: Developer chce v Novém Městě pod Smrkem ve Frýdlantském Výběžku postavit nové obchodní centrum. Informoval o tom starosta Petr Černica za hnutí ANO. Několik hal s obchody má vzniknout poblíž bývalého továrního areálu, kde teď jiný soukromý investor staví obchod s potravinami. Stavba obchodního centra by mohla začít příští rok.
3: V areálu bývalé textilky staví Penny Market společnost Trigema. Začala letos na jaře a prodejna by mohla být otevřená na začátku příštího roku. V této lokalitě chce nový developer postavit řadu obchodů s potřebami do domácnosti a třeba drogérií. Lidem ve městě na okraji Frýdlantského Výběžku se tak zásadně zlepší dostupnost nákupů. Z Nového Města pod Smrkem Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V Liberci začal největší vzdělávací veletrh na severu Čech Eduka. Představí se na něm desítky středních škol a firem. Veletrh je určený hlavně deváťákům, kteří se rozhodují, kam dál na školu. Nabídku tam ale najdou i lidé, kteří hledají novou práci nebo chtějí změnit zaměstnání. Veletrh, který ročně navštěvuje zhruba 30 000 lidí, potrvá v liberecké aréně až do soboty. V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Oproti předchozímu roku jich bylo aktivních o necelé 4% víc. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 000 spolků. Zároveň vzrostl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma nebo za netržní ceny. Jde třeba o pomoc lidem v nouzi, sociální služby, vzdělávání nebo rekreaci a sport.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku místy až oblačno, postupně většinou polojasno až skoro jasno. Během noci se místy budou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 5 až 2, při uklidnění větru a malé oblačnosti minus 1 stupeň, ve Frýdlantském Výběžku 8 až 5 stupňů, na horách 4 až 1 a v mrazových kotlinách naměříme kolem minus 3 stupňů. Zítra ráno a dopoledne se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se budou postupně rozpouštět. Ve výšce nad 800 metry postupně i jinde bude skoro jasno až polojasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost. A teploty 14 až 17, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměříme kolem 12 a na horách 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou v Revoluční ulici probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: K Krásné a hlavně pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Máme 15. října a toto datum si možná v zákupech zakroužkují v kalendáři, protože tam zrovna dnes začala další fáze obnovy barokního hospodářského dvora u tamního zámku, který je národní kulturní památkou. A my si o tom za malou chvíli budeme povídat s kolegyní Adélou Jindrovou a kdo ví, třeba nám i živě zaspívá. Rozhodně se ale pak také podíváme, jak se slaví Světový den srdce v Liberci, a to s naším regionálním stopařem, a v závěru hodiny dostanou slovo předškoláci. Jak jistě víte, dnes je Světový den mytí rukou. To je něco pro naší kolegyni, paní editorku. Já myslím, že většina chirurgů si nemyje ruce tak důkladně jako ona. No a právě o mytí rukou bude dnes také dětská anketa. Zdraví vás Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: Šalalalalí, no tak to je nestárnoucí nahrávka Václava Neckáře, která 12 minut po 14. přivábila do vysílacího studia Českého rozhlasu Liberec s písní na rtech Adélu Jindrovou. Ona tedy odmítá zpívat veřejně, ale zase se s vámi podělí o své informace ze zákup na Českolipsku. Tam začíná druhá etapa obnovy barokního hospodářského dvora. Komplex v areálu tamního zámku má od roku 2003 ve správě Národní památkový ústav a od té doby se snaží o jeho záchranu. Letos začne rekonstrukce další části. No a další informace už tady zjišťovala avizovaná redaktorka Adéla Jindrová, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Děkuji, pěkné odpoledne. Hospodářský dvůr ze 17. století tvoří komplex tří budov, konírna, chlévy a pivovar. Minulý rok se veřejnosti otevřela jižní část, ve které byla právě konírna. Podle Lucie Bydlasové z Národního památkového ústavu se návštěvnost zámku od dokončení první části zvedla z původních 20 tisíc na 48 tisíc. Teď přichází další etapa, kterou je obnova západního křídla, ve kterém býval pivovar.
0: A co přesně se tam bude opravovat?
1: Obnovovat se bude vnější část dvora, takže střecha a fasáda, ale dojde i na vnitřní prostory. Tam se budou opravovat podlahy i stropy, omítka a výplň dveří a oken. Celková rekonstrukce by měla být na 242 milionů korun z daní a hotová bude v roce 2029. Podle zástupce stavební firmy Chládek a Tintěra Lukáše Tobišky jim pomůže i zkušenost s renovací jižního křídla.
2: Věřím, že nebudeme tak tápat jako na začátku. Sice nosný systém je jiný tady ty části objektu, ale ta zkušenost určitě pomůže jednak k rozjezdu celého díla a samozřejmě i při řešení problémů.
1: Lukáš Tobiška také dodává, že vzhledem ke stavu budovy nejspíše nebude možné za většinu původních prvků zachovat.
0: Nově otevřené jižní křídlo je otevřené veřejnosti. Jak je to s tou další částí?
1: Tady to bude trochu jinak. Prostor bude sloužit jako depozitář pro dlouhodobé uložení archeologických nálezů. Jde o tisíce různých předmětů, od kostí až po keramiku, které jsou aktuálně uloženy na územních pracovištích Národního památkového ústavu. Ředitel pražského pracoviště Jaroslav Podliska říká, že depozitář poskytne předmětům potřebnou kvalitnější péči.
3: Moderní depozitář je skutečně místem, kde máte jasně stanovený mobiliář. Máte tam jasné podmínky pro klima. Máte tam i místnosti, kde je skutečně hlízená klimatizace pro ty cenné choulostivé předměty. Má to nějaká pravidla. Je tam zázemí rozděleno od tu základní péči až po tu nějakou péči specializovanou.
1: Podle Jaroslava Podlivského je vznik moderního archeologického zázemí v zákupech důležitým krokem do 21. století.
0: Hotová je tedy konírna, začíná se s obnovou bývalého pivovaru. Co dalšího se v areálu zámku v zákupech chystá?
1: Momentálně už firma připravuje projekt na poslední severní křídlo hospodářského dvora. Pracovat se na něm samozřejmě začne až po dokončení západní části. Liberecký kraj a město zákupy budou také financovat renovaci zahradních teras zámku, která by měla být podle podmínek hotová do 5 let. Podle kastelána zákupského zámku Vladimíra Tregla by mohlo při renovaci teras dojít i k novým archeologickým nálezům. Na horní části terasy totiž býval ve středověku kostel. A právě tyto nové nálezy by mohly skončit v novém depozitáři v západním křídle hospodářského dvora.
0: O renovaci další části barokního hospodářského dvora v zákupech nás informovala naše redaktorka Adéla Jindrová. Nebude na závěr alespoň stupnice?
1: Zatím ne.
0: Tak snad příště. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Máme 14 hodin 24 minut a to znamená, že vlastně už skoro hodinu a půl probíhá v obchodním centru Fórum v Liberci Světový den srdce. Odpoledne věnované zdravému životnímu stylu, prevenci kardiovaskulárních onemocnění a záchraně života navštívil náš regionální stopař a v podstatě takový chodící billboard náš zdravý životní styl. Jaroslav Hořeník, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z obchodního centra Fórum, které je jedním z mnoha partnerů dnešního Světového dne srdce tady v Liberci. My jsme v přízemí obchodního centra a je tady spousta stánků a je tady také sanitka, jsou také policisti, spousta zdravotníků a především je tady také Martina Mockéden, předsedkyně nadačního fondu Martina Chaloupky, fondu, který vlastně pořádá už po 8. Světový den srdce. Tak přibližte nám, co všechno tady můžeme zažít a dozvědět se.
3: Hezké odpoledne máme posluchačům, co je tady. Jedná se o velkou osvětovou akci. Pořádáme již 8. ročník společně s partnery. A co zažít? Zažijeme tady hodně. Můžete se zde nechat otestovat na glykemii, cholesterol. Dále můžete si nechat změřit tlak. Dozvědět se, jak správně použít automatizovaný externí defibrilátor. Máme tady úžasné partnery z aplikace Záchranka, která vám poví, jak správně aplikaci Záchranka použít a instalovat do svého mobilu. A máme tady také partnery z Krajské nemocnice Liberec, kteří očkují proti chřipce. Protože vlastně to, že se dozvíme, jaké máme hodnoty, je věc jedna, ale že můžeme také předcházet problémům očkování, je také věc druhá. Ale pro mě je to základ, mluvme o záchraně života, mluvme o použití AED přístrojů a spolupracujme a komunikujme, když je nejhůř, abychom věděli, jak komunikovat.
2: AED přístroje jsou stále více a více dostupné na mnoha místech, takže opravdu určitě se hodí vědět, jak použít.
3: Ano, je tomu tak, když jsme v obchodním centru, tady máme AED přístroj, když se jede třeba na nějaké taneční zábavě, na diskotéce, tam to mají také. A právě zástupci zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje nám o tom hodně poví a hlavně nám vysvětlí, jak to správně používat. A víme zde jednu věc, každá vteřina se počítá.
2: Jak tak na to koukám, tak je velký zájem o celý Světový den srdce, zvláště pak o to očkování tady.
3: Ano, očkování tady, když se podíváme, tak vidíme zmrzlé lidičky, který sedí na židlice u paní doktorky, poslouchají a nechávají se očkovat, protože vědí, že to potřebují. Jedná se o seniory, ale všichni to berou s úsměvem, jak tady slyšíme.
2: Světový den srdce je zaměřený nejenom na choroby srdce, ale letos také na ledviny.
3: Je tomu tak, máme tady díky České aliaci pro kardiovaskulární onemocnění, tady máme unikátní šanci si nechat otestovat z maličké kapičky krve i ledviny, protože zdravé ledviny, to je také součást zdravého srdce.
2: Zveme vás na Světový den srdce do obchodního centra Fórum v Liberci dnes do 16. hodiny.
1: No a na Světový den srdce v Libereckém fóru nás pozval regionální stopař a srdcař Českého rozhlasu Liberec Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a budeme tady dokonce do půl páté.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Helena Vondráčková, Valdemar Matuška, Tisíc mil, to je písnička jako dělaná k odpolední siestě, což nás přivádí ke snům, které jsou dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo. Nějaké ty zajímavosti o snech vám teď nabídne Martin Písařík a já už jen dodám slova klasika, nevzdávejte se svých snů, spěte dál.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Alphaville Big in Japan, posloucháte Český rozhlas Liberec, máme 2:45, tak máme čtvrtek 15. září a to je Světový den mytí rukou. U nás se hodně často používají přísloví jako třeba ruka ruku myje, anebo myj si nad tím ruce, ovšem dnes se jedná o mytí rukou v tom pravém slova smyslu. Je to den, který se připomíná od roku 2008 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN. A jestli pak vědí předškoláci, proč si máme mít ruce a kdy je důležité to udělat? Na to se jich ptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Jak se správně míjí ruce?
2: Mýdlem a vodou, že si takhle uděláš tohle a pak budeš mít úplně čistý ruce.
1: Proč musíme používat mýdlo?
2: Protože aby tam nebyly bakterie.
1: Jaké bakterie?
2: Bakterie dělají, že můžou kazit zuby a ještě někomu může být špatně.
1: Jak se správně míjí ruce?
3: Třeba máš na ruce bacilář a třeba to musí jít do koupelny a umýt si ruce mýdlem pořádně a pak se to smejt a pak půjdeš zase a pak zase budou mít bacily a pak zase půjde do koupele a pak zase si umeje ruce mýdlem a pak zase si umeješ.
1: Proč si musíme mít ruce?
2: Protože to mohli by tam mít bacily a kdybychom se jak strčili k puse, tak by nás mohlo bolet břicho nebo by nás mohlo bolet v krku, bolet zuby a nebo bychom měli odpaný nos.
4: Třeba když si neumyješ ruce, tak pak se ti může udělat špatně a mít rýmu.
1: Kdy si musíme mít ruce?
3: Když půjdeme z nákupa domů.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT 2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Krajský soud v Liberci obdržel první stížnost na průběh voleb. Začíná další etapa obnovy hospodářského dvora v Zákupech na Českolipsku. Odešel král fejetonů. V 83 letech zemřel Rudolf Křesťan, publicista a moderátor Českého rozhlasu. Zítra ráno a dopoledne se místy budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně bude skoro jasno až polojasno a teploty až 17 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Krajský soud Liberci dnes obdržel první stížnost na průběh uplynulých komunálních voleb. Týká se obce Polečný na Jablonecku. Jde o žádost o kontrolní přepočítání volebních lístků. Důvodem je předpokládaná matematická chyba. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Karolína Francová. Lhůta pro podání stížností trvá do 23. října do 16 hodin. V Zákupech na Českolipsku začíná obnova další části barokního hospodářského dvora v areálu tamního zámku. Potrvá do roku 2029 a stát bude 242 milionů korun. Stavební firmy opraví v této etapě podlahy, omítky a stropy, ale i střechu a vnější fasádu. Obnovené prostory budou sloužit jako moderní depozitář pro uložení archeologických nálezů, říká Jaroslav Podleska z Národního památkového ústavu.
3: Už nestačí jenom ty krabice z nálezy uložit. Představte si, že to jsou tisíce a miliony předmětů různé povahy, od keramiky, kostí, po různé unikátní výrobky, které my máme povinnost, vzhledem k tomu, že jsme ta příspěvkovka a ministerstva kultury oprávněná instituce i sbírkotvorná, máme se zákona povinnost se o ně starat.
2: Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal více než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce, recesi a slovních říčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech.
4: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
5: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
4: Já jsem měl to štěstí, že jsem někdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
5: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
6: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola.
5: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: V Česku za 3/4 letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Za stejné období je to nejvíc od roku 2016. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Za prvních 9 měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot firem. To je oproti loňsku skoro o pětinu víc.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku místy až oblačno, postupně většinou polojasno až skoro jasno. Během noci se místy budou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně, při uklidnění větru a malé oblačnosti minus 1. Ve Frýdlantském výběžku místy 8 až 5, na horách 4 až 1 stupeň a v mrazových kotlinách až kolem minus 3 stupňů. Zítra ráno a dopoledne se místu budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se budou postupně rozpouštět. Ve výšce nad 800 metry a postupně i jinde bude skoro jasno až polojasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost. A teploty 14 až 17, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměříme kolem 12 a na horách 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená Jiráskova ulice. Uzavírka potrvá až do 20. října. Nechte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Stále krásné a pohodové 15. říjnové odpoledne. No vidíte, už jsme v polovině října. Jeden by si myslel, že v lesích už zhůb najde tak maximálně choroše, ale všechno je jinak. V Liberecké botanické zahradě začala výstava hůb, která potrvá až do neděle. A na to vás už za malou chvíli pozve kolegyně Karolína Lašáková. Pak vám nabídneme několik podnětných zápisků z deníku důchodkyně. Pozveme vás také na divadelní workshopy a čeká nás také rubrika Jak nenaletět dnes o umělé inteligenci. Kdysi dávno se celkem nehezky říkalo, že blondýna obarvená na brunetu je umělá inteligence. To samozřejmě vůbec není pravda. Dnes má umělá inteligence úplně jinou podobu, ale výsledek je prakticky stejný. Potěší, pomáhá, ale může i škodit. A o tom tedy bude řeč v závěru hodiny. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Někdy příště. Ano, to jsou přesně slova, která jsem si říkal, když jsem byl naposledy v lese na houbách a našel jsem pouze kelímek a vochomůrku. No, na to někdy příště už tedy nedošlo, takže pro houby už maximálně na ty nanádobí do obchodu, ale očividně houby stále rostou. Botanická zahrada v Liberci od zítřka nabídne výstavu hub. Lidé tam uvidí druhy, které v současnosti rostou v lesích v Liberci a okolí. Ta výstava vznikla ve spolupráci s mykologickým spolkem a krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje. A tak výstavě připravila také vzdělávací panely.
1: Když to máme tady z kraje, teďka je docela aktuální růst Václavek. Jsou to vynikající houby, vyžadují ovšem dobrou teplnou přípravu.
2: Vysvětluje mykolog Zdeněk Pelda, který se svými kolegy připravuje výstavu hub v Liberecké botanické zahradě.
1: Vedly jsou velmi diskutovaný druh. Lidé se ptají, jak se jich naučí víc. Já říkám, naučte se vysokou a červenou a ty ostatní vás nemusí tolik zajímat, protože ty moc k snědku nebudou.
2: A co teď posluchači přichází vůně, kterou tady můžeme cítit v celém.
1: Samozřejmě a některé houby voní vynikajícně. Doporučuju, aby vedle toho, co vidíte, se také počuchali.
2: Kolik druhů dohromady tady na výstavě lidé uvidí?
1: Máme vždycky takový cíl, aby to nebylo pod stovku. Takovým zbožným přáním je magické číslo 200.
2: Kde jste tyhle konkrétní kousky natrhali?
1: Dá se říct, že tady v blízkém okolí hodně spod Ještědu. Já jsem byl v Hamru na jezeře, kolegové byli ve Zdislavi. Teď je taková situace, že houby rostou všude a poměrně široký sortiment.
2: Součástí výstavy v pavilonu M bude i mykologická poradna.
1: Lidé mnohdy nevědí, že některé z hub jsou lepší než je hřib. Jednak si mohou prohlédnout podobné druhy, které jsou vystavené, mohou si zkusit sami určit a nechat nás, abychom jim to buď to vyvrátili nebo potvrdili. No a samozřejmě každou houbu, kterou přinesou, jim my, kteří tomu trochu rozumíme, popíšeme a řekneme, zda to je nebo není jedle.
2: Já budu mít první otázku do mykologické poradny. Jak je nejlepší tu houbu trhat, případně očišťovat v lese?
1: To je kardinální otázka, na kterou je mnoho odpovědí. Nejdůležitější je nenechat ten prostor otevřený a pokud to vykroutíte, tak to trošičku zahrnout, ale myslím si, že i když byste uřízli tu nohu, byste tomu podhoubí neuškodili.
2: Výstavu můžou lidé v pátek a v sobotu navštívit od 9 do 17 hodin. V neděli výstava s poradnou končí v 15 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
1: Podzimní. Tak já se tedy přiznám, že jsem celý život byla výrazně letní typ. Nemyslím ovšem jen podle té ženské typologie, jakože světlejší oči, tmavší vlasy a tak podobně, ale že jsem milovala ten čas slunce a vody, dlouhých dnů a vonavých nocí a na pláži v Bulharsku jsem za mlada vydržela od rána do večera namazaná jen tím jejich slunečnicovým olejem, na kterém jsme si pak večer v Ešusu vařili i to oblíbené lečo. No jo, no, jak šla léta a teploty vystoupaly z tehdy vysokých třicítek na dnes nedýchatelné čtyřicítky, začala jsem preferovat podzim. Je to docela symbolické, neboť stáří je poeticky nazýváno podzimem života a máme se prý těšit na ty plody své celoživotní práce. Ten letošní skok ze suchého léta do barevného podzimu byl sice trochu divočejší, ale jak varují meteorologové, máme si zvykat. Líp prý v nejbližších letech rozhodně nebude. No, tak si teda zvykám a snažím se udržet ve stavu takzvané použitelnosti, tedy soběstačnosti a svéprávnosti. Konečně po ránu trochu cvičím, ať mi ty zádové svaly ještě chvíli podrží celou páteř, i když doporučované lehké otužování mi pořád nejde. Za to jsem zodpovědně najela na trochu lehčí a zdravější stravu, aby mi ta váha nelezla moc nahoru a pro změnu si nestěžovaly klouby, kolikže toho musí unést. A právě ohledně stravy v souvislosti s podzimem se teď vyrojila řada doporučení. No, mezi námi vlastně je známe dávno. Už naše babičky se na podzim vracely k dobrotám z dýně, k kvašenému zelí, k hovězím či slepičím vývarům a voňavým čajům s doporučením, že tělo se před příchodem zimy musí pěkně pročistit, posílit a zahřát, abychom to zase zvládli až do jara. No tak si ten barevný čas sklizně užijte co nejvíc. Při procházkách v přírodě, anebo doma u vonavého kompotu ze švestek a jablíček, při světle svíčky se sklenkou vína, nebo u ohýnku s pečenými bramborami. Krásné podzimní dny vám z Českého rozhlasu Liberec přeje vaše důchodkyně.

0: Skupina Beatles nám osvěžila to dnešní odpoledne v Českém rozhlase Liberec 7 minut po 15:30. My se teď přeneseme do libereckého divadla FX Šaldy, kde se opět otevře brána, a to doslova do písmene, protože se tam chystají workshopy s názvem Gate is Open. No a o těch si budeme povídat s herečkou divadla FX Šaldy Liberec Eliškou Jancovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Já jsem tak nějak vágně pronesl, že se jedná o workshopy. Ono se jedná už vlastně o 6. ročník, jestli se nepletu, takže je to docela zavedená akce. Na co se můžeme připravit letos? Co pro nás máte?
1: Letos máme stejně jako loni a předloni 13 workshopů v malém divadle. A stejně jako loni, každý workshop nás zavede do jiné tematiky, samozřejmě všechno je divadelní, ale máme tam od nějaké teorie po praktické věci. Máme třeba workshop, jak správně mluvit, základy herectví, máme workshop scénografie a samozřejmě máme i workshopy třeba prohlídku divadelními dílnami, vlásenkami a i celými divadly.
0: Takže to jsou workshopy, které teoreticky lidé využijí i mimo divadelní odbornost.
1: Je to tak, je to právě udělaný tak, aby si každý mohl vybrat nějaký workshop, který ho zaujme. Takže někdo chce třeba se víc zaměřit na tanec nebo na pohyb na jevišti, tak si vybere jevištní pohyb. A někdo by raději než aktivně se zapojil pasivně a může si vybrat třeba právě tvorbu inscenace, kdy budeme prozkoumávat ty divadelní dílny nebo prohlídky divadel.
0: Což mě přivádí k otázce, to jsou workshopy jenom pro mladé?
1: Nikoli. Je to, workshopy jsou poslední dva roky otevřené pro širokou veřejnost, takže pro úplně všechny od 14 let. Horní hranice ale neexistuje, takže kdo se cítí, může přijít. S tím, že samozřejmě studenti, členové FX klubu mají ty vstupenky výrazně levnější a taky pro ně máme i výhodné permanentky, kdy opravdu ten vstup vyjde na kafíčko a půl na jeden workshop, takže to se pak určitě vyplatí, pokud by někdo chtěl zamířit na více workshopů, koupit si tu permanentku.
0: My bychom mohli také nahodit alespoň jednu údičku. Vy prý máte letos nějaký speciální scénografický workshop.
1: Je to tak. My v příští týdnu začneme zkoušet Benátského kupce, což je hra od Shakespeara, a scenografii nám bude dělat skvělý Hugo Čačko, bude nám dělat i kostýmy a právě Hugo povede ten scenografický workshop, kde nám vlastně vysvětlí, co scenografická práce obnáší, takže se určitě hodí pro všechny, kdo to zajímá, případně někoho, kdo už studuje uměleckou školu nebo architekturu a chtěl by se dozvědět o tomto odvětví právě tvorby těch scénických kulis, případně kostýmu, jak o tom ty návrháři přemýšlí víc.
0: No a teď už asi zbývá odpovědět jen na základní otázky, kdy, kde a jak, kdy a kde se workshopy konají a jak se jich můžeme zúčastnit?
1: Workshopy se konají na malém divadle v pondělí, ovšem ty pondělky jsou roztrkané do celé sezóny. První workshop je 26.10., ten je se mnou a je to jak správně mluvit, a poslední je 10. května s Michalem Květákem, což je nový člen naší činohry. Takže je to opravdu po celý ten rok, ale jsou to vždycky pondělky.
0: No a předpokládám, že existují nějaké webové stránky, kde se člověk dozví víc a kde se třeba i může zaregistrovat.
1: Je to tak. V podstatě studenti, když se chtějí zaregistrovat do toho FX klubu, tak jdou na stránky divadla, kde je FX klub, tam se vyplní jednoduchá přihláška, jméno, příjmení, datum narození, číslo a mail, a oni obratem dostanou kartičku, kterou si vyzvednou na pokladně Šaldova divadla a pak budou moct čerpat výhody, což jsou nejen ty levnější lístky právě na workshopy, ale i třeba do divadla. A jinak samozřejmě všechny informace jsou na stránkách divadla o všech těch workshopech, protože tam máme i úžasné režiséry, který s námi letos budou zkoušet, Janku Ryšánek-Šmitovou nebo Petra Svojku, Martina Františáka, což jsou opravdu jména českého divadelního světa, takže je super se s nimi potkat a mít rozhovor. No ale abych se vrátila k tomu, máme i instagramové stránky a samozřejmě taky na Facebooku jsou všechny informace.
0: No a teď už můžeme vlastně náš krátký rozhovor ukončit motem letošních workshopů Gate is Open. No vidíte to, já už jsem vám to ukončil, aby teprve si to otevíráte. To si řekneme
1: to
0: až v květnu, Gate is over.
1: Ano.
0: Tak o letošních workshopech divadla FX Šaldy v Liberci jsme si povídali s herečkou tohoto divadla Eliškou Jancovou. Já vám moc krát děkuju a přeju, ať se daří. Naslyšenou.
1: Taky vám moc děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Dnes bude v rubrice Jak nenaletět řeč o umělé inteligenci. Já jsem si poměrně nedávno jen tak z plezíru nechal od umělé inteligence sestavit jídelníček na hubnutí. A řeknu vám, to byl jídelníček, který by vyhladověl i profesionální modelku. Tak jsem té umělé inteligenci sdělil, že nechci vypadat jako svůj vlastní rentgenový snímek ani dostihový chrt. Chvíli jsme se dohadovali a teprve potom mi vyplivla nějaký výsledek, který dával smysl. Tedy umělá inteligence nám poradí nejenom s dietou, ale také s mastičkou na bradavice nebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někde mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné, a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Mimochodem o umělé inteligence je zajímavé, že jedna z prvních vlastností, kterou se naučila od člověka, je lenost. Bára Kvapilová rozhodně nelení a zítra si s ní v naší rubrice povíme o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Po více než půl roce je hotový nový most nad rychlostní silnicí v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Liberečané můžou ještě zhruba 14 dní hlasovat v participativním rozpočtu. Cenový strop nafty zítra vzroste o 14 haléřů na litr, benzín naopak zlevní. Zítra ráno a dopoledne se místy budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 17 stupňů. Zprávy je připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Na hlavním tahu mezi Libercem a Turnovem dneškem skončilo omezení u Hodkovic nad Mohelkou kvůli stavbě nového mostu nad silnicí. Ten je v provozu i s prodlouženým odbočovacím pruhem ve směru od Turnova. Původní most museli stavbaři na jaře kvůli špatnému technickému stavu zbourat. Nový most stál podle ředitelství silnic a dálnic 72 milionů korun. Ještě zhruba dva týdny mohou lidé v Liberci rozhodovat v letošním ročníku participativního rozpočtu. Hlasování končí 31. října. Celkem mají lidé na výběr z 24 projektů. Mezi vítěze magistrát rozdělí 10 milionů korun. Hlasovat je možné pro 15 malých projektů do 1 milionu korun. Velkých projektů do 2 milionů lidé přihlásili 9, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
2: V každé kategorii lze udělit 3 kladné hlasy a 1 záporný. Celkem tedy 6 kladných a 2 záporné hlasy. Podle celkového počtu hlasů se nakonec sestaví pořadí a vyberou se projekty k realizaci.
0: Návštěvníci botanické zahrady v Liberci můžou od zítra v pavilonu M vidět 3denní výstavu hub. Ta má za cíl představit nejčastější houby, které rostou v lesích v Liberci a okolí. Výstava vznikla ve spolupráci s mykologickým spolkem. Potrvá do nedělních 15 hodin.
3: Novinkou jsou letos informační panely, které spolu s botanickou zahradou připravila krajská hygienická stanice Libereckého kraje. Výstava hub nabídne tradičně takzvanou mykologickou poradnu pro návštěvníky. Ti si můžou přinést vlastní natrhané houby a znalci jim pomůžou určit jejich druh, zodpoví dotazy o sběru hub i jejich využití. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů. To je o 14 haléřů více než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů míň. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku místy až oblačno, postupně většinou polojasno a skoro jasno. Během noci se místy budou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 5 až 2, na horách 4 až 1 a mrazivých kotlinách naměříme kolem minus 3. Zítra ráno a dopoledne se místy budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se budou postupně rozpouštět. A ve výšce nad 800 metry a postupně i jinde bude skoro jasno až polojasno. A teploty 14 až 17, na horách naměříme 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 3. třídy mezi obcemi Ploukonice a Všeň na Semelsku probíhají stavební práce. Silnice je uzavřena. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Kdo to s námi zkusí, zasmát se musí.
1: Humoriáda.

0: Tak to byly Brontosauři, skupina, která nám hrála Růže z papíru a taky zpívala. Antonín Procházka je připraven ve studiu Humoriády jako náš dnešní host. Jako vždy otázka, jak se máte, co děláte?
1: No, posledních 40 let furt stejně, no.
0: No, ale neříkejte, že pracovně. Každý den je premiéra.
1: Prosím?
0: Že každý den není premiéra.
1: No, každý den není premiéra, ani každý den není svátek. Ano. Premiéru máme zdárně za sebou. Divadla Lucie Bílé, Obyčejnou holku. No a už dělám na jiném stavu teďka, no.
0: Vy nevydržíte posedět na místě, užít si ty úspěchy, vychutnat si a pak zamířit dál?
1: Na to není čas.
0: Není na to čas. A co to bude nového?
1: V divadle u hasičů teď zkoušíme novou takovou věc, se jmenuje Rande na slepo. A jsou tam hrozně fajn lidi, jo. Baví nás to všechny. Petr Rychlý, Martin Kraus, Lucka Vondráčková, Martina Randová a Sabina Laurinová, no, tak malý obsah.
0: Hvězdná sestava, ale malá, ale hvězdná.
1: Ano, ano.
0: Takže tyhle ty kočírujete, režírujete a ano. Zasmějeme se stejně jako v Humoriádě.
1: A zasmějeme se.
0: A zasmějeme se.
1: Já doufám, že jo.
0: Dobře, zasmějeme se i v Humoriádě. S kým úvodem?
1: No tak s Janem Přeučilem.
0: V kanceláři televizního dramaturga Jan Přeučil a Pavel Trávníček.
2: Pojďte dál. Uvolněte se,
3: Děkuju.
2: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
3: Ano.
2: A řeknu vám upřímně, není to špatné.
3: Vážně? To bych ani nečekal.
2: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
3: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat?
2: No, o čem jiný?
3: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
2: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh a chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní,
3: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
2: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
3: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
2: Jak říkám, příběh funguje.
3: Ano.
2: Stručně řečeno
3: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
2: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
3: V tom hrobu?
2: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
3: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
2: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
3: A co mám co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
2: No to by stejně nepomohlo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to je rozehrávka s Janem Přeučilem a Pavlem Trávníčkem. Můžeme pokračovat, když dají posluchači Ačko. Když dají Bčko, nastoupí Halina Pavlovská. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMS, které pošlete na 90 011 04 nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě dnes posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy Janu Přeučilovi nebo Halině Pavlovské. Tak koho si vyberete? Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne. Standa Zeníko a stále zdraví.
2: Dobrý den.
3: Pana Procházku, jenom se ho zeptám.
4: Dobrý den.
3: Říkali vám taky na základní škole špacír.
4: Jo, mimochodem i špacír mi říkali, no. Já jsem měl různý přezdívky, no.
3: My měli Petra Procházkovi.
4: Jo.
3: Ale já bych dojel teda Ačko a zdravím vás oba.
2: Děkujeme pěkně, Stando. Mějte se naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
5: Halo. Dobrý den. Já bych si prosím vás přála pokračování.
2: A prosím vás, kdo?
5: Jana.
2: Jana, odkud volá?
5: Z Luhačovic.
2: Z Luhačovic. Prosím,
4: Luhačovic.
2: Tak, ať víme, kam vám máme zamávat. Ano.
5: Oba vás zdravím, pánové, a přeji hodně zdraví.
2: A my oba vás. Nápodobně, děkujeme. Další prosím, kdo hlasuje? Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
6: A volím pokračování.
2: Děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Dobrý den, u telefonu posluchačka Hana, toho času na cestě ze Salzburku do Čech. A volím pana Přeučila a moc vás zdravím. Děkuji za krásný pořad.
2: Guten Tag, mějte se.
4: Au Wiedersehen, glückliche Reise.
2: Snaha byla. Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Honza z Plzně. Zdravím pana Procházku, velmi oblíbeného u nás v Plzni. Zdravím i vás, Pavle, a přeju si pokračování.
2: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Je taky naschranou.
4: Naschranou.
2: Tak, jdeme se číst, přičíst, vypočítat všechno a máme tady výsledek. Pokračujeme v kanceláři televizního dramaturga ze Silvestra 2012.
9: Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale... co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé? Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
10: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
9: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly... mezi manželi.
10: Rozdíly? Jaké rozdíly?
9: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
10: No ani tak zcela moc nepřesně.
9: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
10: Jakože je černoch?
9: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
10: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
9: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
10: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
9: Jed? Prosím vás, jed! Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí. Nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
10: No, jestli to... Jestli to jde, tak...
9: No, co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
10: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
9: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady, já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
10: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
9: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
10: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
9: Shakespeare, zajímavé!

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady Antonína Procházku, což je známý herec, režisér, autor a navíc vynálezce. No pochopte se.
2: V jedné hře. Jsem hrál vynálezce, se jmenovalo Kouzlo 4D, Plzeňané, tu hru znají asi. No a tam jsem hrál právě vynálezce. Jeden z mých vynálezů byly zvukotěsné slipy.
1: Mám se ptát, v čem to spočívalo, tento vynález?
2: Zvukotěsné slipy? Mm-hmm. No. To si můžete domyslet, no.
1: Aha, dobře. A ujal se ten vynález?
2: Bohužel právě, že ne. No právě. To bylo jenom v té hře, nevím.
1: Dobře, tak jo. Tak pojďme do dalšího našeho humoru. Koho vyberete posluchačům?
2: Tak já bych tady vybral Lucii Bílou a Karla Šípa. Oba dva mám rád.
1: Mm-hmm. Navíc Lucie je vaše šéfová vlastně v podstatě, dá se
2: principálka.
1: Říct.
2: Principálka. Divadle, kde pracuju.
1: Zdravíme, ano.
2: Ano.
1: Z Kopičiny byl pořad, ve kterém zazněla i scénka o bulváru.
3: Ale víte co, já ten titul opravdu potřebuji.
4: No tak.
3: Možná, kdybyste mluvil, třeba by jsem se něčeho chytla. Mluvte, kdo vás dopravil domů. Bodyguard, taxík, manželka. Mluvte.
4: Jako po tom koncertě?
3: Jo.
4: 19.
5: Moment. Opuchlý jsem muchloval s 19.
4: No,
5: to není špatné.
4: Muchloval, spíš jsem jenom tak jako nastoupil normálně.
5: No, podrobnosti potřebuji. Co jste jí řekl?
4: Komu, co jsem řekl?
5: No, ty perverzní ovce.
4: Tam žádná nebyla.
5: Ale?
4: Tam, pokud vím, tak tam byly akorát dva starší manželé, 4 přivopilí vojáci a jeden spící bezdomovec, rozumíte? Protože v noční 19. nás nikdy moc není. Bezdomovec ten je tam vždycky. Jen jsem nastoupil a zavětřil jsem ty tramvaje špatně větraj, rozumíte? Tak ten bezdomovec, ten hned mě teda jako takhle...
5: Nezdá se mi, že mluvíte o tramvaji, že ne?
4: Tramvaj?
5: Jenomže já nepotřebuji tramvaj. To není to, co hledám. Takže kdybyste byl takhle, mluvte dál, třeba se něčeho chytím. Tak.
4: No tak dál. Vystoupil na koneční, tam já bydlím a šel jsem domů. A,
5: no,
4: pak jsem unaven po koncertě.
5: Ano.
4: A opilý úspěchem.
5: Opilý to jde.
4: Úspěchem padnul do postele.
5: A ona už tam byla.
4: Ach, nevěděl jsem, že o ní taky víte, ale vy vyšťouráte všechno. Dobře, přiznávám, už na mě čekala.
5: Proběh polibek na přivítanou.
4: Oni ne, spíš mě jenom tak jako volízla ruku.
5: Moment. Milostná předehra začala olíznutím ruky. A to taky docáde. Cicárková, deník bleble. Cože, zlomil ti ruku? Rozbil ti foťák. Kdo?
6: To mi chci říct, že tě zmlátil vedchý stařec.
5: Jo, vedchý herec. Dobře, zítra to dám na dvojku. Máš to na druhé straně, jo? Čau. Nezva, máme nul. No dál, kde jsme to skončili? Co jste to říkal?
4: Já jsem, no tak jako olízla mi ruku.
5: Ano, dál.
4: A tak jsem jí vzal teda ještě v noci do parku.
5: Vy to rádi děláte v parku?
4: No tak rádi, tak hlavně ona, já ani moc ne.
5: No, zpěvák žije s exhibicionistkou. To je slušný titul, kolik jí je?
4: Co řek?
5: Kolik jí je?
4: 12, ona už je starší trošičku, jako.
5: No, podívej, jak to z tebe pěkně leze. Se pěkně vybarvuješ, brouku. No jo, zpěvák opruzelý přiznává pedofilní sklony. Nádherná. Tak, to by šlo. A jak se jmenuje?
4: Jmenuje se Asta.
5: Krásně. A co její rodiče?
4: A ona ani nemá snad žádný rodiče. Ona Asta je taková pouliční směska.
5: Ano. Opruzelý žije s Rómkou.
4: S labradorkou.
5: Prosím.
4: S labradorkou. Asta je labradorka, ještě k tomu křížená jezevčíkem, víte? Bůh ví, jak na její matku tenkrát ten hrošťák vyskočil, to do teďka.
5: To se mi asi zdá, ty mluvíš tady o čokoládě?
4: No.
5: Já mám před sebou padáka, nemám pro šéfa žádný titul a ty mi tady prostě budeš vyprávět, že si venčil nějakého čokolád.
4: No tak, samozřejmě, no. Já myslel, že si rozumíme.
5: Nerozumíme.
4: Dobře. Tak nic nenapíšete, omlouvám se, slečno Cirkulárková.
5: Já jsem Cizvárková!
4: Slečno Bleble, Cizvárková. Nenapíšete, já se kvůli tomu věšet nebudu, no.
5: To se třeba teda ne... Moment. Pojď sem.
7: oplzený pocem.
4: Co?
7: Ty jsi genius. To je to, co jsme hledali.
4: Říkaj to o mě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik humor, skoro čtvrt století starý, no. Nebo mladý. Jak to berete vy, pane Procházko?
2: No, tak humor jako tolik nestárné, jako ostatní věci. Třeba si vemte, že groteskám, které jsou starý 80 let, se pořád člověk může smát. Ovšem filmům, takzvaně jako vážným, starým 80 let, zamilovaným, třeba už jsou dneska legrační. Že?
1: Bylo tam téma bulvár. Co vy a bulvár? Máte hezký vztah?
2: Žádný. Já si myslím, že já bulvár nezajímám a bulvár nezajímá mě.
1: A já myslím, že šéfredaktorka časopisu nebo novin Bleble, Lucie Bílá, by z vás vytáhla pěkné věci jako z Karla Šípa, že?
2: No, mě, já nemám nic tak zajímavého, co by bulvár jako prodal. Že
1: tak
2: jo?
1: Možná by to dokreslila, opepřila, přikořenila. To nevadí. Pojďme se podívat do ulice, do seriálu, ve kterém účinkujete. Budou další díly s vámi? Můžeme se těšit?
2: Jo, tak určitě něco bude, já tam hraju teďko, no, s mladými lidmi jsem tam většinou, pač jsem tam za školníka, jo, no, takže, jo. Mám podepsanou smlouvu na další rok, takže se tam budu zjebovat, no.
1: Uvidíme vás na obrazovce.
2: Ano.
1: Dobrá, co uslyšíme v Humoriádě? Vážení posluchači, Lucí Bílou s Karlem Šípem dál, anebo tady bude Hůr, Vínek a Spejbl. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tak přátelé, humoriádníci, máme pro vás plán výjezdů v letošním roce. Čeká nás Brno, Havířov, Pelhřimov, Plzeň a Mariánské Lázně. Pěkně postupně. Nejbližší termín v Brně 4. listopadu od 18 hodin v divadle Radost přivítá Patrik Rozehnal, Uršulu Klukovou, Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského. Zpívat budou Bohuš Matuš a Jana Chládková. Předprodej už probíhá, račte na stránku humoriada.cz. No a ještě tam máme už Havířov, předprodej na 12. listopadu, také od 6 hodin večer, Kulturní dům Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou, jasný. Vladimírem Ronem, zaspívá Ilona Čáková a Jana Chládková. Provázet večerem bude jako vždy Patrik Rozehnal a Antonín Procházka nám tu bručí.
3: No a kdy je ta Plzeň?
2: Plzeň je 24.
3: Jakýho?
2: Listopadu.
3: Listopadu. A kdo tam je? Že tam není Tonda Procházka?
2: Není.
3: No, to jsem se
2: mohl. Ale třeba se přidá ještě. Bude tam Naďa Konvalinková, no. Iva Hitnerová, Petr Jablonský.
3: Jasný.
2: A Ilona Čáková, Jana Chládková vám zaspívají. Tak můžete do obecenstva.
3: Děkuju, nechci. To je zadarmo.
2: To je nabídka, která se neodmítá. Třeba ne. Třeba by vám zaplatili honorář, když byste spolupracovali jako placený divák.
3: Tak to je jiná. To už můžeme domluvit.
2: Připravíme smlouvu, dobře. Tak, kdo je na telefonu 731 800 900 a hlasuje pro Lucii Bílou s Karlem Šípem nebo Hurvínka se Spejblem? Dobrý den.
4: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím ve studiu, tady Petr ze Zdounek.
2: Zdravíme.
4: Tak nedávno jsme měli Tondu Procházku z archivu, archivního. Mhm. Teď ho máme živýho, jo?
2: Dokonce.
3: Ano.
2: Tak je velmi živý.
3: No
4: velmi, velmi. A je s ním prča dost.
2: To je dobře.
3: Tak co pak, Ogare?
4: Takže já pokračování.
2: Pokračování,
3: dobrý.
2: Děkujeme.
3: Zařídíme.
2: Mějte se. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i panu Procházku.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A chlapi, já bych hlasoval pro Hurvínka.
2: Máme to zapsáno a mějte se.
5: Díky, naschle.
2: Nápodobně. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady je Ludmila. Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den, děkuji.
6: A chtěla bych prosím vás, to byla Lucie Bílá a Hurvínek.
2: Ano.
6: Tak to Hurvínka.
3: Lucie Bílá, Karel Šíp.
2: Hurvínka. No ale proti Lucii Bílé je Hurvínek. A jo, takhle.
3: Lucie Bílá a Hurvínek. No.
2: Tak jo, děkujeme, paní.
6: Tak to Hurvínka.
2: Tak to nebyl Hurvínek, to byl Antonín Procházka jako imitátor Hurvínka. No.

0: budete s ním vystupovat třeba?
1: Nebudu.
0: Nebudete. Nebudu. Tak to byl originál tady v Humoriádě, pouze pro dnes.
1: Ano.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den. Halo, halo.
0: Halo, halo.
2: Krásná Plzeň.
0: Tady krásná Mirka. Plzeň.
2: Zdravím pana Procházku.
1: Dobrý den.
2: Taky bychom ho ráno brzo slyšeli v našem divadle v Plzni.
1: No. Já už tam nehraju, miláčku.
2: No právě.
0: Musíte za ním do Prahy.
2: No, to je moc daleko. Halejte, buďte zdraví, mějte se moc dobře, hodně zdraví přeju. A chtěla bych Hurwajze.
0: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Taky, opatrujte se. Naslyšenou.
1: Taky Plzeňák, Hurbínek, že jo? Brno. Plzeňáci.
0: Ano, všichni jsou dneska z Plzně.
1: No, tak všichni ne, ale...
0: Všichni ne. Dobrý den, odkud jste vy?
3: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Já vás zdravím a zdravím vašeho hosta a chtěla bych Hurvínka.
0: Děkujeme pěkně. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak, přátelé, Plzeňáci jedou dál. Hurvínek, tentokrát o kávě z hovorů u Spejblu, Miloš Kiršner, Helena Štáchová.
4: Tati, jak by se to dalo Máničce vysvětlit?
5: Co by se mělo Máničce vysvětlovat?
4: Proč se pije káva, pane Spejble?
5: Káva? Proč by se nepila?
4: Pro děti přece káva není, že ne?
5: Pro děti ne, ale na dospělé má povzbuzující účinky, proto se pije.
4: Jaké povzbuzující účinky, pane Spejble?
5: No jaké, co pak Hurvínek neví, co jsou to povzbuzující účinky?
4: Vím jenom, že si je nedovedu představit.
5: Tak se podívejte, třeba je večer, ano?
4: A je dneska nebo včera nebo kdy?
5: Dneska, včera, kdykoliv, Máničko, prostě je večer. A někdo sedí u stolu, žano, a čte. Rozumíte?
4: Co, tati?
5: Že někdo sedí u stolu a čte.
4: Ale cože čte?
5: No to je jeho věc, třeba noviny nebo knížku, žano.
4: A jakou knížku, pane Spejble?
5: Jakoukoliv, Máničko, na tom přece nezáleží. Třeba Tři mušketýry, co napsal Alexandr Dumas, což se čte jako Duma, to je jedno. A teď jde na něho najednou spaní.
4: Kdo, tati?
5: Co kdo, co je to zase za otázku?
4: Kdo na něho přišel s paní? Ona mu chtěla pomoct, viď, protože by ho třeba sám nepřeprál.
5: Ale prosím tě, jde na něj s paní jako spánek dřímota. Ne, že by na něho někdo šel s nějakou paní.
4: Jo, takhle.
5: Aha, no je prostě unaven, žáno. Ne, že by se chtěl prát. Tak si uvaří kávu, za chvilku je po únavě, může si číst dál, žano. A proč?
4: Že aby ty Tři mušketýry dočetl, vidíte?
5: Může si číst dál, Máničko, protože má káva povzbuzující účinky. No. A proto se ta káva pije.
4: A kdo na to přišel, tati?
5: Na co, že má káva povzbuzující účinky?
4: No ano, ano.
5: To je správná otázka. Ano, to je správná otázka. To je náhodou velice zajímavé. Zrovna jsem to tuhle čet. Prý se na to přišel tak, tedy už velmi dávno, žano, prý na to přišel jeden arabský pastýř, když pozoroval tyhle účinky na svém stádu.
4: Ono šlo na pastýře spaní, vidíte?
6: Na pastýře ne, vždyť slyšíš, že na to stádo.
5: Ano, ty ovce a kozy, které pásl, tak vždycky, když okousali kávovník, tak co myslíš, že na nich bylo znát?
6: Že jsou nažraný, tati.
5: Ale byli malátné, žano. Pak okousali kávovník, žano, a začali, co?
4: Spát, pane Spejble.
5: Ale spát, Máničko. Co by spali? Byli malátné, ale když okousali kávovník, tak právě následkem těch povzbuzujících účinků začali, co, Hurvínku?
6: Začali číst, tati.
5: Ale číst, co by kozy a ovce četli, prosím tě.
6: Třeba Tři mušketýry, jelikož je třeba chtěli dočíst ještě večer, žáno, takže...
5: Co pak jste viděli někdy nějakou ovci, aby četla?
6: Viděli.
5: Neviděli.
6: Viděli, viď, Máni?
4: Ano, viděli, pane Spejble.
5: Kde, prosím vás? To mi teda ukažte.
6: V cirkusu jsme ji viděli, no. Ovci, jak četla.
5: V jakém cirkusu?
4: V cirkusovém, pane Spejble. Jenže to nebyla zrovna ovce, ale byl to kůň.
5: Kůň a četl?
4: Ano, Šimano, tatí.
5: Na hlas?
4: Na hlas ne, ale potichu, viď, Hurvínku.
6: Šimano, jenže on nečet, ale počítal, ten kůň. Ano. Oni mu řekli, kolik je 3 a 3. A on dělal takhle 6x nohou.
4: Ano.
5: No, ty takhle děláš hlavou. Já chci, abys pochopil a abys mi řekl, že kdykoliv se to stádo páslo na kávovníkových keřích, tak začalo být, co?
6: Tak začalo být málo kávy, jelikož když se kávovník okouše, tak se z něho pak nedá vařit káva.
5: Na kávu se neptám, mě jde o to, že ty ovce a kozy potom kávovníku oživly, to abys řekl.
4: Jak to, že oživly? No jak to, protože přece ten pastýř předtím všechny zapíchnul.
5: Nikoho nezapichoval, pásl je ten pastýř. Kdo myslíš, že je zapích pro pána krále?
4: Já bych teda hádal, že ten Alexandr Dima, co se píše Dumas, protože nikdo jiný snad ani nepřichází v úvahu, jakož, nebo co myslíš ty, Máničko?
7: Já nevím kdo, já jsem ještě nečetla ani jednoho mušketýra, jenom si mi o nich ty povídal.
5: Dumasa, Dima, do toho nepleť, prosím tě, nač by zapíchl ovci nebo kozu Dumas, Dima.
7: Vidíte?
4: Buď to skrz to, že nechtěla číst tři mušketýry, anebo...
5: Ty ovce oživly v tom smyslu, že začaly být čilé. Rozumíte? Předtím prostě jen zívali, že ano, a ploužili se. Asi jako ty, když dostaneš něco, jak si, abys udělal.
7: Byly prostě unavené, vidíte, pane Spejble?
5: Ovšem, že ano.
4: Takže tu knížku ani nedočetli.
5: Šmanko, te dočetli! A já domluvil, a vy se seberte a jděte dělat něco užitečného. Ať si aspoň v klidu dopiju tu kávu.
4: Simano, tati, naschledanou.
7: Naschledanou.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hurvínek, Mánička řekli své naschledanou, sejdeme se s nimi ještě v dalším vstupu, anebo nastoupí Jaroslav Sipal a Petr Martinák jako adepti do soutěže Superstar. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomný Antonín Procházka.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečná volba našich posluchačů probíhá na telefonu 731 800 900. Přidáme další hlasy pro Hurvínka nebo Jaroslava Sypala. Tak kam to nasypeme? Dobrý den.
2: Dobrý den, Olda u telefonu z Vinohrad.
1: Oldo.
2: Pro tak koho? Já bych dal to Hurvínkovi, protože to je třeba pro Roman.
1: To je klasika. Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Hurvínek už se chystá. Ano, dobré odpoledne. Kdo je s námi?
3: Jo, dobré odpoledne, tady Dalibor a my bychom měli zájem o to Bčko, což tam šoupníte to Bčko a pěkný pořad máte, mějte se. Na
1: děkujeme to. Pěkně, no šoupneme, uvidíme podle hlasovačky, jak to dopadne. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den. Haló, haló, dobrý.
4: Karel Bojkovič.
1: Karle.
4: Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
1: Ano.
5: Zdravím.
4: A já bych zkusil to Bčko.
1: Bčko byste zkusil, dobrá, dáme si. Váš hlas tam.
5: Bojkovic.
1: Tak.
5: Já znám Ševčíka.
1: Já myslím, že tam znáte všechny. Ševčík, zdravíme pana Ševčíka, spolužáka pana Procházky.
5: Ano.
1: Tak, a ještě vy nám poskytněte svůj hlas. Dobrý den.
6: Vašek z Rumburka, zdravím pánové, a dal bych Bčko.
1: Bčko, děkujeme pěkně a naslyšenou. Tak, naslyšenou pa, pa, pa a jdeme sečíst a výsledek máme. Hurvínek pokračuje zelené, bílé a červené. Z pořadu další Hurvínkovi třesky plesky.
7: Maniško, teď si záhrankou na řadě ty.
8: Jej, Danánky, já znala jednu strašně krásnou.
9: Strašně krásnou říkáš? No, tak ji řekni, Mani.
8: Jenomže já ji zapomněla.
9: Ať ty, vzpomeň si.
8: Ne, počkat, no? Jsem dostala nápad, jo?
9: Nepovídej,
8: no?
9: Nepovídej.
7: To už je letos druhý a máme teprve listopad.
8: No dovol. To mám nápadů a jeden...
7: Horší než druhý.
8: Jeden je lepší než druhý, abys věděl. Tak schválně. Pane Stejble, Hurvínku, co je to?
9: Ano.
8: Ráno je to zelené.
7: Je to zelené?
8: Poledne je to bílé.
9: Bílé?
8: A večer je to červené.
7: Ale, to bude asi nějaký divný chameleon.
9: Chameleon? Co to povídáš? Chameleon přece nemění barvu podle denní doby, Hurvájs.
7: Vždy taky říkám, že je to divný chameleon.
8: Ale vůbec žádný chameleon to není.
7: Není?
8: Ne. Dáte se poddat?
9: No, já bych... Počkej. Na to přece musím přijít. Říkáš, ráno je to zelené?
7: To je rosnička?
9: No počkej, rosnička, co pak rosnička v poledne zbělá?
8: A večer z červená.
7: Kdyby se přetřela bílou a pak červenou barvou.
8: Hurvínku, lakovat rosničku.
9: No, to je nápad. To
8: co kdyby někdo nalakoval tebe?
7: Na žluto? To bych si dal líbit.
8: Jej, Danánky, a proč?
7: Taťole by myslel, že mám žloutenku a nemusel bych do školy.
9: Ne, prosím tebe, přestaň takhle fantazírovat. Raději trošku přemýšlej.
8: No právě.
9: Ráno říkáš, je to zelené, v poledne je to bílé a večer...
8: Já vám napovím, pane Spejble. A večer se to jí.
9: Jako, že se to už
8: jí
9: jako baští.
8: Jo, jí.
9: No počkej, no tak, ale ano, už to mám. Ráno, to znamená... Někdy na začátku, zpočátku, že ano, v poledne, tím se chci říct, že to znamená trochu později, nebo déle, že ano, a večer to znamená, když to uzraje, pořád nevíš, Hurvájs?
7: Kdepak?
8: Ty jsi ale natvrdlý, Hurvínku.
7: Já vím, proto nikdy nemůžu uhádnout, že myslíš třešínku.
8: Jo.
1: Tak Hurvínek to má za sebou, pan Procházka už skoro taky. Děkujeme za účast dnešní humoriádě.
5: No já také děkuji. Říká se, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe, tak já bych všem přál, abyste se vždycky smáli naposled.
1: A nejlépe, když to nebude naposled. Tak se těšíme na příště, hezký podzim, loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Ve Smržovce se domluvili na tříčlenné koalici. Nový most na silnici v Hodkovicích nad Mohelkou je ode dneška v provozu. Liberečtí kriminalisté zadrželi falešného kurýra investic. Zítra ráno a dopoledne se místy budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, jinak bude postupně skoro jasno až polojasno s teplotami do 17 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Smržovku na Jablonecku povede tříčlenná koalice. Vítězné ODS, uskupení Naše Smržovka a Sdružení aktivních občanů. Českému rozhlasu to řekl starosta Marek Hotovec ODS, který letos mandát obhajoval. 17členném zastupitelstvu bude mít nová koalice 11 mandátů.
5: V letošních komunálních volbách ve Smržovce obhájila s téměř 30% ODS. Uskupení Naše Smržovka skončila na druhém místě s necelými 19% a Sdružení aktivních občanů těsně za ním s necelými 18%. V opozici bude hnutí SPD, Sdružení pro Smržovku a hnutí ANO. Ze Smržovky Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Skončila omezení na rychlostní silnici číslo 35 v okolí Hodkovic nad Mohelkou kvůli stavbě nového mostu. Ten je ode dneška v provozu. Za jeho výstavbu zaplatilo ředitelství silnic a dálnic 72 milionů korun.
6: Původní most nechalo ředitelství silnic a dálnic na jaře zbourat. Jeho oprava už nebyla možná. Most z roku 1973 byl navíc poslední v Libereckém kraji, postavený z předpjatého betonu. Patřil tak mezi rizikové silniční stavby s ohledem na tragický pád Morandiho mostu v Itálii v roce 2018, který byl postavený stejnou metodou. Kvůli větší bezpečnosti dopravy se navíc pod mostem prodloužil i odbočovací pruh do Hodkovic ve směru od Turnova. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Liberecká policie zadržela muže, který vybíral od lidí peníze pod záminkou falešných investic. 23letý cizinec je nyní ve vazbě. Muž kontaktoval ženu s nabídkou výhodných investic. Na třech schůzkách od ní vybral přes 2 miliony korun. Ženě začala být investice podezřelá a zavolala policii. Informovala policejní mluvčí Iva Martinková. Muže hrozí trest až 5 let vězení. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce.
3: Počasí.
4: V noci bude zpočátku místy až oblačno, postupně většinou polojasno až skoro jasno. Během noci se místy budou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně, ve Frýdlantském výběžku 8 až 5, na horách 4 až 1 stupeň a v mrazových kotlinách až minus 3 stupně. Zítra ráno a dopoledne se místy budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se budou postupně rozpouštět. Ve výšce nad 800 metry a postupně i jinde bude skoro jasno až polojasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost a teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Železném Brodě na Jablonecku havarovalo osobní vozidlo, nehoda je bez zranění, projíždějte opatrně. A v Liberci v ulici Usila se srazilo osobní vozidlo s nákladním, také tady projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Příjemné 15. říjnové odpoledne, máme 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná den v kraji, který bude z velké části patřit senátním volbám. V České Lípě se o senátorský post ucházelo celkem 5 kandidátů. Do druhého kola postoupila poslankyně a senátorka České Lípy za ANO Jitka Wolfová a také hejtman Libereckého kraje z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martin Půta a jejich předvolební duel si budete za necelou půl hodinu moci poslechnout. Den v kraji otevře už za malou chvíli Iveta Bláhová souhrnem regionálních zpráv a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Po novém obchvatu Svoru na Českolipsku se řidiče projedou až o měsíc později. Původně měla být nová dvoukilometrová silnice hotová 16. října. Stavební firma ale požádala o prodloužení. Nový termín dokončení je tak 16. listopadu. Kvůli pokračující stavbě je dál zavřená silnice ze Svoru do Šluknovského výběžku, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Aktuálně pokládáme poslední vrstvy asfaltu, osazujeme svodidla a dokončujeme oplocení. Trasa překonává převýšení 100 metrů, proto řidiči ve směru na Rumburk využijí téměř kilometr dlouhý stoupací pruh.
1: Cyklisti a turisti v Raspenavě na Liberecku mohou využívat nové odpočívadlo s dobíjecí stanicí. Oznámilo to vedení města na svých facebookových stránkách. Odpočívadlo se nachází v rekreačním a sportovním areálu Směda. Projekt je součástí celkové modernizace areálu a stál přes 140 tisíc korun. Ještě zhruba 2 týdny můžou lidé v Liberci rozhodovat letošním ročníku participativního rozpočtu. Hlasování končí 31. října. Celkem mají lidé na výběr z 24 projektů. Mezi vítěze magistrát rozdělí 10 milionů korun. Hlasovat je možné pro 15 malých projektů do 1 milionu korun. Velkých projektů do 2 milionů lidé přihlásili 9, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: V každé kategorii lze udělit 3 kladné hlasy a 1 záporný. Celkem tedy 6 kladných a 2 záporné hlasy.
1: V Zákupech na Českolipsku začíná obnova další části barokního hospodářského dvora v areálu tamního zámku. Potrvá do roku 2029 a stát bude 242 milionů korun. Stavební firmy opraví v této etapě podlahy, omítky a stropy, ale i střechu a vnější fasádu. Obnovené prostory budou sloužit jako moderní depozitář pro uložení archeologických nálezů, informoval Jaroslav Podliska z Národního památkového ústavu. Více se dozvíte už za chvíli. V Liberci začal největší vzdělávací veletrh na severu Čech Eduka. Představí se na něm desítky středních škol a firem. Veletrh je určený hlavně deváťákům, kteří se rozhodují, kam dál na školu. Nabídku tam ale najdou i lidé, kteří hledají novou práci nebo chtějí změnit zaměstnání. Veletrh, který ročně navštěvuje zhruba 30 tisíc lidí, potrvá v Liberecké aréně až do soboty.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všedních.

0: počasí.
1: Jaké nás čeká v Libereckém kraji počasí, to probereme s Pavlem Juzou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, kterého vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Pojďme se nejprve podívat na to, co nás čeká v nejbližších hodinách, to znamená večer a v noci.
2: Tak no, zpočátku ještě bude oblačno, postupně bude oblačnost ubývat. Teďka v současné době teplota je většinou v rozmezí 11 až 14 stupňů a během noci tedy by mělo být postupně polojasno až skoro jasno a v druhé půlce noci se místy budou vytvářet mlhy nebo i nízká oblačnost a minimální teploty očekáváme, že klesnou zhruba na 5 až 2 stupně v místech s uklidněním větru a malou oblačností až kolem minus 1 stupně. Naopak ve frýdlantském výběžku o malinko tepleji 8 až 5 stupňů.
1: No a teď už se pojďme podívat na pátek 16. října. Na pátek se určitě všichni těší, jestli pak k radosti přispěje i počasí.
2: Tak vypadá to, že ráno místy se budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, ale během dopoledne se to rozpustí a bude polojasno až skoro jasno a teprve odpoledne nebo později odpoledne nebo večer by měla oblačnost trochu zase přibývat a maximální teploty by měly vystoupit na 14 až 17 stupňů a jenom ojediněle v místech, kde se déle udrží mlha nebo nízká oblačnost, jenom kolem 12 stupňů.
1: Čili poměrně příjemný pátek. Já moc krát děkuju za informace. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Tolik tady Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem a my se za malou chvíli vydáme do Zákup.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Přeji hezký den. Dovolte mi dotaz. Posloucháte rádi naší stanici? Chtěli byste se podílet na vysílání a přidat se do našeho týmu? Právě teď hledáme moderátora na víkendová vysílání. Pokud máte svoje zaměstnání a chtěli byste občas o víkendech moderovat, dejte nám vědět. Důležitá je alespoň minimální praxe, bezchybný hlasový projev, nebýt technický analfabet a mít smysl pro týmovou práci. Samozřejmě vás vyzkoušíme, za to nic nedáte. Napište nám motivační dopis na liberec@rozhlas.cz a přidejte životopis. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále jste ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, za 6 minut bude 17:30. Já jenom připomínám, že právě za těch 6 minut začíná na našich vlnách senátní předvolební duel. Teď se ale půjdeme podívat do Zákup na Českolipsku. Tam začíná druhá etapa obnovy barokního hospodářského dvora. Komplex v areálu tamního zámku má od roku 2003 ve správě Národní památkový ústav a od té doby se snaží o jeho záchranu. Letos začne rekonstrukce další části a další informace zjišťovala naše redaktorka Adéla Jindrová.
1: Hospodářský dvůr ze 17. století tvoří komplex tří budov, konírna, chlévy a pivovar. Minulý rok se veřejnosti otevřela jižní část, ve které byla právě konírna. Podle Lucie Bydlasové z Národního památkového ústavu se návštěvnost zámku od dokončení první části zvedla z původních 20 tisíc na 48 tisíc. Teď přichází další etapa, kterou je obnova západního křídla, ve kterém býval pivovar.
0: A co přesně se tam bude opravovat?
1: Obnovovat se bude vnější část dvora, takže střecha a fasáda, ale dojde i na vnitřní prostory. Tam se budou opravovat podlahy i stropy, omítka a výplň dveří a oken. Celková rekonstrukce by měla být na 242 milionů korun z daní a hotová bude v roce 2029. Podle zástupce stavební firmy Chládek a Tintěra Lukáše Tobišky jim pomůže i zkušenost s renovací jižního křídla.
2: Věřím, že nebudeme tak tápat jako na začátku. Sice nosný systém je jiný tady ty části objektu, ale ta zkušenost určitě pomůže jednak k rozjezdu celého díla a samozřejmě i při řešení problémů.
1: Lukáš Tobiška také dodává, že vzhledem ke stavu budovy nejspíše nebude možné za většinu původních prvků zachovat.
0: Nově otevřené jižní křídlo je otevřené veřejnosti. Jak je to s tou další částí?
1: Tady to bude trochu jinak. Prostor bude sloužit jako depozitář pro dlouhodobé uložení archeologických nálezů. Jde o tisíce různých předmětů, od kostí až po keramiku, které jsou aktuálně uloženy na územních pracovištích Národního památkového ústavu. Ředitel pražského pracoviště Jaroslav Podliska říká, že depozitář poskytne předmětům potřebnou kvalitnější péči.
3: Moderní depozitář je skutečně místem, kde máte jasně stanovený mobiliář. Máte tam jasné podmínky pro klima. Máte tam i místnosti, kde je skutečně řízená klimatizace pro ty cenné choulostivé předměty. Má to nějaká pravidla. Je tam zázemí rozděleno od tu základní péči až po tu nějakou péči specializovanou.
1: Podle Jaroslava Podlivského je vznik moderního archeologického zázemí v zákupech důležitým krokem do 21. století.
0: Hotová je tedy konírna, začíná se s obnovou bývalého pivovaru. Co dalšího se v areálu zámku v zákupech chystá?
1: Momentálně už firma připravuje projekt na poslední severní křídlo hospodářského dvora. Pracovat se na něm samozřejmě začne až po dokončení západní části. Liberecký kraj a město Zákupy budou také financovat renovaci zahradních teras zámku, která by měla být podle podmínek hotová do 5 let. Podle kastelána zákupského zámku Vladimíra Tregla by mohlo při renovaci teras dojít i k novým archeologickým nálezům. Na horní části terasy totiž býval ve středověku kostel. A právě tyto nové nálezy by mohly skončit v novém depozitáři v západním křídle hospodářského dvora.
4: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Pavlíček. V příštích minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 36, Česká Lípa. Ve studiu proto vítám poslankyni a starostku České Lípy za hnutí ANO, Jitku Wolfovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A hejtmana Libereckého kraje z hnutí Starostové pro Liberecký kraj, Martina Půtu. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den.
4: Volby 2026, senátní duel.
1: Tento duel přetáčíme v úterý 13. října, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. V tomto obvodě kandidovalo celkem 5 kandidátů, Jitka Wolfová postoupila s 35%, Martin Půta s 32,7%. A teď můžeme pokročit k diskusi. Tak paní Wolfová, proč jste se vlastně rozhodla kandidovat do Senátu?
2: 30 let praxe ve veřejné správě a i v soukromém sektoru a stejně tak 10 let praxe v politice, 8 let starostkou mě naučilo hledat řešení a já jsem vlastně za celou dobu byla stále mezi lidmi a člověk zjišťuje, co lidem chybí, co je trápí, takže vlastně veškeré tyto zkušenosti bych ráda přinesla do vyšších pater politiky a zaobírala se věcmi, které jsou pro lidi velmi důležité.
1: Ale to už děláte teď? Pokud vím, tak jste také poslankyní.
2: Ano, ale i ze Senátu se dají tyto věci dobře podpořit a já si myslím, že ta témata, která bych si sebou nesla, by byly pro lidi velmi zajímavá.
1: K ním se ještě dostaneme samozřejmě.

0: nižší úrovni jste to dělat nemohl.
1: Tak jo, je to trochu něco jiného, je to kraj je samospráva, některé věci můžete řídit, organizovat, ale nemůžete ovlivňovat to, jakým způsobem třeba vznikají zákony nebo legislativa, nebo jakým způsobem fungují jednotlivá ministerstva právě k té samosprávě.
0: No a mimochodem, tenhle souboj je zajímavý i z toho důvodu, že vy jste paní Wolfová působila v letech 2016 až 2020 jako první nebo statutární náměstkyně pana hejtmana Půty, tak jak se vám spolupracovala?
2: Tak já jsem v té době byla úplně vlastně politikou nepolíbená, byla to pro mě nová zkušenost a ta spolupráce v té době byla nastavená dobře. Já si myslím, že to probíhalo tak, jak mělo, věci se posouvaly a já jsem byla ráda, že jsem vlastně mohla získat politické zkušenosti.
0: Jak vidíte vy to dřívější společné působení v čele kraje, pane Puto?
1: Tak já jenom zmíním, že to byly 4 roky, ve kterých byly 2 covidové roky a myslím, že jsme v tehdejší koalici zvládli dobře. Musím tady říct nahlas, že když člověk skládá nějakou koalici, tak dopředu neví, jaké lidi bude mít nominované od koaličních partnerů a tady za tu konkrétní nominaci jsem byl já rád. Myslím, že jsme si v drtivé většině případů, určitě ne 100%, dokázali věci říkat mimo veřejnosti. Myslím, že to je to, co dneska chybí, že ty hádky o detaily, které se odehrávají veřejně, běžné lidi moc nezajímají.
0: Vy jste i v komunálních volbách znovu kandidovala na starostku České Lípy. Mimochodem, budete jí znovu?
2: Z největší pravděpodobností ne. My sice máme stejný počet mandátů jako koaliční partner Živá Lípa, ale vzhledem k tomu, že měli víc procent ve volbách, tak necháváme na nich, pokud nás přizvou k vyjednávání. Zatím se to tak nestalo, ale na 99% starostkou České Lípy nebudu. Takže ráda bych se věnovala jenom na plný úvazek, pokud mi lidé dají důvěru, tak senátorství.
0: Ano. Vy jste avizoval, že pokud byste v senátorských volbách uspěl, tak nebudete pokračovat ve funkci hejtmana. Podle vás ty oba mandáty se nedají skloubit?
1: No, já jsem ten typ člověka, který chce dělat práci na 100% a neumím si představit, že by dělal hejtmana na 60 a senátora na 40%. A člověk má jenom jeden čas, jenom jeden život, jenom jedny schopnosti. Já myslím, že to české spojování funkcí není úplně ideální věc. V řadě sousedních zemí je ta kumulace funkcí vlastně principiálně vyloučena o mnoho širším rozsahu než v České republice.
0: Ano, zatím na transparentní účet kampaně poskytl svým kandidátům 7 milionů korun. Jakou částku jste získala vy dohromady s prvním a druhým kolem a podílíte se částečně finančně i vy sama, paní Wolfová?
2: Ano, já jsem, mám spočítáno, že do kampaně na, do Senátu by šlo zhruba 1 100 000 korun. Z toho jsem se podílela já částkou 300 tisíc korun. Částečně jsem dostala peníze od našeho hnutí a malou část jsem dostala od sponzorů.
0: Jak to máte s financováním vy, pane Půto? My jsme si našli, že starostové celkově uvolnili na senátní kampaně z centrálního rozpočtu 7 milionů korun. Dostal jste něco z toho i vy, nebo vás podporuje spíš SLK a podílíte se také vy sám osobně?
1: Tak my financujeme kampaně jako starostové pro Liberecký kraj samostatně. Nejsme závislí na rozpočtu starostů a nezávislých a do rozpočtu našeho hnutí pravidelně přispíváme jako uvolnění politici, takže se kampaně spolufinancujeme a věřím, že se vejdeme do 2 milionů na první a druhé kolo.
3: Volby 2026. Senátní duel.
0: Vy jste byl, pane Půto, obviněn z podezření z přijetí úplatku a zneužití pravomoci v korupční kauze týkající se rekonstrukce kostela. Osvobozující rozsudek zrušil vrchní soud. V jiném případě jste měl dostat roční podmínku a zaplatit pokutu, ale odvolal jste se. Nakolik tohle představuje zátěž pro vaše další působení v politice?
1: Tak je potřeba k tomu, co jste řekl, dodat, že to je pravda. A taky, že to je pravda, že ta kauza je stará 12 let a myslím, že to je jedna z těch kauz, která české spravedlnosti nedělá úplně dobré jméno. Ta zátěž existuje, já myslím, že voliči o tom vědí, taky někteří protikandidáti, typicky ti, kteří nejsou v druhém kole, to hodně v té volební kampani používali a myslím, že si volič má a může vybrat.
0: Jak vy těm soudním příjmem spojeným s panem Půtou rozumíte? Je to podle vás překážka v dalším pokračování politické kariéry, paní Wolfová?
2: Já jsem byla vždy zastánce presumpce neviny, ale

0: v úrovni, kdy vlastně tam je trestní stíhání a nedochází k odsouzení. Pokud mám být upřímná, tak ve chvíli, kdy politik je odsouzen, ač nepravomocně, tak by měl mít sebereflexy a nevím, jestli to je dobrý vzkaz společnosti, že takový politik může kandidovat do Senátu, kdy hovoříme, že Senát je pojistkou demokracie. Pro mě už to určitá překážka je, ale proti kandidátovi jsem se v prvním kole nevymezovala, ale pokud se takhle ptáte, tak musím odpovědět tak, jak to cítím.
1: Pane Půto, můžete na to reagovat? Vidíte to teď přece jenom po této odpovědi paní Wolfové trochu jinak?
2: Já to vidím pořád stejně. Tady v téhle zemi platí prezumpce neviny pro všechny, včetně premiéra téhle země, a do té doby nemá smysl ty kauzy používat jako nástroj v politickém souboji.
1: No právě, jak bylo řečeno, ten případ pana Půty se táhne 12 let bez pravomocného rozsudku. Nepřipomíná vám to trochu paní Wolfová kauzu předsedy vašeho hnutí Andreje Babiše Čapí hnízdo? Tam je to nějakých 11 let.
0: Ono to je trošku rozdílné. U Čapího hnízda za prvé pan premiér nebyl nikdy odsouzen, za druhé peníze, které byly alokovány na Čapí hnízdo, vrátil. A co si myslím, že je velmi důležité, tak vlastně tu dotaci někdo administroval a ta mu byla přiklepnutá. Takže je potřeba si říct, že pokud někdo požádá o dotaci a někdo to schválí, tak potom si myslím, že je to trošku rozdíl, než když někdo možná vzal úplatek.
1: Vy tam nějakou paralelu s Čapím hnízdem spatřujete, pane Půto? A pokud byste byl zvolen senátorem, budete žádat kolegy, aby vás k případnému trestnímu stíhání nevydali?
2: Já jsem dnes ráno požádal předsedu Senátu datovou schránkou o to, aby si do své pošty dal předběžnou žádost o to, že po případném vítězství v senátních volbách budu žádat kolegy o to, aby mě vydali, protože si myslím, že politici v principu, a to žádní politici, nemají využívat imunitu k tomu, aby neprobíhalo trestní stíhání, které není nikterak spojeno s výkonem jejich politické funkce.
3: Volby 2026. Senátní duel.
1: Posuňme se dál. Jak vnímáte význam horní komory parlamentu v našem politickém systému, paní Wolfová? Ukazuje se podle vás v praxi, že svoji roli plní nebo ne?
0: Myslím si, že ano, ale v současné době si myslím, že dává malinko překážky v tom. Já si domnívám, že horní komora parlamentu by měla posuzovat zákony podle toho, jestli jsou dobré nebo špatné pro lidi, a ne podle toho, kdo je předkládá. A myslím si, že zákony, které mají usnadnit život v terénu, život lidem, tak by měly být schváleny i přesto, že to třeba předkládá ten, na jehož lodi zrovna ten senátor není. A myslím si, že takhle bych dokázala v Senátu fungovat. A myslím si, že i vlastně teď, když tady hovoříme, tak i právě v rámci Libereckého kraje, když jsem tam působila jako náměstkyně, tak jsem dokázala podpořit rozpočtové určení daní, zvýšení rozpočtového určení daní, ač tehdy tomu paní ministrině nebyla úplně nakloněná, ale vnímala jsem to, že pro ten kraj to je dobře a pro ty samosprávy určitě také.
1: Jak vnímáte vy tuhle kritiku, dá se říct, ze strany paní Wolfové? Dělá Senát opravdu to, že se dívá spíš na to, kdo ty zákony předkládá, než jestli můžou lidem pomoct nebo ne, pane Puto?
2: Já myslím, že to Senát dělá výjimečně, a teď se vrátím k minulému volebnímu období. Já mám jako svůj senátorský vzor trochu pana senátora Canova, který, ač součástí koalice v tom minulém volebním období, významně kritizoval návrhy zákonů, které do sněmovny směřovaly od vlády a se kterými nesouhlasil. A to je, myslím, a tady se s paní Wolfovou shodnu v tom, že to je práce senátora. Mělo by být vlastně úplně jedno, kdo ten návrh předkládá, z jaké politické strany, a Senát je od toho, aby to posoudil trochu s větším odstupem, než ty zákony posuzuje poslanecká sněmovna.
1: Tak, ale dělá to opravdu Senát? Není to skutečně tak, že prostě teď vrací v podstatě většinu důležitých zákonů poslanecké sněmovně, a dělá to tak dobře podle vás?
2: Tak já myslím, že vrací většinu zákonů, na kterých se většina senátorů shodne, že chce vrátit, a je jaksi jejich legitimním právem se na tom ve sněmovně shodnout. Myslím, že to je úloha Senátu. Možná je to někdy nadužíváno, ale úplně stejné to bylo i v tom minulém volebním období od koaličních senátorů. A já bych byl naopak významně nerad, aby se ze Senátu stala komora, která bude automatem, tak jako je automatem poslanecká sněmovna. Co tam vláda dá, to sněmovna schválí.
1: Tak co si myslíte, můžete jmenovat třeba třeba nějaké konkrétní příklady, paní poslankyně, toho, kdy tedy Senát vrátil zákony jenom na základě toho, že je předkládá současná vláda, která je vlastně v protipólu politickém vůči Senátu?
0: Tak možná to mi přišlo opravdu takové trošku k pousmání, když pan premiér poslal zákon, že naše vlajka, státní vlajka, nebo že má být vlastně významným dnem, den státní vlajky, a Senát to zamítnul. Myslím si, že to je naprosto zbytečné, ale jsou další zákony, které by pomáhaly. A já tady s panem Půtou souhlasím, že pan Canov je jedním z mála senátorů, kteří dokáží říct svůj názor, a jenom ještě k tomu, kolik se schválilo a nebo neschválilo zákonu nebo vrátilo poslanecké sněmovně. V minulém volebním období to za celou dobu byl jeden jediný zákon. Za letošní rok, nebo za ten rok, kdy působí současná koalice, tak ze 24 zákonů se vrátilo 16 a z toho bylo 6 zamítnuto.
1: Čili nebyl v minulém volebním období Senát opravdu tím automatem a teď je opravdu jaksi v opozici vůči sněmovně?
2: Tak je v opozici principiálně podle politického složení a v drtivé většině volebních období to tak bylo. Je taky potřeba říct, že jeden návrh zákona byl zamítnut, ale vracelo se tam mnoho návrhů senátních, které měly pozměňovací návrhy k jednotlivým částem těch zákonů. A sněmovna na rozdíl od tohoto volebního období s těmi návrhy nakládala, takže o nich diskutovala a jenom je prostě nezamítala. Takže myslím, že by bylo vhodné v tom mít nějaký kompromis. Asi ani to, co fungovalo v tom minulém volebním období, ani to, co funguje teď, není úplně optimální pro hledání těch ideálních zákonů. Myslím, že ten legislativní proces je obecně v tom posledním roku pod významným tlakem na to, aby všechno bylo rychle.
1: Tak byl by možné najít nějaký kompromis, a teď se na vás obracím jako vlastně na současnou poslankyni paní Wolfová.
0: Určitě si myslím, že je dobře věci diskutovat. Prodiskutovat je tak, aby koalice i opozice našla nějaký konsenzus k tomu, aby poslané zákony nakonec Senát schválil. Možná, že ta diskuze může probíhat šířeji, ale jinak si myslím, že ty zákony, které byly poslány do Senátu, tak prodiskutovány byly a mohly sloužit už lidem, pokud by byly schváleny.
3: Volby 2026, senátní duel.
1: Pokud senátorskou pozici získáte, na jaká témata byste se chtěl zaměřit, jaké by byly vaše priority, pane Půto?
2: Tak jsou to priority, které se přímo týkají senátního obvodu Česká Lípa. Říkal jsem o tom, že to je venkovský region a myslím, že je důležité hájit zájmy lidí, kteří nemají přímou a jednoduchou dostupnost ke kvalitnímu zdravotnictví, kvalitnímu vzdělávání.
1: A to může Senát ovlivnit?
2: Já myslím, že senátor může přicházet z návrhy zákonů. Já mám takovou ambici přesvědčovat ministry, jak této, tak nějaké budoucí vlády o tom, aby až bude muset dojít k daňové reformě. Já myslím, že každému, kdo vidí, jak funguje státní rozpočet, je zřejmé, že bude muset dojít daňové reformě, tak aby třeba obyvatele těch znevýhodněných regionů, hospodářsky slabších regionů, měli nějakou daňovou výhodu a nestěhovali se za prací z těch regionů, které se vylidňují, protože stát je pak pod tlakem, aby třeba ve středních Čechách, v okolí Prahy, pomáhal financovat samosprávám stavbu veřejných služeb, které v těch opouštěných regionech k dispozici jsou.
1: Na co byste v případě svého vítězství kladla důraz vy, paní Wolfová?
0: Tak krom těch takových těch nosných témat, jako je opravdu, aby v regionu bylo dostupné a kvalitní zdravotnictví, protože zrovna třeba Českolipsko, které je součástí tohoto senátního obvodu, má do těch větších měst daleko, ať je to do Liberce 50 km, do Ústí 50 km, do Boleslavy, tak ale samozřejmě i dopravní dostupnost, která nás velmi trápí, a určitě nabídka dobrých pracovních příležitostí. Ale krom těchto témat bych se ráda zaměřila na témata, která se opravdu dotýkají přímo lidí, a to je dostupné bydlení. Ráda bych prosazovala zkrácené úvazky pro matky s dětmi, protože vidím to, že v zaměstnání řada zaměstnavatelů k tomuto nakloněna není a ty maminky to trápí, a potom je to otázka bezdomovectví. Myslím si, že města a obce nemají nástroj na to, aby s tímto problémem mohly pracovat, a já věřím, že do budoucna, a my už jsme to i ve sněmovně s kolegy otevřeli tuto otázku a začínáme to komunikovat s ministerstvem spravedlnosti a s ministerstvem vnitra, aby touto otázkou se zabývalo, a našli jsme způsob, jak města od tohoto problému trošičku očistit.
1: Co může senátor, respektive senátorka udělat, pokud chce zlepšit dostupnost bydlení?
0: Já si myslím, že v rámci sněmovny se dají nakontaktovat jak ministři, tak poslanci. V současné době...
1: A to děláte jako poslankyně?
0: No tak jako poslankyně jsem předsedou podvýboru pro dostupné bydlení a už tam vlastně hledáme cestu k tomu, aby bylo bydlení financováno, aby bylo dostupnější a i abychom nacházeli způsob sociálního bydlení.
1: A z pozice senátorky tedy?
0: Z pozice senátorky můžu v tom dobrém smyslu lobovat za to, aby tomu tak bylo a přicházet s nápady právě, jak by se mohly nastavit ty parametry a aby se mohl nastavit zákon tak, který přijde do senátu a bude schválen.
1: Vládní koalice soudí, že dostupné bydlení se dá získat i tím způsobem, že se změnil stavební zákon a ten stavební zákon ale senát odmítl. Jak vy se k němu stavíte, pane Půto?
2: Tak to, že je potřeba zjednodušit stavební řízení, je myslím jasné každému v téhle zemi. Myslím, že to je jedna z těch nevýhod, kterou máme proti sousedním zemím. Já mám k tomu stavebnímu zákonu také nějaké výhrady. Myslím, že měnit zároveň fungování a principy a zároveň vytvářet nový systém, což je fakticky skryté vytváření okresních úřadů a změna principu fungování veřejné správy jako takové není úplně nejchytřejší. Trochu se bojím, jestli to potom celé bude fungovat. Někdo bude muset vytvořit nový systém a zároveň měnit ta pravidla, ale ty moje obavy jsou spíš takové měkké, protože si myslím, že bez změny těch principů se nedostaneme do nějaké běžné situace, ve které je předvídatelné, za jak dlouho vůbec můžete získat stavební povolení na běžnou stavbu.
1: Takže pokud vaši kolegové v Senátu podají ústavní žalobu, co se týče stavebního zákona, tak vy se k ní nepřipojíte?
2: Pokud moji kolegové podají ústavní žalobu, tak se nejdřív prostuduju to, jaké budou jejich argumenty.
1: A na závěr opoziční strany usilují o to, aby si v Senátu udrželi většinu. Proč ANO chce v horní komoře posílit?
0: No hlavně z toho důvodu, aby ty zákony, které se tam posílají ze sněmovny, tak aby procházely ty, které jsou dobré. Já jsem tady sdělila, že samozřejmě pokud bych měla pocit, že ten zákon nemá sloužit lidem, tak jsem ochotná prostě o tom dále diskutovat, ale myslím si, že by tam hnutí ANO posílit mělo z toho důvodu, aby se vyvážely trošku síly, třeba i právě pro tu diskuzi.
1: Na závěr, pane Půto, podobná otázka pro vás. Proč je důležitá pro opozici důležité to udržení většiny nebo aspoň té velmi silné pozice v Senátu?
2: Tak Senát je v tuhle chvíli poslední instituce, která brání centralizaci moci, což je hlavní věc, kterou tahle vláda poslední rok předvádí. Já myslím, že ty otevřené i skryté věci, které se odehrávají, tak se dají zastavit jedině v Senátu. I proto si nemyslím, že by měl být Senát automatem na hlasování, který povede hnutí ANO.
1: Tak takový byl senátní duel v obvodu číslo 36 Česká Lípa. Našimi hosty byly starostka České Lípy a poslankyně hnutí ANO Jitka Wolfová. Děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A hejtman Libereckého kraje za hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martin Půta. I vám děkuji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: I tento předvolební rozhovor najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Ze studia se loučí Tomáš Pavlíček.
3: Volby 2026. Senátní duel. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje stále příjemné pozdní odpoledne, nebo chcete-li časný podvečer. Velkou část dnešního dne v kraji tvořil senátní duel a protože se senátní volby týkají i Libereckého kraje, konkrétně České Lípy, a volební místnosti se opět otevřou zítra, budeme pochopitelně senátní volby sledovat i v našem zítřejším vysílání. K tomu se zítra také podíváme na dnešní výkon fotbalistů Jablonce v konferenční lize ve Freiburgu a také vám s dopoledním hostem prozradíme, jak správné a hospodárné praní může ušetřit peníze za energii a vodu, prodloužit životnost oblečení a navíc ušetřit životní prostředí. Za malou chvíli vás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec čekají zprávy, ty dnes připravuje Iveta Bláhová a pak pořad Kultura pod Ještědem. S Tomášem Benešem se vydáte za jazzem do Semil, vyrazíte také do přírody na Jilemnicko a k tomu obdržíte i několik zajímavých knižních tipů. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popoledni se těším opět na slyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Osmnáct hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V liberecké průmyslové zóně vzniklo největší parkoviště kryté solárními panely. Krajský soud v Liberci obdržel první stížnost na průběh voleb. Začíná další etapa obnovy hospodářského dvora v Zákupech na Českolipsku. Zítra ráno a dopoledne se místy budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně bude skoro jasno až polojasno a teploty až 17 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. V Liberci vzniklo největší zastřešené parkoviště se solární elektrárnou v České republice. Společnost ČES ESCO ho vybudovala v areálu výrobce autoklimatizací Denso. Takzvaný carport tvoří téměř 3000 solárních panelů. Parkovat pod nimi může zhruba 500 vozidel zaměstnanců závodu. Vyrobenou elektřinu firma využije na svůj provoz. Pokryje přibližně 6% spotřeby. Panely bude spravovat dceřiná společnost ČESu firma Air Plus. Podle jejího ředitele Vladimíra Zaděny budou v provozu zhruba za měsíc.
5: Ona je technicky dokončená, ale zbývají nám nějaké administrativní úkony, které je potřeba udělat a v tom okamžiku už bude plně funkční. Co se týče té údržby, tak bude probíhat pravidelná kontrola těch panelů. Pokud se něco stane, tak my jsme i odpovědní za nějakou opravu.
3: Krajský soud v Liberci dnes obdržel první stížnost na průběh uplynulých komunálních voleb. Týká se obce Poleční na Jablonecku. Jde o žádost o kontrolní přepočítání volebních lístků. Důvodem je předpokládaná matematická chyba. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Karolína Francová. Lhůta pro podání stížnosti trvá do 23. října do 16 hodin. V Zákupech na Českolipsku začíná obnova další části barokního hospodářského dvora v areálu tamního zámku. Potrvá do roku 2029 a stát bude 242 milionů korun. Stavební firmy opraví v této etapě podlahy, omítky a stropy, ale i střechu a vnější fasádu. Obnovené prostory budou sloužit jako moderní depozitář pro uložení archeologických nálezů, říká Jaroslav Podleska z Národního památkového ústavu.
6: Už nestačí jenom ty krabice z nálezy uložit. Představte si, že to jsou tisíce a miliony předmětů různé povahy, od keramiky, kostí, po různé unikátní výrobky, které my máme povinnost, vzhledem k tomu, že jsme ta příspěvkovka a ministerstva kultury oprávněná instituce i sbírkotvorná, máme se zákona povinnost se o ně starat.
3: V Česku za tři čtvrtletí letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Za stejné období je to nejvíc od roku 2016. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Za prvních 9 měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot firem. To je oproti loňsku skoro o pětinu víc. Sport. Fotbalisté Jablonce se připravují na vstup do hlavní fáze konferenční ligy. Na úvod je čeká zápas na hřišti Freiburku, který si v minulé sezóně zahrál ve finále Evropské ligy.
7: Tak jako vedou německou ligu, takže určitě by to byl zázrak nebo nějaký překvapení. Jedeme tam jako outsideri a málo kdo asi čeká, že bychom tam vyhráli, ale to neznamená, že jedeme jako předem poražení.
3: Úvodní zápas jablonských fotbalistů v hlavní fázi konferenční ligy na hřišti Freiburku začne v 21 hodin. Počasí. Noci bude zpočátku místy až oblačno, postupně většinou polojasno až skoro jasno. Během noci se místy budou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 5 až 2, na horách 4 až 1 stupeň. Zítra ráno a dopoledne se místy budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se budou postupně rozpouštět. Ve výšce nad 800 metry a postupně i jinde bude skoro jasno až polojasno a teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V obci Plavy na Jablonecku se srazilo osobní vozidlo s motocyklem. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobrý den a příjemné chvíle u poslechu Českého rozhlasu Liberec. Vítejte. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš. Začíná další vydání podzimní kultury pod deštědem. Pořadu, ve kterém se bavíme o kultuře v našem kraji, a dnešní díl bude zase něčím speciální. Po písničce začneme na téma vstupte, zkoumejte a poskládejte si svoji vyšetřovací verzi případu LP. Taková bude pozvánka na chystanou netradiční výstavu ve Sklářském muzeu v Novém Boru. Pak kulturní zastávka v centru Liberce a po půle povídka o Liberci z projektu Minout Prahu. Začínáme.
4: Kultura pod Ještědem.

0: Teď vás budeme lákat do Sklářského muzea v Novém Boru, protože výstavní sál se promění v prostor plný indicí a otisků tvůrčí fantazie. Podrobnosti připojí teď Petra Eichmannová, ředitelka tamního muzea. Dobrý den po telefonu do Nového Boru.
1: Dobrý den.
0: Povězte nám více o vaší chystané události iniciály LP.
1: Jedná se o první samostatnou výstavu sklářského výtvarníka a pedagoga Ladislava Průchy. A jak vy už jste předeslal, tak bude to taková netradiční výstava, která právě proto, že se takhle samostatně bude Láďa představovat poprvé, tak vás vlastně provede tím, kdo on je a jakým způsobem vlastně tvoří.
0: Bude to takové interaktivní, vidíte?
1: No, půjde o skutečně takové detektivní vyšetřování. Autor spolupracoval s architektkou na výstavě, takže to bude úplně jako jiný druh výstavy, než na jaký jsou návštěvníci u nás zvyklí. I my sami vlastně se těšíme, co nám tady autor připraví, protože je to i pro nás trošku takové tajemství, takže jsme napnutí a moc se těšíme. Nicméně to, co můžu prozradit, je, že vystaveno bude kolem 25 sklářských skleněných plastik. Pro Láďu je typická taková nadsázka a humor. Ty jeho objekty jsou pestré a hravé a sklo kombinuje s dalšími materiály, obzvlášť oblíbeným barevným molitanem. A je to vůbec takové hravé, takže na to se těšíme. A plus budou návštěvníci moc vidět i přes 100 autorových kreseb.
0: No, pro koho je výstava určená a kdy vlastně začíná, dokdy potrvá?
1: Výstavu budeme zahajovat v pátek 16. října v 5 hodin a my takhle vlastně nějak symbolicky bych řekla, už pravidelně zahajujeme víkend křišťálového údolí, který je vždycky na podzim. A výstava je asi určená všem, co nejširšímu publiku a myslím, že to bude i jedna z výstav, která se bude líbit obzvlášť i dětem. Mládě je pedagog, takže myslím si, že si tady najdou všechny věkové kategorie svoje, že to bude barevné a veselé a zábavné.
0: To zní skvělé. Co byste doplnila závěrem, co jsme ještě nezmínili?
1: Jenom možná k představení Ladislava Průchy. Já jsem ráda, že se rozhodl proto využít právě našeho muzea k tomu, aby se poprvé představil na samostatné výstavě, ačkoliv on má za sebou celou řadu společných a nejrůznějších kolektivních výstav a určitě to není žádný nováček, ale Ladislav je Borák a prošel zdejším sklářským učilištěm, sklářskou školou v Novém Boru a dál studoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a potom na Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové u legendárního profesora Vladimíra Kopeckého a posléze u Ronyho Plesla. Absolvoval řadu stáží u nás i v zahraničí a myslím, že to bude jako velmi zajímavé.
0: Určitě to bude velká událost. Sklářské muzeum v Novém Boru jste srdečně zváni po telefonu teď tamní ředitelka Petra Eichmannová. Díky za váš čas, ať se daří a u vás na výstavě v Boru na viděnou.
1: Děkuju a srdečně všechny zvu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: teď tip na jednu kulturní zastávku do centra naší metropole. Nemá listy, kůru ani kořeny. Palma před libereckou radnicí je totiž celá z oceli. Jejím autorem je sochař Čestmír Suška. Dílo s názvem Támar odhalilo vedení města společně s autorem nedávno. Suška pro svou sochu využil dožilou rouru. Inspiraci čerpal v biblickém příběhu. A teď podrobnosti a vy zavítejte do centra Liberce.
1: Odkazuje na biblický příběh z Genesis kapitola 38 o ženě, která se vlastně lstí domáhala svého práva.
2: Říká sochař Čestmír Suška. Támar měla manžela, který ale zemřel bezdětný. Podle tehdejšího zvyku měla mít potomka s jeho mladším bratrem. Ten ale zemřel taky. Třetího syna už její tchán Juda odmítl dát. Támar se ho proto rozhodla obelstít a dítě v přestrojení počít s ním.
1: Díky té její lsti byl zachován Judův rod a mezi potomky vlastně toho rodu a té Támar patřil jak král David, tak Ježíš Kristus.
2: Co to znamená Támar?
1: Támar znamená hebrejsky palma, a protože já nejsem úplný figuralista, tak jsem se rozhodl, že to její jméno právě udělám tak, že ta socha vypadá zkrátka jako kmen palmy.
2: Když bychom ji mohli nějak detailněji popsat, tak jak vlastně vypadá?
1: Je to stará sloužilá roura, takže je to něco, s čím já posledních třeba 15 let pracuju, že to jsou různé vysloužilé industriální objekty nebo právě roury. No a v té rouře jsou vyřezány takové trojúhelníkové otvory a ty vyřezané kousky tam jsou zpátky navařeny, tak jak to právě bývá u palem.
2: Se sochařem Čestmírem Suškou se bavíme o jeho soše Támar, která teď bude před libereckou radnicí. Ta socha je připojená na veřejné osvětlení a bude pracovat taky se světlem.
1: Se světlem pracuju skoro celý můj život a používám ho hlavně proto, protože ta socha má nejenom svůj objem a vnější tvar, ale tím, že má v sobě otvory, jak je možný vidět dovnitř a je tam komunikace mezi tím vnějším tvarem a tím vnitřním prostorem sochy.
2: Na náměstí doktora Edvarda Beneše bude socha až do listopadu 2027. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, české písničky, které si zaspíváte.

0: Kniha mlčí, dokud ji neotevřete, pak mluví celé hodiny. Takže knihy čekají na vás, na čtenáře, aby odhalili svůj obsah a příběhy. No a teď Martin Frič nám představí další knižní tipy a novinky nejen z našeho kraje. Inspirujte se na vlnách Českého rozhlasu Liberec.
1: Milé posluchačky, milí posluchači Kultury pod Ještědem, dnešní knižní okýnko začne v naší republice viděné trochu jiným pohledem. Knížka Minut Prahu nemá autora. Proč? Protože jsou to povídky 12 německých autorek a autorů. Povídkový soubor, který se jmenuje Minut Prahu, je zajímavý tím, že Češi, Moravané a Slezané se v něm můžou poznat, můžou se kouknout do zrcadla. Současní němečtí autoři pobyli nějakou dobu v různých místech naší republiky na pozvání nakladatelství Větrné mlýny a napsali každý jednu velmi zajímavou povídku. Tahle knížka dává moc zajímavé otázky. Známe naši zem dobře? Možná jo, teď tady žijem. Ale nepřestáváme třeba nějaké důležité věci vidět? Knížka, povídkový soubor z nakladatelství Větrné mlýny pod názvem Minout Prahu, je pozoruhodná. Další dva tituly budou z výběru knih, který už asi znáte, vždycky pod názvem Velký knižní čtvrtek. A současný podzimní Velký knižní čtvrtek přináší třeba knihu Alana Skeda, britského akademika, která se jmenuje Radecký. Mluví se o tom, jestli vrátit pomník Radeckého na Malostranské náměstí nebo ne. Je to jeden z největších Čechů, který Evropa zná. Co o něm vlastně víme? Tenhle ten dobře napsaný a poutavý životopis vám představuje Radeckého nejenom jako vítěze nad Napoleonem, nejenom jako vítěze nad italskou národní revolucí kolem roku 1848, ale hezky a čtivě popisuje, jaký vlastně byl, jak to všechno dokázal, jaké si vybíral spolupracovníky, kolegy, důstojníky, jak třeba také, jak řešil drobné skandály své ženy. To všechno přináší knížka Alana Skeda Radecký. A nakonec jeden román ze současnosti, příběh, který stojí za to. Jmenuje se Algoritmus džungle, napsala ho Barbara Englishová, a děje se v něm zhruba toto. Alex je softwarový odborník, kterého platí obrovskými částkami, svůj život má naprogramovaný, nalajnovaný, je to prostě profesionál. Pak mu tělo připomene, že už to dál nejde, že si musí vzít dovolenou, tak si pečlivě dobře naplánuje dovolenou ve Vietnamu, kde najednou na jedné křižovatce se octne ve jedné vteřině bez telefonu. V telefonu má všechno. Kontakty, peníze, telefonem platí. A najednou je v nějakém zvláštním bodu nula. Co se bude dít? Jak se to všechno rozmotá? Barbara Englishová, Algoritmus džungle, také kniha z výběru Velký knižní čtvrtek, což je 15 knih, pečlivě vybraných, které vstupují 15. října na knižní trh. A já vám přeji hezké čtení, doufám, že máte doma říjnový tištěný přehled Živá kultura, živý Liberec a že se třeba i kouknete na web. Mějte se pěkně.
0: Doplnil na závěr Martin Frič z Liberce. Díky za to a další knižní okénko opět příště.
2: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Před chvílí v kultuře pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec byla v knižním okénku už řeč o cyklu Minout Prahu. Je to projekt, na kterém spolupracuje Český rozhlas s nakladatelstvím Větrné mlýny. Na úvod pár indicí. Informací. Do všech českých a moravských krajských měst byli loni pozváni spisovatelé z Německa, aby napsali nějakou povídku o městě, kde byli na rezidenčním pobytu. A u nás v Liberci strávila loni v létě, také jsme si ji pozvali, spisovatelka Inka Paraj a napsala o tom povídku Liberec sen. Je to v podstatě autobiografické vyprávění o tom, jak autorka chodila po Liberci, co ji tam zaujalo a hlavně je to o česko-německých vztazích. Povídka je rozdělena na dva díly, načetli herci Pavel Oubram,

0: časných ranních hodinách mrznu před nádražím v Liberci, městě v Česku, které jsem do té doby neznal.
1: Přijeď na víkend. Nevede se mi tady dobře.
0: Napsala mi. A já jsem se vydala na cestu ještě v půli noci. Ona fotografie je jedním ze tří záběrů, které poslala v první půlce června. Bez osobní zprávy. Opatřená komentáři, kterým jsem nerozuměl. Je na ní mýtina v poledním slunci. Sen o mýtině. Obrovské borovice, prastaré stromy s hustými větvemi a hustě visícím jehličím. Závoj z nejtmavší zeleně. Mezi dvěma kmeny cesta a nad ní výhled do dály. Vrcholky hor. Lesní zemina je měkká a teplá. Keře a traviny, nad nimi stíny větví. Šeptavá, sálající zeleň.
1: Zde se dá v případě potřeby lehnout?
0: Napsala pod to.
1: Párkrát se nadechnout a koukat do nebe.
0: Třeba to tak bylo. Od nádraží vede zvolna klesající ulice do centra. Nalevo za křovím vidím autobusové nádraží. Přede mnou je zastávka tramvaje. Blíží se vůz a zastavuje. Cestující vystupují. Rozpoznávám je, jak se odděluje od skupinky lidí a běží ke mně. Něco s ní není, jak má být. Pohybuje se jinak než obvykle. Krátce na to stojí přede mnou. Její uvítání je živé a na první pohled působí všechno jako vždycky. V obličeji je ale bledá a v očích má jakýsi zvláštní, zdivočelý výraz. Přejdeme na druhou stranu ulice. Když jsem byl naposledy v Praze, vzpomínám si, musel jsem na tramvaje, které byly velmi moderní, vždycky čekat. Byly vždycky přeplněné. Tady se vůz blíží hned i v opačném směru. Starší modely, které si tu s rachotem jezdí, kroutí svá kolečka městem. Nastoupíme. Jedeme kolem nákupního centra, krátce na to zabočíme do široké ulice. Futuristicky působící velké červené hodiny se skví nad dopravním uzlem se spoustou zastávek. Líbí se mi. Připomínají mi socialistické filmy ze 70. nebo 80. let. Později se dozvím, že je postavili až po pádu komunismu. Trochu mi tím začnou připomínat kulisy. Je to tady velké? Ptám se jí.
1: Ne, skoro všechno je tu jenom jednou, jako na malom městě. Jedna radnice, jedno kino, jedna synagoga, jedna knihovna, jedna zoo. Jenom kostelů je tady víc.
0: Přece jen je to město, odvětím. Tam, kde zvyrostla, není kino ani divadlo. Je to tak? Kývne. Pohled, kterým se na mě dívá, už u ní znám. Seznámili jsme se před několika lety cestou vlakem. Jezdím pravidelně za rodinou do Amsterdamu. P tou dobou pečovala o svou matku v městečku v Hesensku, kde vyrůstala. Při zmínce o tom místě měla už tenkrát tenhle výraz v očích. Vystoupili jsme a po pár krocích jsme se octli na větším náměstí lemovaném kancelářskými a správními budovami.
1: Kdysi tady bývalo sídlo velké pojišťovny. Ta pak nechala původní budovu strhnout a sem práskli tuhle ošklivou škatuli, která je teď prázdná.
0: Ukazuje na bezútěšnou stavbu z 30. let.
1: Ale dívej, tohle je krásný.
0: Táhne mě přes ulici a odtam pár kroků do skromnější pěší zóny, kde se zastaví před studenou stavbou z 20. let se zakulacenými rohy, širokými okny a stříbřitě se lesknoucími sokly. Zdá se, že v tom okamžiku oba myslíme na časy před 100 lety. Pak se mě najednou zeptá.
1: Znáš ten seriál pro děti Pantau? Vysílali ho taky v Holandsku?
0: Hned se mi před očima objeví zdrženlivý, zdvořilý muž s jemným úsměvem a buřinkou. To, jak laskavě a němně stojí vždycky na straně dětí, ale jakmile se k němu až moc přiblíží dospělý, promění se v malou, bezmocnou figurku. Můj otec byl farář, dřív jsme doma neměli televizi a já se na ni často díval u kamarádů. Teď v Liberci se snažím rozpomenout na jeden z těch obýváků, žádný se mi ale nevybavuje. Ani obývák naší vlastní rodiny už najednou nevidím. Pocit s ním spojený je ale tady.

0: Má na sobě štrézemana. Oblek.
1: Slyším P říkat jako by z dálky.
0: Věděl jsi to? Gustav Štrézeman ho nosil a zavedl ho v parlamentu za časů Výmarské republiky. Tehdy tu existoval první demokratický stát, Československá republika. V Lokanských dohodách se zasazoval o mír v Evropě, ale východní hranice v nich nebyly zahrnuty. Jinak by Německo nemohlo později Mnichovskou dohodou, které se tu říká Mnichovská zrada, se souhlasem světových mocností připojit Sudety.
1: Okamžik, kdy se pan Tau stal něčím zcela neživým, nás jako děti ovlivnil, aniž bychom si uvědomovali všechny ty souvislosti. Šílené, že? Začneme se bavit o Ukrajině a o tom, do jaké míry jsou situace tehdy a dnes srovnatelné. Přicházíme k dalšímu velmi velkému náměstí, na jehož jedné straně se tyčí budova tak vysoká, že téměř připomíná katedrálu.
0: Zdejší radnice byla postavena v 19. století místními Němci a stejným architektem, který se podílel i na stavbě radnice ve Vídni. Je to celkem demonstrace moci postavit ji sem, nemyslíš?
1: Všimnu si, že její tón je ostrý. Díky tomu si tu poznámku později vybavím. A má pravdu. Impozantní budova je pro náměstí příliš velká. Vcházíme dovnitř, rozhlížíme se kolem, široké kamenné schodiště, bohatě zdobené vitráže s ženskými postavami v dlouhých šatech s vlečkou, řemeslné scény, tlustá postava v dirndlu třímá městský erb.
0: Za radnicí stojí velké divadlo. Muselo být postaveno dříve, protože působí, jako by stálo na nesprávném místě, za zády radnice. Výhled na velké náměstí je odtud zakrytý.
1: Když se do města vracíme v myšlenkách, tento dojem ještě sílí a radnice působí naddimenzovaná, jako nějaký zásah do města.
0: Divadlo má ještě malý dům, nedaleko odtud, s apartmány pro hostující soubory. Tam teď bydlím.
1: Něco ve způsobu, jakým to P říká, mě znovu zaujme. Jak to myslí, když je tu jen dočasně? Knihovna, před kterou o chvíli později stojíme, mi toho dne připadá téměř přehnaně velkorysá. Obrovské prosklené stěny, majestátní schodiště, jaká byla v Německu moderní v 0. a 10. letech. Léta klidu a světoobčanství, na která v poslední době někdy s melancholí vzpomínám. Na jedné straně vyčnívá jemná, šedá, trojuhelníková budova, nová synagoga, zdobená hebrejským nápisem, který cituje knihu Jonáše.
0: Původní synagoga byla rozlehlá, zabírala celý areál. Vidíš ten dům naproti? Vypadá divně, nemyslíš? Ten silný krémově bílý nátěr, co působí, jako by to chtěli zapečetit. Snažila jsem se představit si lidi, kteří tam na začátku minulého století bydleli a z oken se dívali na tehdy ještě novou synagogu. Viděli všechno, její stavbu, slavnostní otevření, roky, co po něm následovali. Později požár během noci pogromu, bolest, zpustošené místo. Po válce pozemek srovnali se zemí a po desetiletí sloužil jako parkoviště.
1: Sejdeme po schodech dolů a za chvíli stojíme před poněkud schátralou budovou z 80. let. P přiloží čip ke dveřím. Dveře se otevřou. Staré skleněné tabule, z nichž vypadal tmel, krátce zacinkají. Schodiště je ponuré, pokryté hnědým děravým linolém. Odtud zabočíme do úzké, zdánlivě nekonečné chodby, osvětlené malou žárovkou a jdeme až ke dveřím na jejím konci.
0: Je tu trochu hlučno, ale mně se to líbí. Alespoň tu nic není zrestaurované nebo překryté.
1: Říká, když se octneme v jejím malém světlém bytě. Uvaří čaj, podá mi šálek, posadí se na postel a dívá se na mě ostražitýma očima. Cítím její vyčerpání. Už si pracovala? A jak přesně? Prostě si chodila po městě a mluvila s lidmi? Když mi na jaře vyprávěla o své zakázce na text, byla nadšená, to si pamatuji. Ale bylo tam ještě něco jiného. Nervozita. Strach. Nedokázal jsem to přesně pojmenovat. Náhle se zase posadí.
0: První rozhovory jsem měla s jednou zaměstnankyní knihovny. Požádala svého přítele, jestli by mě neprovedl městem. Díky tomu jsem získala informace o obrysech města a stavbách v průběhu několika staletí, včetně umístění manufaktur a dřívějších toků řek. Za to o 30. a 40. letech z Holanic. Bylo pro ní důležité, abych se nezaměřovala výhradně na období německé okupace. To bylo znát. Dalšího dne přijel na návštěvu A z brněnského nakladatelství. Podíval se na mě a hned řekl: vypadáš úplně vyčerpaně. Přitom mě vůbec nezná. Po chvíli se mě opatrně, téměř citlivě zeptal, jestli si tady neberu na sebe vinu, která mi nepatří. O pár vteřin později se jeho hlas opět změnil. Na okamžik měl téměř děsivý tón a jakoby mimochodem řekl: město je známé svými technickými vynálezy, a to i dnes, tak proč nepíšeš o nanotechnologii? Chtěl mi tím něco konkrétního sdělit? Něco, o čem si myslel, že tomu stejně nerozumím? Takový byl můj dojem. Odpoledne se konalo setkání v jedné restauraci. S ním, s knihovnicí, průvodcem a literárním vědcem, který píše básně. Básník a já jsme se dali do hovoru o textech a on mi už po pár minutách řekl vzrušeným, provokativním hlasem, že literatura prý musí být empirická, musí věci pojmenovávat. Podívala jsem se na něj a zcela intuitivně jsem se ho zeptala, proč mluví německy. Jeho reakce byla jako elektrický šok, který mu projel celým tělem a mě velmi vyděsil. Stresová reakce, která ho zjevně bezděčně přepadla. Bělmo jeho očí na několik vteřin zesvětlalo a získalo téměř umělou barvu. Všechny jeho pohyby mi najednou připadaly dvakrát tak rychlé. Vstal a přitom hlasitě posunul židli. Odešel na záchod, vrátil se, posadil se zpříma, podíval se mi do tváře a začal vyprávět, že německy ho naučila jeho babička. Jako mladá žena se zamilovala do nacisty a za to jí mnoho lidí v jejím okolí nenávidělo. Ti dva spolu měli dítě, které bylo po skončení okupace odloučeno od matky. Její milenec ho vzal sebou a pravděpodobně ho, jak to tehdy bývalo zvykem, dal do dětského domova, kde vyrůstalo bez rodičů. V jeho příběhu se objevil i nějaký kolaborant, ale kde, to už si nepamatuji. Později jsem si už nedokázala vzpomenout na všechny podrobnosti. Ta žena se pak provdala za jiného muže, Čecha. Byl to dědeček básníka, který seděl přede mnou. Jeho vnuk se velmi zajímal o babičku a její druhý jazyk. Ona ho ten jazyk naučila, když byl ještě dítě. Pak se mezi všemi Čechy, kteří seděli u stolu, najednou rozvinula diskuze o Liberci, která se kvůli mně zdvořile vedla v němčině. O tom, že město je umělé a nemá už žádné kořeny, protože bylo několikrát částečně vylidněné a znovu osídlené, nejprve Němci. Když ta slova zazněla, udělalo se mi špatně, to si pamatuju. Představila jsem si velké kbelíky, ze kterých se něco vylívá. Kolik Němců tu dříve žilo, na tom se všichni neshodli. Stejně jako na tom, kolik jich je tady dnes, i když to lze pravděpodobně snadno někde dohledat. Dalšího dne jsem šla z A vzhůru na Ještěd, zdejší nejvyšší horu. Na přelomu 60. a 70. let byla na jejím vrcholu postavena betonová špice, která vypadá jako dětská káča. Uvnitř je restaurace. Řekla jsem mu, že mi to připomíná restauraci v televizní věži v Berlíně a zároveň Palác republiky. Nedávno byla v Berlíně výstava nádobí, nábytku a tapisérií z dob komunismu z téhle stavby. Samé designové unikáty. Najednou jsem si všimla, že mě neposlouchá. Místo toho se díval pohledem, který jsem nedokázala rozluštit, na pár starších lidí, kteří v pohorkách a bundách bledých od stínů barev lapali po dechu při výstupu vzhůru. Němci, jejichž předkové tady možná kdysi žili. Teď už vím, že potomci vyhnanců sem dříve přijížděli autobusy, aby vyhledali bývalé domy svých rodin. V některých případech prý jejich nábytek stál ještě v bytech, do kterých se v 50. a 60. letech nastěhovali Češi přilákaní dobrými pracovními podmínkami. Zatímco předtím, za okupace, to byli samozřejmě Němci, kteří obsadili české byty. Chtěla jsem se A před jeho odjezdem zeptat, co si při pohledu na ty lidi nahoře pomyslel. Nakonec jsem se ale neodvážila.
1: A co čtení? Ptám se jí po chvíli. Pé vstane a jde si pro sklenici vody. Vidím, že ta otázka ji znervózňuje.
0: První čtení jsem měla o týden později, společně s básníkem, kterého jsem už znala. Jeho básně se mi okamžitě zalíbily. Ostré portréty lidí, kteří ho formovali. O dítěti, které je ještě malé, o starším muži, možná jeho strýci, nebo dědečkovi, nebo nevlastním otci, možná také milenci matky. V každém případě o mužské osobě, ke které má odtažitý a poněkud bolestný, ale nevyhnutelně vřelý vztah. Ženy v jeho lyrickém světě jsou labilní a vnitřně nepřítomné. Jsou velice milovány svými syny, jejich bydliště jsou však v nepořádku, stejně jako jejich životy. Muži mlčí, pracují a musí neustále něco provizorně spravovat. Žijí mimo své domovy na dvorech, v kůlnách a venku na ulici, v jakémsi věčném místním nomádství, jako toulavé, divoké a zestárlé děti. Když jsem poslouchala čtení, vzpomněla jsem si na jednoho svého dobrého přítele. Je to zubář a dřív žil v Berlíně, znám ho už desítky let. Když jsem mu řekla, že jedu do Česka, poprvé mi prozradil, že jeho otec, který nedávno zemřel, jako malé dítě uprchl se svou rodinou z malého moravského městečka. Tam, kde žil, měli vždycky dílnu, ve které spolu něco kutili. Syn to miloval. Rodina patřila k německojazyčným Čechům, kteří nebyli nacisté, tak mu to bylo řečeno, a můj přítel svému otci věřil. Sám nikdy Českou republiku nepoznal, ale celý život byl turistou a horolezcem. Každý rok lezl v Alpách na hory, které pro něj byly vždycky trochu moc vysoké, ale nemohl si pomoci. Před pár lety ho na poslední chvíli helikoptérou zachraňovali z ledovce, od té doby s tím přestal.
1: Pé se napije a prudce odloží sklenici.
0: Onen básník představoval jednu z mých knih, tu první, román. Několik minut mluvil o textu, o jeho jazyce, že je to hudební jazyk, referoval o rytmu, tónu a formě. Zatímco jsem ho poslouchala, vzpomněla jsem si, co pro něj bylo den předtím tak důležité. Pojmenovávat věci. A měla jsem z toho čím dál tím zvláštnější pocit. Proč? Ta kniha je o znásilnění.
1: Vyhledám druhou z fotek P a snímek jí ukazuji. Tady si na louce s mladými lidmi. Pod fotkou je napsáno zatčen, deportován. Co si tím myslela?
0: To bylo v Semilech, v menším městečku tady poblíž. Žáci mi tam kladli spoustu otázek na Berlín a mou práci. Na závěr jsem se zeptala, jestli jim můžu také položit jednu otázku. Souhlasili. Ptala jsem se, jestli historické události minulého století ještě hrají nějakou roli v jejich rodinách, v rozhovorech s rodiči nebo prarodiči. O vteřinu později vyskočí jeden kluk, úplně se napřímí, jako by se vynořil z ledové vody, a s napjatým, chvějícím se hlasem mi vysvětluje, že jeho pradědečka zatklo gestapo. Přikývnu a poděkuji. A poté, co si zase sedne, pak vstane další kluk a řekne: můj praděda byl v Terezíně. A tím byla pro mě vyřešena otázka, čím se mám dnes nechat ovlivnit a čím raději ne. Chápeš?
1: Oči P se teď zbarvily do ruda a já musím také polknout. Chtěl jsem se jí zeptat, proč mi ty fotky posílala, ale teď mi to už nepřipadá tak důležité. Vstanu z postele, na které jsem seděl, přejdu k té její, obejmu ji kolem ramen a chvíli tak sedíme. Později jdeme znovu ven, nastoupíme do tramvaje, která jede k okraji lesa, a 2 hodiny se procházíme po různých stezkách, aniž bychom příliš mluvili.
2: Takový byl první díl z cyklu Minout Prahu o Liberci, kde německá spisovatelka Inga Paraj strávila minulý léto čas v Liberci. Věřím, že to byl zajímavý příběh, tak si poslechněte druhou povídku o Liberci opět příští neděli kolem 9:30 na vlnách Českého rozhlasu Liberec.

Hezký čtvrteční večer s Českým rozhlasem Liberec. Máme před 19. hodinou, tak rychle ještě na poslední kulturní tip. Jevištní talk show Jana Krause vám nabídne možnost poznat tohoto moderátora, herce, autora, spisovatele jinak, než jak ho znáte z televize, filmu nebo novin. V představení ho uvidíte i jako stand-up komika a budete mít příležitost položit mu otázky, které vás zajímají. Hudebním hostem večera bude Ivana Regešová. No a na 90-minutovou show se těšte už zítra v pátek 16. října o 19 hodin v Jabloneckém Eurocentru. To je pro tuto chvíli vše, Terezím přejeme k dnešním jmeninám. Všechno nejlepší, vám krásný večer, v 19 hodin další aktuální zprávy. Zdraví Tomáš Beneš a opět další neděli po deváté, naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ve Smržovce se domluvili na tříčlenné koalici. V Raspenavě na Liberecku mají nové turistické odpočívadlo s dobíjecí stanicí. Cenový strop nafty zítra vzroste o 14 haléřů, benzín naopak zlevní. Zítra ráno a dopoledne se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 17 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Smržovku povede tříčlenná koalice. Vítězné ODS, uskupení Naše Smržovka a Sdružení aktivních občanů. Českému rozhlasu to řekl starosta Marek Hotovec ODS, který letos mandát obhajoval. 17členném zastupitelstvu bude mít nová koalice 11 mandátů.
2: V letošních komunálních volbách ve Smržovce obhájila s téměř 30% ODS. Uskupení Naše Smržovka skončila na druhém místě s necelými 19% a Sdružení aktivních občanů těsně za ním s necelými 18%. V opozici bude hnutí SPD, Sdružení pro Smržovku a hnutí ANO. Ze Smržovky Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Cyklisti a turisti v Raspenavě na Liberecku mohou využívat nové odpočívadlo s dobíjecí stanicí, oznámilo to vedení města na svých facebookových stránkách. Odpočívadlo se nachází v rekreačním a sportovním areálu Smědá. Projekt je součástí celkové modernizace areálu a stál přes 140 000 korun.
3: Součástí nového odpočívadla je stůl s lavicemi, nový odpadkový koš, stojany na kola a především dobíjecí stanice. Na té si lidé mohou dobít nejen mobil, ale třeba i elektrokolo. Na stavbě pracovali i zaměstnanci městských technických služeb. Z Raspenavy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů, tedy o 39 haléřů míň. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. Moravského i českého vína bude letos asi o třetinu méně než běžně. Může za to sucho a extrémní horka. Podle svazu vinařů by se ale nižší sklizeň neměla výrazně projevit na cenách vína. Důvodem jsou zásoby z předchozích let i konkurenční tlak na světovém trhu.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku místy až oblačno, postupně většinou polojasno až skoro jasno. Během noci se místy budou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 5 až 2 na horách 4 až 1 stupeň a mrazivých kotlinách naměříme kolem minus 3 stupňů. Zítra ráno a dopoledne se místy budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se budou postupně rozpouštět. Ve výše nad 800 metry a postupně i jinde bude skoro jasno až polojasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost. A teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou v ulici Opletalová havarovala dvě osobní vozidla. Projíždějte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V televizních reklamách si často všímám chyb, když jsou tam i titulky, že tam je nahrazeno krátké i za dlouhé i. Přitom tam má být to krátké i. Děláme ty chyby velmi často. A pravděpodobně ty reklamy vůbec neprocházejí korekturou, když tam je takováhle triviální chyba. Tím narážím třeba na takový balící vánoční papír, protože on opravdu není balící s dlouhým i, ale balící. Nebo takový hasicí přístroj je s krátkým i hasicí. A hasící je, až když ho vezmeme, když hasíme požár.
2: Ano, a to jsme hasící my a ne ten přístroj. Přesně. To jste vystihl jednu z častých chyb. A ono by nevadilo, kdyby se to tam střídalo nebo bylo chybně. Z kontextu pochopíme, o co jde, ale striktně vzato jde o významový rozdíl, který jste velmi srozumitelně popsal, a když to řekneme trošku učeně, tak jde buď o přídavné jméno účelové, anebo dějové. Ten hasicí přístroj slouží k účelu hašení požáru a ta účelová přídavná jména tam mají zkrátka krátké i. No a pokud popisujeme děj, tak tam je to dlouhé i, to znamená, že je to opravdu významový rozdíl.
1: Takže hasicí jsme popsali, to balící papír a balící s dlouhým, teď mě nenapadá žádná věta.
2: No, určitě bylo před Vánoci mnoho rodičů balících dětem dárky.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Dobrý večer. Dnes představíme mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež Uličník, který působí pod spolkem Ermosty. A budeme si povídat s Markem Bubenčíkem, který se představil v divadle Gong v rámci koncertu Romské legendy. Večer byl věnován romské tradiční hudbě. Mangautumenge savorenge, šukaršuniben.

Tak to byla písnička Lilia a poslech nám zpříjemnili Bertík a Jan Tancoš z kapely Duoband Kladno. V pražském divadle Gong zazněly minulý týden tradiční romské písně v podání několika generací hudebníků a zpěváků. Na koncertě pod vedením primáše Josefa Šenkyho a jeho kapely vystoupili Natálie Kuchárová, Simona Šenkyová, Kristýna Gunárová, Sebastián Holub a Marek Bubenčík. Vedle klasické cymbálové hudby zazněly i teskné písně známé jako Halgato. Koncert pořádala městská část Praha 9 ve spolupráci se spolkem Viva.

0: Marek Bubenčík, jeden z interpretů, který se dnes prezentoval na koncertu Legend. Marku, vy máte také svoji kapelu Šarkaní. Je to trošku jiný žánr. Jak se vám zpívalo dnes? Protože to byly staré romské písně.
1: Tak, skupina Šarkaní, to je úplně jiný šálek kávy, protože je to více méně popová hudba, dá se to tak nazvat. Klávesy, bicí nástroje a tak. No a cymbálová, to je samozřejmě klasika a je to moje srdce, protože už od malička prostě jsem měl vztah k téhletý hudbě. A ten dnešní koncert jsem si obzvlášť vychutnal. Děkuju Milanovi Demeterovi za pozvání, že si taky vzpomněl, že někdo na západě Čech by mohl účinkovat v Praze a zpívat, takže bylo mi velkým potěšením. A za doprovodu Pepi Šenkyho a jeho bandy prostě bezchybný, teda aspoň v jejich podání. Nevím, jak mojím, jak lidi reagovali, protože jsem tady nováček. Ale...
0: Publikum tleskalo.
1: Tleskalo,
0: to úspěch. Marku, jak vy dlouho se věnujete muzice?
1: Jako aktivně se věnuji od 14 let. Ale samozřejmě doma jsme v tom vyrůstali, protože děda hrával na kontrabas, můj táta nebo štík na harmoniku, nebyl teda profi muzikant, ale hrávalo se doma, zpívalo se. Tenkrát nebyli, že dneska si pustíte bedny a že jo, prostě rámus, prostě tu hudbu jsme si tvořili, nebo oni si tvořili doma sami, takže jsem v tom vyrůstal. Takže od 14 let potom aktivně už jsem začal zpívat na besídkách a tak různě. No.
0: Zpíváte podle not, nebo hrajete podle not?
1: Tak znám akordy, ale podle not jako absolutně jako hudební školu žádnou. Školou mi je sám život. Ta zkušenost, tak, to mi je školou a musím se teda pochlubit, že už jsem několikrát vystupoval i s orchestrem, s celým ansáblem, 40 člením a uspíval jsem to. Takže to je asi signál něčeho, že to je asi třeba z hůry daný, nebo je to štěstí i prostě na dobrý lidi, na dobrý dirigenty, který vás jako navedou.
0: K vaší kapele Šarkaní. Jak dlouho přinášíte lidem radost?
1: Tak Šarkaní jako takový existují, nebo jsme v tom seskupení už 15 let. A musím teda říct, to není chvála, chraň Bůh, ale je to fakt, že jsme celý ten rok máme narvaný prostě všechny víkendy a nejenom jako romský, ale máme i český akce, hrajeme různý plesy, maturitní plesy, doktorský plesy, třeba se musím pochlubit v hotelu PUP, v Grand Hotelu ve Vare a všude možně Richmond a takhle. Byli jsme na Slovensku už 6x, jsme vystupovali, ale v Praze jsem dneska poprvý.
0: Jak je to možný?
1: No, třeba to chtělo čas, jak říkám. Všechno je nějak nastavený, nějak naosudovaný, tak třeba teď budeme v Praze častěji.
0: Já se zeptám, vy přebíráte písničky nebo máte svoji vlastní tvorbu?
1: Tak, dobrá otázka. Písničky máme i vlastní, ale bohužel ta doba dneska už jako vlastní věci moc jako se člověk nechytne, pokud vyloženě není známý, ale my, ty menší kapely, okresní kapely, se vlastníma písničkama moc nechytne. Takže máme vlastní písně, tvoříme i s kolegou, s Vojtou Sivákem, ale převážně kavry. A mám záruku, když jsme třeba někde na sále, že začnu zpívat se laví, tím to končívá. Jo, to je píseň, jasně, Karel Gott. I tu máme v repertoáru.
0: Ale tak, ve vašem hlase já slyším to, že vy toho Karla prostě máte.
1: No, tak jako asi tam je, protože i když zpívám v romštině, nebo když zpívám slovensky, moravsky, tak stejně ty lidi tam prostě to slyší, to příbuzenstvo toho hlasu tam je. No, tak, takže tak.
0: Říká úžasný muzikant, zpěvák Marek Bubenčík. Já vám děkuji a držíme palce ve vaší kariéře.
1: Ano, děkuji. Hej,

0: Dospíval Marek Pilo a je s vámi Oromava Keren. Uličník je speciálně upravený nízkoprahový autobus, který slouží jako mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež, který provozuje organizace Ermosty v Praze. Děti a mládež od 10 do 21 let v bezpečném zázemí mají možnost poradenství a volnočasových aktivit. Iveta Durdoňová navštívila streetworkový autobus, kde oslovila vedoucího klubu Tomáše Reska.
1: Dobrý den, já vás vítám v našem streetbusu Uličník. My stojíme na náměstí Jiřího z Poděbrad přímo před základní školou. Je to výhodný pro nás i pro ty děti, navzájem se rychle potkáme a přímo z této základní školy k nám přijde za den 25 dětí. Pak jsou to jejich taky kamarádi, kteří nesouvisí přímo s touhle základní školou, ale tím, že nás potkají, nemají vůbec zakázáno k nám vstoupit, tam můžou klidně přijít i jiní kamarádi, jiní návštěvníci z jiného města nebo z jiné lokality. Je těch výjezd teďka na Praze 3 2, na Praze 4 to jsou 4 místa a na Praze Libuš ještě jedno jsme přidali místo. První důvod, proč nám ty děti přijdou, je zvědavost, protože ten autobus je prostě přebudovaný na obytný autobus, takže tam najdou stoly, sedačku, hry, ale to je pro ten náš první seznamovací kontakt důležité, aby se k nám odvážili vstoupit a aby se nás nebáli a aby jsme skrze hru se třeba poznali, ale hnedka zatím my od dětí zjišťujeme, že často potřebují pomoc třeba se nějak základními otázkami, co se týče dospívání, nebo se vztahy, nebo třeba se školní úspěšností.
2: Když zjistíte, že některé dítě je šikanované v základní škole, můžete to vy nějak řešit?
1: Máme několik cest, jak to řešit. My můžeme, pokud nám to dítě dovolí, tak jdeme rychleji. Pokud nám to dovolí, jdeme kontaktovat samozřejmě rodiče s tím, že jsme my ta pomocná ruka, která pomáhá jednat se školou. Pokud rodič nechce, aby jsme jednali s tou školou, aspoň se od nás dozví, že to dítě nějakým způsobem tu zprávu teda nám předalo a sám ten rodič se aktivizuje a tím se to samo rozběhne, ale my rozhodně můžeme rodičům a dětem dát nějaké základní návody, co s tím dělat. To znamená, jak se chovat, o co žádat školu, na čem si trvat, jak situaci řešit, vytvořit nějaké ochranné plány třeba. Pro ty děti to často bývá první uklidňující rozhovor, pokud ta škola ještě sama neuměla reagovat.
2: K vám chodí různě děti, ať romské, jak z majoritní společnosti, tak i cizinci. Přišlo k vám někdy romské dítě, že má problém v základní škole, že mu někdo tam nadává?
1: Ano, takové děti vlastně u nás jsou. My máme kromě uličníka ještě ambulantní službu, kde máme napřímo na adrese na Žižkově ještě intenzivnější kontakt s romskými dětmi a my se vlastně na tohle cíleně ptáme. My se ptáme, jak to v té třídě chodí, jak je tam spokojený se svými spolužáky, s učiteli, jestli zaznamenalo nějaké problémy. Pocity těch romských dětí nejsou vždycky úplně radostné. Máme tam opravdu zážitky toho, že jsou z rasistických důvodů nějaké negativní reakce, jsou tam nějaké rysy šikany, jsou tam nějaká zpochybňování nebo zesměšňování těch dětí, a nebo tam může být i samotný ten vnitřní pocit toho romského dítěte, které se tam cítí poněkud osamělé, protože vnímá, že by chtělo být s více romskými dětmi v tom kolektivu.
2: Budete pořádat něco do konce roku pro děti?
1: Do konce roku my chystáme zorganizovat několik drobných věcí. Zažijou děti u nás halloweenské odpoledne například, budou taky dušičky, my to tak jako spojujeme, což se teda v posledních letech asi stává na hodně místech, že se tyhle ty dvě události spojují. Potom budeme mít ještě třídenní výjezd, ale ten už máme uzavřený, ale děti se s námi podívají do Liberce, tam je spousta zajímavých míst, je to krásné město a my ty děti vlastně chceme vyvést z města Prahy, aby jsme jim ukázali další regiony republiky. Zažijou to trošku jinak, bydlí bez rodičů, bydlí v kolektivu. No a potom už budeme mít mikulášskou tak, že nepořádáme ji my, ale máme šikovný děti, kteří hrají a tancují a posíláme je na akci městské části Praha 3, kde reprezentují jednak sebe, ale jednak i trošku naše zařízení uličníka a klub Ermosty, takže tam budeme mít tanečnice, hudebníky a to bude mikulášská Praha 3. Potom už jenom vánoční odpoledne a mezi Vánoci a Silvestrem budeme fungovat taky, takže děti se nebudou nudit ani v tomhle období prázdnin.
0: To je pro dnešek z Oromava Keren vše. Palikera Vojsanas Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Novou koncepci výstavby armády projedná příští týden nejprve Bezpečnostní rada státu. Ústavní soud dal zapravdu Středočeskému kraji ve sporu s Kladnem o veřejnou dopravu. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novou koncepci výstavby armády České republiky projedná v úterý Bezpečnostní rada státu. Teprve poté ji posoudí ministři na zasedání vlády. Českému rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč přitom minulý týden uvedl, že by kabinet měl novou podobu koncepce schvalovat už v pondělí 19. října. Středočeský kraj mohl omezit veřejnou dopravu v Kladně. Rozhodl o tom ústavní soud. Hejtmanství vyřadilo tamní městskou dopravu ze systému PIT. Kladenský magistrát odmítl přispívat na jeho provoz. Podle kladenského mluvčího Víta Herala má být finanční příspěvek měst a obcí dobrovolný.
2: Ústavní soud stížnost města sice odmítl, ale nadále platí, co pravomocně ve svém rozsudku z května 2023 uvedl Nejvyšší správní soud, tedy že Středočeský kraj je povinen v plném rozsahu a výlučně ze svých prostředků hradit a zajišťovat dopravu mezi Kladnem a Prahou.
0: Středočeský kraj chce podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN i nadále s městem o situaci jednat. Serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od středečních večerních hodin. Podle majitele Tomáše Protivínského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se ji ale neměli pokoušet sami odchytit.
3: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo popřípadě kontaktovat policii České republiky.
1: Sport.
0: Sportovní střelec Jiří Přívracký získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové pušce byl třetí v třípolohové malorážce. V souboji o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Přívracký řekl, že měl proto z medaile hořkosladký pocit.
4: Člověk se z medaile raduje vždycky, nicméně mě mrzí, že to bylo právě na úkor Filipa, protože v tom finále se mu dařilo střílet pěkně a vlastně celou dobu se držel napříč příčkách nade mnou a až jeho poslední rána, která se mu úplně nepovedla, tak rozhodla o tom, že vypadl nakonec čtvrtý.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před zúžením na Šmejkalce. Kolona od 18. po 25. kilometr vás zdrží asi čtvrt hodiny. A na D1 ve směru do Prahy havarovalo na kilometru 198 auto do svodidel. Počítejte proto se zdržením i tam. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se i hovorí, keď nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes tie obrany dominují a brankári jsou neoddělitelnou súčasťou toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už tie nároky na těch brankárov jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mi napadá ta hláška, nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. Jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovej. Ale je to taká starší hláška a sa to používalo skôr z takej povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér povie, no pozri sa na to, no nedáš, dostaneš.
0: No. No, ale platí to dodnes.
1: Asi myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Jaký smolný gól?
1: Ano, no, ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď se pozriem na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no, ano. Je to od Cristiana Ronalda. Keď sme hrali na Benfike s národným týmom, bolo to z priamého kopu a ja som tú loptu takto lízol, ešte som si trošku zdeformoval ten prst. Trafil som sa hlavou do tyčky a ešte som ho bol gol, takže 3 v jednom. Nemám rád Cristiana od tej doby.
0: To se vám musí špatně nosit případně snubní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže tak v pohodě. A prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na golmany v současné době jsou větší nároky. Golmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se. Je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémom, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Dělal do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba alebo build up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, lebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a je více to, se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkom slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprimérný, ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkom slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkom viděl, ale hovorím, trenéři to nemali radi, a keď jsem si urobil nějakou kľúčku, alebo keď jsem dal nějakou prihrávku na tu dobu riskantnou do středu ihriska, tak trenér mi nadával, čo ty, kopni to nahoru, prostě.
0: No tak klasika. Proč jste se stavil do brány, proč jste nebyl útočníkem?
1: Keď jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi zůstalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom nějak mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástol až při běhu 2 rokov celkom dost. No a pamätám si, že ma hrozně bolili kolena, jak som rástol a vlastně ani nikto mi neveril, že vyrastiem, protože nemal som pokom, rodičia neboli nějak extrémně vysoký, ale nakonec som vyrástol, si myslím, že akurát na tú brankárskú výšku a ostal som bráne, no a nakonec ani som netušil, urobil som celkom slušnú kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj, to je prvý formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy, je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: Tak my jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Teraz jsem se trošku rypl, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No, ale já si taky rybnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému nároďáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál.
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už jako trenér nerád prehávám. A to, že to bylo na Bohemke tak vzdáleně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, a ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, když to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to je Bohemka je tým povestná. Ľudia nadávajú na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mne teda včera nenadávali, ale ako takto v okolí a to je tam, je to dosť nehostinné prostredie pre ten hostujúci tým, tak to poviem.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo
1: nevnímal,
0: jste se cítil doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozdělený, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano. Ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes?
1: Myslím, no, myslím si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám
1: určite.
0: Tehdy mohlo vyhovovať.
1: Tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za nich chytal. Dneska to vnímam inak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedat, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Tak. Ako určitě byly zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť do strany fanušku.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, jako sa cíti, ne? Tak samozřejmě cítí se platou, či na tom má nějaký větší podíl viny, alebo ne. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horší.
0: Jak jste to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dny zase, takže soustředíme se na další. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa tým začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čo je tá lepšia varianta.
0: A to každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól. Tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas bude vidieť. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu a to si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že takých zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis treba, sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkovo obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je našim hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Mladé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykovou bariéru?
1: Já si pamätám, že do troch měsíců jsem dával rozhovor už normálně jakoby do televizie, ale mal jsem ruštinu, myslím, 2 roky na základné škole, na střední už zase ne, ale dostal jsem se do toho, myslím, celkom rychlo a právě i ta slovenčina, i ty ruštiny, myslím, dost blízka a nemal jsem problém vůbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako se to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám, domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára. A vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petrža nikdy nevysvětloval, zase nikdy nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on privedol, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra, uradujúceho na Lokomotiv Moskva. To bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohlo se mi tam, že je to trošku něco jiné. No zase domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi. A postavil ma v Moskve zase, vonku, na Dynamu. A to byl prvý zápas, keď jsme hrali všetci vlastně cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a já. No a my jsme tam dostali 7 gólov. Lebo já jsem dostal 7 gólov. 7-0, 7 na to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Já jsem po
0: za
1: zápas...
0: který jste mohl?
1: No tak jako dostal jsem 7 gólov, no, čo k tomu dodať. Takže to byla velká facka, musím povedať, a po zápase mě fakt i vyhrkly slzy. No a
0: chtěl jste domů?
1: Chtěl jsem domů. Hmm. Fakt regulérně jsem chcel domů a z hodnou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza, takže byl jsem v Prahe asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz já jsem priletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně. Mně se nechcel vůbec naspäť. A tam v Rusku přece jen tam zima je pokročilejší a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Si hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok jsem dokopal, potom jsem ještě chytal nějaký zápas, ale stejně jsem chcel odísť, no ale hovorím, prvý rok nebyl nič moc z mojej strany.
0: No a kdy se to zlomilo?
1: To se zlomilo nějak ten druhý rok, já jsem začal, chcel jsem nějak odísť, ale stále má nějak v Rusku nechceli pustit, ale respektive nebyl nikdo, kdo by má koupil, ale začal jsem občas chytať, hrali jsme nějaké poháre, tam jsem chytal. No a začal jsem jazdit za slovenský nároďák, trenér Galis, který mi jako důvěroval jako cudzincovi, teda cudzincovi, hráčovi, který působil v zahraničí. Takže jsem začal chytávat za slovenský národní tým a potom postupně vlastně i za Zenit. Vytlačil jsem Malafejeva z toho zbrány a byl jsem jednotkou a nakonec jsem tam ostal 7 rokov.
0: A zažil jste tam vlastně i své největší fotbalové úspěchy?
1: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primáci myslím, že mi patří dnes jako jedinému.
0: No i v České republice máme velkou řadu úspěšných a talentovaných brankářů, že?
1: Ano, bez pochyby.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies v prosinci 2015. Jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to letí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prošlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartmán, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proč Rusku? Asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávie, hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem se rozhodl, že kde jinde ukončit kariéru, když ne v Amerike na závěr. Jako fakt vůbec to nebylo o penězích, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezóna vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezónu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezónu, nebo respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Amerike.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou?
1: Ani
0: jste smířen?
1: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá nějakou nutnou motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky u nás první ligy. Mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví. Takže já jsem si dal pauzu od fotbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bolo moc a úplně člověk nevie, čo so sebou. Skúšal som nejaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nejakým spôsobom osud ma dovedol na spek futbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo
1: ani
0: se postavit do brány?
1: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarátmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tedy trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano.
0: Trochu složitěji.
1: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobídite dní, keď viac sa zamierajte na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihávky, kratšie stredné dlhé prihávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže...
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Neúplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrať nohou, než chytat.
0: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex Ahost je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu sa brankári, ktorí nie sú úplne vysokí ešte v dnešnom fotbale, ale je ich stále menej a menej a myslím, že sa to vytratí úplne časom, pretože dnes už v všetkých tých špičkových akadémiách už ten výber už v tých mladžinských tímoch je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už v takto mladom veku, viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to, je to pozdie?
1: No asi nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednosťami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte treba v Arsenale, jeden, teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 173, ale to je fakt vyloženie výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale dobré,
0: vy to ho jeden... zavrhnete jenom proto, že
1: no,
0: prostě nemá 120.
1: Ale väčšina trénerov. Hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Ja hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 tisíc alebo z milióna, ktorý sa presadil... ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 175, alebo hovorím 190, je taká zahranica. Aspoň môjom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetre proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť si do tých rány, neviem,
1: ano,
0: čo ešte.
1: To je jeden základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť, samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vravili, tie špecifické dovednosti, no. Musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie správne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčů? Poli jste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorili, no to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A... Jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je brankár, no tak to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že ježi, to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavne tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, ja som to tiež tak mal, že keď som sa ponoril do toho zápasu, tak vedel som byť zlý na tých svojich, samozrejme.
0: Čili ste byl kapitola sama pro sebe.
1: sám byste to takto nazvali, takže klidně.
0: Kamil Čontopalský je naším hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, že to je expert.
0: Fotbalový no, expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobré.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se takto. Mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamatám, když jsem byl ještě nevím, x roku rozhodu, tak to parka něco komentovat a člověk se na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, nevím, nejsi to správné slovo, ani nebudem vyslovovat, ale ne, dnes se připravujem. A zapať pán Boh nám vlastně ty vedoucí pracovníci športového oddělení posílají nějaké témata, rozhovory, články, které se týkají toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nějaké body, které člověk buď se připraví alebo nepripraví a já hovorím, já si to aspoň prečítam a len to, co nám posílá Martin Kubíček, která momentálně, tak než si to prečítam, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže příprava nějaká tam je.
0: Příprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodí vám na tú na tú Ligu majstrov a tie majstrov sveta, tak je to super, pretože sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, majíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska, sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no človek.
0: Ta hyperkorektnosť.
1: Tak, áno, no správne.
0: Tak bych to nazvala,
1: áno. Áno, hyperkorektnosť, no.
0: Takže dáváte si i velký pozor na to, co řeknete, jakým způsobem to řeknete, hlídáte se?
1: Ano, ale zase já jsem těž, že známý tým, prostě keď mě se pýtají na brankářské zákroky a tak dále a nemám problém brankára skritizovat, i keď je to úspěšný brankár a tak dále, ale si myslím, že o toho tam i som, ale někdy to někomu vadí, někomu naopak nie. Mám veľa pozitivních ohlasů, ale jsou i ľudia, kterým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ. Ta partia, čo tam jsme, je to hrozně fajn a musím povedať, že som si v tom našel i zalúbenie.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budou počúvať nějaký Slováci, tak si budou hovorit, čo to je za hatalštinu, protože já se sice snažím hovorit slovensky, ale mnoho lidí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A já hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, sice ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávim tu na v Čechách za tú dobu, tak už to bohužiaľ nedokážem vytesniť.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, tak ako som tréner, takže mal by príde mi to, že by som mal hovoriť česky a hovorím, začal som hovoriť česky, pretože niektorí mladší mi nerozumeli a tak nejak sa snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slovákov hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolí, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: Vydáváte se ještě občas někde do Košic? Je to štreka poměrně?
1: Je to ďalka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národným týmem, takže to bylo příjemné a vlastně byl jsem prvýkrát na tom novom štadioně Vyhrali jsme, takže všechno v pořádku.
0: Takže ano, jste zkrátka u fotbalu a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Niekteří fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. Nikdy neskoušel?
1: To já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyča vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuji, že jste tu byl a ať se vám daří, Kamil Čontofalský.
1: Děkujem pěkně za pozvání a pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z pretežky milých

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu, 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
2: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
0: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Demoliční firma dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Stožáry se jim nepodařilo prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by přišla na 170 milionů korun.
3: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
4: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
3: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
5: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to.
6: Bylo to naprosto přesně podle plánu. Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
3: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet z Liblic. Alena Junová, Český rozhlas.
0: V Pavlově na Břeclavsku policie zaznamenala během minulého víkendu téměř 50 pokusů o vloupání do domů a dalších nemovitostí. Ve 4 případech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
7: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů. Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty v druhém utkání sezóny Evropské ligy remizovali s norským Lillestrømem 1-1. Pražanům dal na Letné vedení v 56. minutě záložník Alcocer. Remízu zařídil brankou v nastavení hostující Olsen. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D10 na 54. kilometru směrem do Prahy. Havarovala tam dodávka a na místo míří záchranné složky. A na D1 opatrně na kilometru 182 směrem do Prahy. Stojí tam porouchané auto a kolem se pohybují lidé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Sklárny Kavalír, největší světový výrobce borosilikátového skla.
1: Říká vám něco značka Kavalier?
2: Ano, to je značka, která vyrábí sklo, ale nic konkrétnějšího si pod tím nepředstavím.
3: O téhle značce vůbec nic nevím.
4: Slyšel jsem tuhle značku, já bych řekl, že to může být něco se zbrojním průmyslem.
5: Kavalier jsou sklárny, si myslím, a jsou sázavě.
1: Tušíte něco o historii této značky?
5: Bude asi česká značka, podle mě dělají užitkový sklo. Když je to tak pěkný název, tak si myslím, že by ta firma mohla vzniknout někdy v období první republiky.
0: Sklo. Homogenní, nekrystalická, pevná látka. K jeho výrobě potřebujete sklářský písek, k němu různé přísady a navrch velkou spoustu dřeva. Roztavená sklovina se tvaruje foukáním pomocí sklářské píšťaly, lisováním, litím do formy a také tažením. Tak vznikají skleněná vlákna, nebo rozfoukáním, tím získáme skleněnou vatu či pěnové sklo. Varné sklo pro domácnost, průmyslové, laboratorní a technické sklo, trubice a průmyslové aparatury. Takový je sortiment firmy s předlouhou historií, která své výrobky distribuuje pod vlastními značkami Simax a Kavalír. Díky příměsím oxidu křemičitého, boritého, sodného a hlinitého má toto vysoce odolné borosilikátové sklo nízkou tepelnou roztažnost a lépe tak odolává vysokým teplotám i teplotním šokům. Proto se používá jako chemické a varné sklo a také například k výrobě světel motorových vozidel. Recepturu na jeho výrobu znal už v polovině 19. století český sklář František Kavalír. Ten položil základy sklárny, jejíž výrobky si brzy získaly slávu po celém světě. Obsidián, přírodní sklo sopečného původu, používali staří Aztékové. Počátky výroby skla se připisují už starověkým Egypťanům a Mezopotámcům. Dokládají to archeologické nálezy skleněných ozdob, šperků, amuletů a malých nádobek na vonné oleje. Nejstarší datovaný skleněný předmět je patrně keramický pohár Tutmose III. S nanášenou skleněnou výzdobou z doby kolem roku 1450 před naším letopočtem. Na našem území zavedli výrobu skla keltské kmeny. První sklářské hutě na našem území vznikaly už od středověku a říkalo se jim lesní. Jak k tomuto označení přišli? Zakládaly se totiž na panstvích, kde byl přebytek dřeva. Huť se stávala ze sklárny, domu mistra a 6 až 8 domků dělnických rodin. Výrobnímu procesu se podřizoval celý život osady. Když se utavilo sklo, i kdyby to bylo ve 2 v noci, šla celá osada do huti pracovat. Huť bývala v provozu jen pár let, přesněji do doby, než bylo vytěženo dřevo v jejím okolí. Pak skláři odcházeli jinam. Když se lesní fond obnovil, mohli se vrátit. Nakonec chytré hlavy přišly s nápadem, že se nemusí stěhovat celá huť. Stačí si vybrat místo, kam bude možné suroviny dovážet i z větší vzdálenosti, a to v prvé řadě po vodě. Zakladatel sklářské dynastie František Kavalír se narodil roku 1796. Sklářskému řemeslu se vyučil na Vysočině, v Těchobuzi u skelmistra Antonína Adlera, kde pracoval i jeho otec. František byl velmi šikovný, pracovitý a podnikavý a svému mistrovi padl do oka natolik, že se rozhodl dát mu svou dceru Toničku za manželku. A tato Tonička Adlerová, provdaná paní Antonie Kavalírová, později sepsala svéráznou rodinnou kroniku Paměti babičky Kavalírové. Z nich se dozvídáme, že František Kavalír to zpočátku vůbec neměl lehké, nejen ve sklářské lopotě, ale ani v namlouvání. 17letá Tonička o 8 let staršího nápadníka zpočátku totiž vůbec nechtěla.
6: Já jsem mladý děvče a nevěděla jsem, proč k nám chodí. Až potom mě řekly holky a hoši. Toničko, František Kavalírů chodí za tebou. Já jsem se na to hrozně zlobila a od té doby jsem nemohla Františka ani vidět. Když k nám přišel, já jsem vzala nůši na záda a šla jsem na trávu anebo na dříví do lesa. A když jsem přišla a byl u nás ještě, mívala jsem větším dílem hlas a zlost. Ani jsem do sednice nešla. Vzala jsem nůši a šla jsem zase k lesu. Přišla jsem domů a byla jsem od matky vaděná. Někdy jsem ani nic nejedla.
0: Po skoro 3 letech námluv a přemlouvání si Antonie na nátlak rodičů Františka nakonec vzala. Hned po svatbě otěhotněla a od té doby byla těhotná nebo kojící nepřetržitě dalších 26 let. Povila celkem 12 dětí, dospělosti se jich dožilo 10. S výrobou skla začal František Kavalír v roce 1830. Nejprve si se 2 společníky pronajal huť v Ostředku, ale nedařilo se jim. Pár let na to dostal nabídku od sázavského panství postavit sklárnu v Sázavě, jak vzpomíná babička Kavalírová.
6: Jednou před svatým Josefem bylo krásný počasí, byl v Benešově jarmark. Jeli okolo nás sázavský páni. Stavili se u nás a na poledni při obědě začali mému muži povídat, jestli by chtěl stavět huť na Sázavě, že tam mají moc dříví a nevědí kam s ním. Muž se ptal na všecko, co k tomu bylo potřeba. Pan direktor řekl, nic se nestarej, pane Kavalír, všecko jim opatříme, jen co budou potřebovat. Já jim povím, pane Kavalír, přijedou co nejdřív k nám a jistě místo najdem.
0: Panu Kavalírovi se v Sázavě zalíbil starý mlýn, říkalo se tam na Kácku, a na přilehlých pozemcích začal stavět vlastní sklářskou huť. Dostala jméno Svatoprokopská na počest zakladatele a prvního opata sázavského kláštera. První červnovou neděli roku 1837 byla slavnostně vysvěcena a v pondělí 5. června byl zahájen provoz. Z tvrdého draselno-vápenatého skla, které sám vyvinul, vyráběl Kavalír laboratorní sklo pro pražské lékárny. Produkce byla sice technicky náročná, ale sklárna prakticky neměla konkurenci. Když roku 1853 Kavalír zemřel, bylo jeho sklo natolik známé, že sázavskou sklárnu zahrnovali objednávkami zákazníci ze širokého okolí. Obdiv manželům Kavalírovým patří za to, že si svůj úspěch tvrdě vydřeli. Antonie v dětství mnohokrát plakávala hlady, František od 13 let pracoval. O to víc ohromující je, jak významný podnik založili.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
8: Poněvadž nemám Kanady

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Tahle ta huť František, ta patří k nejstarším u nás.
2: Tato huť je nejstarší dochovaná huť v Sázavě. První huť, která byla postavena nedaleko od naší hutě, se nedochovala.
3: V huti František si Světlana Lavičková povídala s Josefem Vývegem a Milenou Štěpánkovou.
2: Tato huť pochází z roku 1882.
1: Dokdy byla v provozu? Protože teď tady je centrum sklářské výroby.
2: V provozu byla zhruba do roku 2003, kdy se tady ještě tavilo sklo. Později sloužila jako skladové prostory a pomocné provozy pro sklárny Kavalír tady v Sázavě.
1: Když ta huť ještě fungovala, co se tady vyrábělo?
2: Vyrábělo se tady především domácenské sklo a laboratorní sklo.
1: A když se teď tady rozhlédnu, tak bych řekla, že když by se v těch pecích zatopilo, tak by se tady ještě eventuálně vyrábět mohlo. Ale je to původní zařízení, které tady teď je?
4: Tohle zařízení není původní, tady stála uprostřed obrovská pec, tohle jsou původní tamprovny. Tady se pořád vyrábí, ale vyrábí se tady věci na zakázku a roztopíme to vždycky jenom, když tu zakázku máme, nebo když je nějaký kurz, nebo si sem pozvem skláře z mobilní pecí a děláme tady workshopy a tak, a jinak to slouží na menší a umělecký kousky.
1: Když sem někdo přijede na výlet, tak se dozví všechno o zpracování skla od A až do Z?
4: Ano, a nejenom, dozví se o historii té hutě, dozví se o té rekonstrukci, která byla velmi náročná, a dozví se i o výstavách, které tady pravidelně probíhají.
2: Procházíme přes takzvané vykopávky. Jsou to původní kanály, kterými se vedl generátorový plyn původní pece.
1: Teď jsme pořád ještě v tom začátku 19. století, v první polovině?
2: To určitě ne.
4: Základy jsou rozhodně z té doby, co jste říkala, ale oni ty skláři se s tím dřív nemazali, oni potřebovali hlavně vyrábět, takže oni nevěděli dřív, že tady bude galerie jednou a že to bude takový načinčaný. Oni prostě, když potřebovali průduch, tak bourali ten starý a udělali si nové. A právě proto je tak kouzelný, že to je takový industriální jako prostor, který jsme nechali právě otevřený, když se to odkrylo při té rekonstrukci.
1: Když teď projdu dál, já mám pocit, jako bych slyšela moře, ale to snad není možné.
2: Je to tak, určitě, nacházíme se v Arši Noemově. Je to nazváno tak, protože vlastně nadace Josefa Vývega, sklářská huť František, která se zasloužila o tu renovaci hutě František, zachránila sbírku z mezinárodních sympozií, které se konaly v Novém Boru, a vlastně z insolvenční podstaty zakoupila tady tu sbírku.
1: To znamená, že ta umělecká sklářská díla, která jsou tady všude kolem mě, ta jsou z toho Nového Boru většinou?
2: Ta jsou z těch mezinárodních sympozií, tam přijížděli umělci z celého světa a za pomoci novoborských sklářů tvořili tady za svá díla a nechávali je ve firmě Krystalec. A tak vznikla sbírka 1515 předmětů a vy tady můžete na huti vidět zhruba 500 uměleckých předmětů. Zbývající jsou částečně vystavené v Praze, v Novém Boru a jinak jsou v depozitu.
5: Děti manželů Kavalírových měly dost pohnuté osudy. Syn František se během vysokoškolských studií v Praze v roce 1848 zúčastnil nepokojů, byl zatčen a odsouzen k smrti. Trest mu byl nakonec změněn na 10 let žaláře. Na svobodu se dostal po 6 letech. Pak spolupracoval se svými sourozenci při vedení sklárny. Revoluční události roku 1848 zasáhly i do osudu dcery Anny. Když navštěvovala bratra Františka ve vězení, seznámila se s jeho spoluvězněm Josefem Václavem Fričem, jedním z revolučních vůdců. Stala se jeho ženou a odešla s ním do exilu. Její synové Josef a Jan úspěšně vedli firmu na měřící přístroje a později založili Ondřejovskou hvězdárnu. Anna Fričová se stala výraznou osobností pražské obrozenecké společnosti a sama publikovala pod pseudonymem Anna Sázavská. Svou stopu v historii zanechali i další potomci. Syn Karel byl významným lékařem, Antonín se stal vynikajícím chemikem a asistentem na Pražské univerzitě. Jedna z vnuček se provdala za spisovatele Josefa Václava Sládka, druhá za bratra Jaroslava Vrchlického, další se stala primadonou Národního divadla. Po smrti zakladatele podniku Františka Kavalíra se vedení sklárny ujal jeho sotva 22-letý syn Josef. České laboratorní sklo postupně nabývalo na proslulosti doma i za hranicemi naší země. Téměř monopolně ovládlo světové trhy. Z obchodních důvodů si proto Josef Kavalír pozměnil příjmení na Kavalier. V roce 1855 se zúčastnil velké výstavy v Paříži a o 7 let později i světové výstavy v Londýně, na které získal zlatou medaili. Tou dobou už síť stálých zákazníků sahala od Spojených států až po Čínu. Katalog výrobků nabízel 30 typů sériově vyráběných laboratorních výrobků ve 250 velikostech a provedeních. V roce 1884 Josef Kavalír buduje v Sázavě druhou sklářskou huť, František, nazvanou po svém otci, s moderní pecí vytápěnou generátorovým plynem z dříví. Nový způsob tavení umožnil zvýšit teplotu tavby a znamenal zkvalitnění výrobků z tvrdých skel. Nejvýznamnějším artiklem sázavské sklárny se stalo zvláště odolné sklo s názvem Unexcelled, nepřekonatelné, a Infusible, netavitelné. Důsledkem tavby plynem byla i celková modernizace výroby. Díky ní mohli skláři nastupovat do práce pravidelně ráno, ne v různou denní dobu, v závislosti na tom, kdy bylo sklo utaveno.

0: Josef Kavalír se oženil s dcerou ředitele Šternbernského panství v Zásmukách, Karolínou Pivničkovou. Porodila mu 5 dětí, ale za 4 roky po narození nejmladšího syna zemřela na tuberkulózu. Bylo jí pouhých 34 let. Josef její smrt nesl velmi těžce. Uzavřel se do sebe, na břehu řeky Sázavy naproti sklárně nechal vystavět rodinnou hrobku, kam dal uložit ostatky své ženy, svého otce a také předčasně zemřelého bratra Františka. Smutnou řadu odchodů završila smrt babičky Antonie Kavalírové. Josef měl se svými syny podivně neurovnané vztahy. Pokud jde o mladšího Eduarda, je to vcelku pochopitelné. Eduard totiž předčasně ukončil studia a nejevil žádný zájem o práci v rodinné firmě. Nechal si vyplatit podíl z firmy a odjel do světa. Ovšem Vladimír se od mládí velmi aktivně zapojoval do řízení firmy, přesto jim to s otcem neklapalo. Poslední pomyslná kapka skanula ve chvíli, kdy se Vladimír ve svých 38 letech oženil s o 13 let mladší Evženií Švarcovou, dcerou majitelů sázavského velkostatku. Otec byl proti, ale Vladimír měl svou hlavu. Dusno mezi otcem a synem nerozptýlilo ani narození vnučky Růženy. Za těchto okolností Josef Kavalír 22. července 1903 zemřel na srdeční infarkt.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Výroba skla. Ano, tady se dovím všechno o výrobě skla. Tady uprostřed je stůl, který určitě přitahuje hlavně mladší návštěvníky nebo úplně ty nejmenší, protože tady se dozví, jak se vlastně to sklo barví. Jaký je to princip tohohle toho, dalo by se říci, hráčského stolku?
2: Tady si můžou pomačkat různé knoflíčky a u knoflíčku je vždycky napsáno, který prvek nebo jeho sloučenina nám takto zabarví sklo a uprostřed se objeví barva.
1: Takže když teď zmáčknu zelenou, tak se mi tadyhle ten kus skla zbarví zeleně a já se dozvím, že to barví železo nebo chrom.
2: Přesně tak. Máme tady i sklářský písek, na který si mohou návštěvníci sáhnout. Máme tady další přísady, které se do toho skla přidávají.
1: No a máte tady také staré nástroje a nářadí, které se používaly. A jsou tady i takové ty pevné sklářské boty, které musely hodně vydržet.
2: Toho skláře je nebezpečí, že když mu spadne kousíček skla horkého, tak by se popálil, a proto takové těžké boty pasivními potrážkami. Tady vidíme také formy, vidíme tady píšťaly sklářské, vidíme tady pomůcky skláře, jako je svál.
1: Víte, ale já bych mnohdy řekla, že některé ty kleště by mi spíš připomínaly kovářskou dílnu než skláře.
2: Nebo mučírnu.

0: stejný. No.
1: A je to spíš řemeslo nebo umění?
0: Myslím, že se to musí snoubit, protože nejvyššímu umění, když chybí kvalitní řemeslo, tak to stojí za houby.
1: Stoupáme nahoru na Ochoz, nad tu hlavní tovární halu. Jaké všechny techniky si tady můžeme prohlédnout?
2: Tady jsou broušené věci, broušená umělecká díla, rytá, pískovaná, malovaná a takové kombinované techniky, že je to vyfouknuté na huti, pak je to nabarvené, barevné sklo vlastně, nebo dále je to broušené a tak dále. A máme tady jeden krásný zázračný exponát, nejoblíbenější exponát náš, který se nachází v expozici malovaného skla. Je to krásná barevná koule v krychli. A stačí, když se trošku ohneme a koule nám zmizí.
1: No moment, já jdu do dřepu a tam už pak vidím jenom prouškovanou krychli.
2: Ano, přesně tak, ta koule nám zmizí.
1: Jak toho skláři docílili?
2: Paní Žertová udělala tento exponát tak, že má ploché sklo, několik plochých skel nad sebou a na každé je namalovaný kousek koule. A když se skrčíte, tak vidíte jenom to ploché sklo a už nevidíte tu barvu, která je tam.
1: No ale když se na to dívám takhle, tak bych přísahala, že ta koule v té krychli prostě je celá postavená a že mi nemůže zmizet, ale pak když jdu do dřepu, tak tam prostě není. Přijďte se sami přesvědčit.
3: Počátek nového století přinesl sklárnám další rozvoj. Do Sázavy přišla železnice. Sklářská osada na Kácku ležela blízko zbrusu nového nádraží a byla s ním spojena vlečkou. Tím se zjednodušil dovoz surovin i odvoz sklářských produktů a sklárna roste o to utěšeněji. Josef krátce před smrtí stihne ještě začít se stavbou další v pořadí třetí hutě. Ta dostane jméno Josef. Ve svém deníku o tom píše: Pohnutka ke stavbě této budovy stala se kvůli opravě starší hutě za obytným domem, poněvadž tato při stavbě hluboko založena byla, takže se stávalo, že kanály dolejší při počasí mokrém se vodou naplnily a pracovati se nemohlo. A protože oprava několik měsíců vyžadovala, muselo se přikročiti k stavbě této nové provizorní výpomocné hutě. Útěchou pro případ, že by se sklo vyráběti nevyplácelo, bylo, že z budovy této může se snadno vystavěti obytný dům, takže náklad na stavbu by nebyl utracen nadarmo. Poté, co Josef Kavalír zemřel, huť byla dostavěna. Jen tavící pec chyběla a díky událostem, které poté následovaly, tomu tak zůstalo na dalších 25 let. Když byla úředně ověřena Josefova závěť, rodina se nestačila divit. Vladimír, který se více než 20 let podílel na správě a řízení hutě, se navzdory všemu očekávání neměl stát dědicem a majitelem firmy. Byl ustanoven pouze správcem pozůstalosti. Dědictví by mělo připadnout Vladimírovým dědicům, ale pouze v tom případě, že po smrti Vladimíra bude jeho synovi 18 let a více. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, tak majetek přejde na potomky Vladimírovy sestry Marie. Vladimír závěť soudně napadl. Spor se táhl skoro 10 let a Vladimír ho prohrál. Přesto po celou dobu svého působení do firmy bohatě investoval a vzorně se o ní staral. Vzdělaný a zkušený sklář rozšiřoval výrobu a zaváděl nové technologie a podnik pod jeho vedením vzkvétal. Na vlastních pozemcích zahájil stavbu čtvrté hutě, později pojmenované Vladimír. Jenže pak přišla první světová válka a s ní spojené omezení výroby, ztráta odběratelů a finanční problémy. V polovině roku 1919 Vladimír Kavalír předčasně zemřel. Zůstala po něm vdova, která nikdy o provoz skláren nejevila zájem, dvě dcery a syn Vladimír, kterému do podmínky Josefovy závěti chybělo rovných 6 let. Rodina Kavalírova se na vedení sázavské sklárny podílela celých 85 let a toto období definitivně skončilo. Správu nad firmou převzala Legio Banka, která roku 1939 podnik prodala velkopodnikateli Martinkovi.

po skončení druhé světové války byly sklárny znárodněny. Brzy na to se začalo s rekonstrukcí a modernizací, protože do té doby relativně malá sklárna nedokázala uspokojit rostoucí požadavky trhu. Vedle huti Vladimír vyrostl úplně nový závod a v něm se naplno rozjíždí strojní výroba borokřemičitého skla. Dobře zavedená a do mnoha zemí úspěšně exportující firma šťastně přestála období plánovaného hospodářství i kuponovou privatizaci. Nejznámějším současným výrobkem skláren je užitkové sklo se značkou Simax, která je běžně k vidění na varném skle v kuchyních, ve svítidlech, ve skleněných dvířkách automatických praček, na laboratorním a výrobním zařízení nebo dokonce na astronomických zrcadlech. Vyváží se do více než 70 zemí celého světa. Výrobky sklárny Cavalier tvoří například obklady nové budovy Národního divadla. Najdete je v interiéru stanice metra Karlovo náměstí v Praze, ale i v astronomických teleskopech mezinárodního projektu HES v Jižní Americe. Malé upozornění na závěr. Borosilikátové sklo se musí sbírat odděleně a recyklovat ho dokáže pouze výrobce nebo továrna, která ho umí rozstavit. Má totiž vyšší teplotu tání než obyčejné sklo a část střepů se tak v běžné sklárně při následné recyklaci neroztaví. Po dosloužení tedy výrobky neházejte do běžných kontejnerů na sklo, ale zaneste je do sběrného dvora.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česko musí zpřísňovat tresty za znečištění životního prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. V Jihlavě budou společně vládnout ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
2: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
3: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádí se nové skutkové podstaty.
2: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
4: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
2: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Jihlavu budou v následujících 4 letech řídit vítězný tým pro Jihlavu společně se STANem. Obě uskupení o tom dnes uzavřela memorandum. Koaliční smlouvu podepíšou příští týden. Tým pro Jihlavu, složený z ODS, KDU, ČSL a TOP 09, má v 37 členém zastupitelstvu 16 mandátů, STAN 5. Ve volbách druhé ANO jde do opozice. Post primátora bude i nadále zastávat Petr Ryška z ODS.
5: Tak ODSka má v memorandu, bude mít v koaliční smlouvě primátora a v tuto chvíli jsem lídrem, cítím podporu ode všech, takže předpokládám samozřejmě, že bych měl být zvolen primátorem.
0: Současně bude mít každá ze stran jednoho náměstka. 3 tak získá vítězné uskupení tým pro Jihlavu, jednoho hnutí STAN. Ministerstvo dopravy odmítlo námitky Českých drah proti výsledku soutěže na provoz rychlíkové linky R10 z Prahy do Hradce Králové a Trutnova. Informoval o tom server z dopravy.cz. V tendru zvítězil RegioJet s nižší nabízenou cenou za kilometr. Národní dopravce zvažuje, že se obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. RegioJet má provoz na lince převzít v prosinci roku 2028.
1: Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Litvínova 4-1. Po předehrávce 11. kola Tip Sport Extraligy se tak posunuli na 3. místo neúplné tabulky. 2 góly pomohl Mountfieldu k 3-bodovému zisku útočník Lukáš Radil.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 stojí na kilometru 168 směrem do Prahy porouchané auto. A na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi 25. a 26. kilometrem ve směru z letiště na dálnici D7. Až do ranních 5 hodin tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní Divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si, člověče, udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co to, co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpaje do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kg, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramenním svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým gizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte, já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten pudil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce. Tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě? Jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo. Pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord. Opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem? Namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitej slepic a já stojím na hrázi. A dohlížím. To srozumí, nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on to jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jásku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty, kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu. A když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožeralo. Ty lumpe, křičím, ty se strfil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pámbu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh, on ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne, a že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický, to jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě, když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 30 let. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě. Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi nasolit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
3: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
3: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
2: Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
3: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě Pudil řekl, abych mu vlezl někam.
2: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
3: Nyní stál mladý obr, jak ho pámbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
2: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
4: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
2: Člověče, člověče, bručel soudce. Vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
4: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
2: Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
4: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
2: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
4: Hodil, mumlal Václav Lisický zberaní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho Podila nebo ne?
3: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
2: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér!
4: Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně. Četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce totiž vedle Jana Wericha vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čaun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřely dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, jste tady. A to vás přivedli nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberlejtnanta Feldhubera. To je opucle. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto půjde s Marškou, poněvadž takového člověka nemůžu potřebovat. To není puclek, to je kráva. Ta pije taky jenom vodu a bučí jako vůdu. Ty jsi abstinent, že se nestydíš, pitomče. Rozloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete v kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patřola, aby odvedla. Já hned zase telefonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem,
4: já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěna usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Div ode mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta budič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta Oto Katze a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? Co pak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádný návštěvě nebyl, to se mýlíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
3: Já vám upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, díla je marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
2: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
3: Já vás, pane, neznám!
2: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
3: Znáte vy Oto Katze? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
2: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
3: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
2: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru. Jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
3: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam se modlu, že?
2: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a s radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
3: Já, kdo je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokorupskomanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola řádně vykropená.
2: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
3: Já měs, abych měs to spířit tvou, bo měs vozku.
2: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
4: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
2: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze.

Trošky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko.
1: Jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vyda všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
2: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš zas něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
1: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
1: Čulí mi se, líbe kamarád. Jsi dein Tatl, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii, ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech případech vy jste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, přestupovat, Nymburk umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela, uličníků. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: V Budějovicích byl jeden tambor, bojenil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: Ale no tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžují si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor. Oh,
4: nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman, pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nějak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezalka tečkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, Konstance už nás vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale... Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň auto. Oh,
4: zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
5: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte rychotek, inspektore.
5: Konstábl mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
5: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
5: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
5: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
5: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to je?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Čtyři.
2: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy nikoli krvavá mere.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říci každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
5: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
6: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
6: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
6: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
7: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno...
8: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová, vy jste studentka?
8: No dovolte, jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
7: Já. Jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
6: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
6: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
6: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
8: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
6: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
7: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
6: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
7: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
6: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
7: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel.
6: Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
7: Ano, ale...
6: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
7: To tady máte, ale já nechápu, jak...
6: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
7: Pro pána... Snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
6: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud je o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
6: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
3: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
6: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je to totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
6: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
6: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
9: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení, a potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes bych chtěla mluvit o lidech, kteří možná nikdy nedostanou žádnou medaili, jejich jméno se neobjeví v novinách a málo kdo jim veřejně poděkuje. Přesto jsou pro někoho z nás nesmírně důležití. Jsou to lidé, kteří se každý den starají o své blízké, pomáhají sousedům, dělají poctivě svoji práci, věnují čas druhým, nebo prostě dokážou být na blízku ve chvíli, kdy je to nejvíc potřeba. Dnešní noční linka bude o hrdinech všedního dne. Koho byste ocenili vy? Komu byste, kdybyste tu možnost měli, připnuli pomyslnou medaili na hruď? A za co? Možná je to vaše maminka, tatínek, partner, sousedka, kolega, učitel, lékař, zdravotní sestra, dobrovolník nebo někdo, kdo vám zachránil život. Někdo, koho možná osobně vůbec neznáte, ale jeho životní příběh či práce vás oslovili. Možná je dnešní noc příležitostí říct nahlas obyčejné, ale důležité děkuji. Někomu, komu jsme to třeba už dlouho chtěli říct. Tak komu by patřilo vaše poděkování? Kdo je vaším hrdinou všedního dne a proč? 731 800 900, to je telefon. Budu ráda za vaše příběhy. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nádherná písnička, moc rádi posloucháme, moc rádi hrajeme. Tak znám jednu starou nebo krásnou zahradu, nám dospívala Helenka Vondráčková, také pan Neckář a s námi je paní Dana z Blatné.
1: Pámku.
0: Až teď jsme ve vysílání, paní Dano, vítejte.
1: Tak takže já vás moc zdravím všechny posluchače, vás Jaruško do studia samozřejmě a... Moment, já si musím odkašlat, nadechnout se, nádech, výdech a už budu pokračovat. No, já bych to vzala z jedné vody na čisto. Pro mě nejdůležitější byli tatínek a maminka, neboli maminka a tatínek, kteří už teda nějakých 35 let skoro nežijí, odešli ze života a v té době, protože dneska je to o hrdinech, mě velice pomohla paní primářka Evička Karlecová. Byla to primářka psychiatrie, ale zároveň to byl úžasný psycholog a pro mě neocenitelný člověk. Já na ní vzpomínám, píšu o ní básničky ještě do dneška a nikdy ji nezapomenu, jak třeba mě vysvětlovala, jak mám připravit maminku na odchod ze života, když vlastně 5 let po tatínkovi odcházela. A jak to bylo pro mě důležitý s ní vést konzultace a přijímat její rady jako za své. No a samozřejmě na svý rodiče taky nikdy nezapomenu, protože moji rodičové byli úžasně pracovití. Takový skromní, ale přitom pracovití a vůbec moje příbuzenstvo celé bývalé, které už nežije, už není mezi živými. A já jsem vděčna za tu pokoru, lásku a všechno to, co mi vlastně činně vybavili do života.
0: Já jsem samozřejmě očekávala, že mnozí z nás budou děkovat právě svým rodičům. To, že říkáte, že jsou pracovití, tak to je nádherný příklad a určitě ve vás zůstává celý život a vy to pak předáváte dál. Ale také mě zaujalo to, že jste první děkovala paní primářce, protože vlastně to je také neuvěřitelně cenné. Kolik ve vás musela zanechat dojmu a pocitu, když si na ně po takových letech vzpomínáte?
1: Vůbec jste ji
0: neznala. No.
1: Ano.
0: A teď je ve vašem srdci. No a ona byla...
1: Víčku je pořád v těch těžkých chvílích, který teď ještě stále jako trošku prožívám a je ve mně stále, její rady byly fakt na zlato a stejně tak rady a poučení mých rodičů. Tatínek mi vždycky učíval. Na nikým se nepovyšuj a nikoho neponižuj. Já se tím řídím celý život, Jaruško. A ta paní primářka, to byl úžasný psycholog. Ona prostě mě připravila na to, jak moji maminku připravit vlastně na odcházení ze života. A já jsem to dokázala díky ní právě. A ona pomáhala i mým dětem, jo, jak když dorůstali. Já jsem vlastně s nima pak byla sama a v těchto těžkých dobách to bylo fakt zvlášť cenné, že já jsem se mohla kdykoliv poprosit o radu a nikdy na ně zapomenu, nikdy. Na tu paní primářku, jak na své rodiče, a... tak na ní, protože ona mě provedla tím životem.
0: Paní Dano, a měla možnost slyšet od vás to poděkování osobně?
1: Ano, já dokonce jsem jí věnovala spoustu básniček, který jsem psala a jako já mám pokoru k životu. Já jsem velice pokorný člověk a myslím si, že se snažím pomáhat sousedům. Tady jsem měla třeba skoro 90-letou paní sousedku a když dcera odešla na studie, tak jsem jí taky chodila nakupovat a starala jsem se o ní, když byla někdy velice nepříjemná, tak jsem to snášela jako pokorně a říkala jsem si, no, jednou tady nebude, zůstanou vzpomínky. Takže těmto všem lidičkám bych chtěla vzdát svůj gold, teda neboli poděkovat.
0: Ano.
1: gold. Myslím, že to gold.
0: No, ale víte, co gold je vlastně, vlastně v angličtině zlato, tak prostě připínáme jim zlatou medaili. Ano.
1: Zlatou medaili, přesně tak. A mi rodiče mě opravdu vychovali velice dobře a prošla jsem tím životem tak, jak jsem uměla nejlépe. A za to všechno děkuju. I do nebíčka, i vlastně ještě do pozemského života.
0: Tak děkuji za zavolání i za krásné vzpomínky na vaše rodiče i paní primářku. Přeji vám, ať je ve vás všechno dobré, co vám tito lidé dali, zůstává ještě dlouho.
1: Děkuji pěkně, Jaruško, moc zdravím a mějte se krásně, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Snad každý z nás zná někoho, kdo dělá pro druhé víc, než musí. Kdo je takovým člověkem ve vašem životě a čím se získal váš obdiv? Právě o tom si dnes povídáme v Noční lince Českého rozhlasu. Tak volejte 731 800 900.

0: Máme 13 minut po 23. hodině. Dnes večer hledáme hrdiny všedního dne. Lidi, kteří možná nestojí v záři reflektorů, ale pro druhé znamenají opravdu mnoho. Koho byste ocenili vy a za co byste podle vás měli tomu druhému dát pomyslnou medaili? Na to se ptáme i paní Lidky, která volá z Rakové. Zdravíme.
1: Já vás taky všechny, Jaruško, zdravím. A hlavně zdravím všechny nespavce. Jak slyším, tak je i u nás v republice hodně. No a chtěla bych poděkovat hlavně Romu Tatínkovi, který už je 38 let po smrti, bohužel. A on dělal jako práci, která je, jak se říká, neocenitelná. On byl sanitér. Celý život jezdil sanitkou. A zachránoval vždycky životy. A vždycky nám říkával, děvčata, dneska nemáme doktory, dneska máme údržbáře. A po jedné stránce měl pravdu, protože když dostal on třetí infarkt, první přechodil, o tom ani nevěděl. Ten druhý, to byl v nemocnici, no a když dostal ten třetí, tak to byl doma a maminka nečekala na nic a volala pohotovost. A byl tam nějaký pan doktor Pekář, na kterého tatínek prostě neměl pro něho jméno. To byl nejhorší doktor. No a ten jak na podporu měl službu. Tak ten přijel a seděl a čekal. Maminka říká, pane doktore, proboha, dělejte něco. Ty ten chlap vám umírá před očima. A on nehnul brvou, jak se říká. On prostě seděl a čekal, až umře. Jenom mi řekl, toho bysme nedovezli ani do nemocnice, jo. Takže kdyby mu přišel nějakou věci na posílení toho srdíčka, tak věřím tomu, že ten tatínek by možná ještě žil, že by se jednožil vyzal. On by měl víc jak 100. No, takže ho nechal. A právě o toto bolení víc, že když si člověk uvědomí, kolik lidí on zachránil a když mu mělo být pomoženo, tak prostě pro něho nehnulý prsten. Tak to by byl jeden veliký dík, to medaile zlato. A potom bych chtěla já osobně poděkovat všem lékařům tady v té oční klinice ve Zlíně, kteří mě operovali, tam se operují jenom oči. No a vlastně nemusím nosit děti brýle. Už já jsem nosila celý život dioptrické brýle, protože jsem byla tu pod zrak. To jsem měla po tatínkovi. Takže díky tomu, že po té operaci už nepotřebuju teď do smrti brýle, tak za to jim velký dík. No, zachránili a operovali hrozně moc lidí a známí, je byl Maťa, jo, Eva Pilarová, no prostě hodně známých osobností a je to vyhlášená klinika, protože říkám, jsou tam aj případy, že operovali 106-letou pacientku, to byla nejstarší pacientka a ta se dožila 110 let. No, takže tím bych chtěla hrozně moc poděkovat, protože oči, to je to nejcennější, co člověk má, jenomže kolikrát z toho začne vážit, až o ten zrak přijde. Takže oni díky tomu, že operují lidi, vrací vlastně některým lidem zrak, opravdu operovali tam aj slepé lidi, kteří díky té operaci zase prohlédli. Tak opravdu velký dík za to, co dělají vůbec lékaři u nás. Jsou takové kapacity, že zachraňují lidské životy.
0: Ludmilko, tak to je hezké, že vedle tatínka myslíte i na ostatní lékaře. z oční kliniky, tady třeba ze Zlína konkrétně. No často si až ve chvíli, kdy sami potřebujeme pomoc, naplno uvědomíme, jak moc může znamenat nejenom odbornost těch lékařů, ale i obyčejná lidskost, trpělivost a vlídné slovo, což je pro vás vlastně takový velký paradox, protože k vám domů zrovna, když bylo potřeba, přijel lékař, s jehož přístupem jste spokojená nebyla. No, tak...
1: No, tak ne, o to mi zbolelo, víte, že si ten
0: Ludmilko, můžu se zeptat, kolik měl tatínek let?
1: Když umřel, no byl mladý, bohužel, 62.
0: Povídal vám často příběhy ze sanitky?
1: No tak to ani ne, to jenom nám vykládal, co on zažil za války. On vzali vlastně, on se narodil v 25. roce, takže když měl 14, tak ho vzali jako Němci, no, do se koncentráku a prožil tam 3 roky a nějaký měsíc. Tak nám vykládal, co zažil, když utíkali na konci války. Jak je bombardovali Osvětím, tak toho využil s kamarádem a dali se na útěk. Toho kamaráda bohužel zastřelili, ale on se dostal až do Brna a tam žila sestra jeho maminky, mamina teta, no a ta ho, jak se říká, postavila o nohy.
0: Ludmilko, kéž by byla příležitost, abyste nám tady tento příběh řekla celý. Určitě to nějak napasujeme na nějaké téma. Já vám děkuju, že jste teď se námi vysílala noční linku. Přeju vám krásnou noc, krásný nový den a poslouchejte Český rozhlas.
1: Já vám přeju hodně zdraví, hlavně to zdraví. To je to nejcennější, co člověk má a co si nikde nekoupíte.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou největšími hrdiny ti, o kterých se nikde nepíše. Kdo ve vašem okolí dělá něco dobrého, důležitého nebo obdivuhodného a zasloužil by si veřejné poděkování? Na to se teď ptáme paní Petry, která volá od Kladna. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince.
1: Dobrý večer. Tak já bych ocenění dala panu docentu Janu Starému z pražského Motola, který na klinice dětské hematologie zachraňuje dětské životy. A jeho kolegovi Janu Komorskovi.
0: A budete sdílnější, že byste řekl, jakou s nimi máte zkušenost, jestli pomohlo vám
1: no,
0: nebo někomu blízkému?
1: Mě léčili jako dítě z dětské leukemie.
0: Aha, takže... Děkujete za to, že vám po letech zachránili život, rozumíme tomu dobře?
1: Určitě.
0: Kolik je to let?
1: No, 41.
0: Odvedli asi výbornou práci, pokud se nadále těšíte pevnému zdraví, tak to je opravdu velmi důležité poděkování, které má obrovskou váhu. Když si člověk může po letech říct, tito lékaři mi zachránili život, tak zatím je opravdu velmi silný příběh. A vzpomínáte se, co pro vás tehdy bylo na jejich přístupu nejdůležitější a uvědomovala jste si to už tenkrát, jak vlastně vzácné to byly chvilky a okamžiky. Vy jste byla ještě jako dítě, tak dokázala jste to vlastně jako vnímat?
1: No,
0: tu odbornost,
1: rychlost. Já jsem to moc nevnímala, jako, že je to zachraňování, ale bylo to tak, no.
0: No, to si právě myslím, že až časem to pak vyhodnotíte, až vlastně dospíváte. A navštěvujete je někdy, nebo byla jste za nimi ještě po letech?
1: No, byla jsem za nimi asi před 2 rokama. A teďko v úterý se tam asi možná za nimi zastavím.
0: Mhm. Takže jsou tam ještě i ti lékaři, kteří tam byli tehdy?
1: Ano, jsou.
0: To je opravdu nádherné a věřím, že je to musí velmi potěšit, když se setkají s někým, koho kdysi léčili, tak myslím si, že ta nostalgie musí být hodně silná. A je to důležité za mě jim to třeba takto chodit, předkládat, jak moc důležití jsou a jak odvedli dobrou práci, to jste dobrá. Já znám ve svém okolí takové, kteří se pak té nemocnici vyhýbají celý život a vy naopak do ní vstupujete. To chce na druhou stranu i odvahu,
1: no,
0: protože se vybavují
1: vzpomínky. Já jedu úterý na kontrolu hematologii, takže domů to, takže se to zastavím, no.
0: Dobře. Děkuju, paní Petro, za to sdílení. Děkuju za váš telefonát. Přeji vám i nadále pevné zdraví a děkujte lékařům, když to půjde. Ať se daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka patří lidem, kteří pomáhají, pečují, podporují a často to dělají úplně samozřejmě. Komu byste dnes chtěli říct jedno velké děkuji? Volejte noční linku Českého rozhlasu.

0: nemusí zachraňovat životy ani dělat velká gesta, aby si zasloužili uznání. Kdo je vaším obyčejným nebo neobyčejným hrdinou, jak chcete, pojmenujte si to dle libosti. Volá nám pan Jarek od Kyjova, zdravíme vás.
1: Zdravím, zdravím taky. Moji jsou hlavně rodiče. To můžu říct, ty pro mě udělali všecko. A ohledně těch doktorů, co tam všichni rozebírají, tak ohledně, já mám na sobě minimálně 100 stehů. Jo? A od Kyjovské nemocnice až po fakultní nemocnici neurochirurgii, prostě to hrozně moc. Pan doktor Sova, co je na neurochirurgii, úplně super, tomu můžu poděkovat za život. A jinak nevím, jestli co k tomu mám dodat, protože tady ti doktoři, všichni, co pro nás všechno dělají, ty zaslouží prostě gratulaci za to, že nás zachraňují a dělají všechno, co můžou.
0: Jardo, tak to už zní, že jste měl v životě opravdu hodně příležitostí poznat práci lékařů zblízka. 100 stehů, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano.
0: Tak to je pořádná bilance, takže vedle rodičů patří vaše velké poděkování i všem zdravotníkům, kteří vás za ta léta teda nějak, jestli dovolíte, když to tak řeknu, dávali zase dohromady. Můžeme se zeptat, co vás potkalo?
1: Co mě potkalo? Tak poslední, co jsem teda jel sanitkou, já nevím, proč mě to potkává, tak jsme byli s klukama, se synem a s jeho kamarádem, oni jsou stejně staří. Tak večer jsem nešel zkontrolovat, byli jsme na rybách a pichla mě africká vosa. A můj syn, on se mě, na mě dívá, tati v pořádku? Říkám, no jo, v pořádku. Pak se na mě dívá, tati, ale ty nějak opadáš. A už jsem nemohl mluvit, dýchat, nic. Tak vzal si telefon, přebrala si to paní Talensto, jako do noce na telefonu. A pak mě museli dotáhnout kluci oba dva k sanitce a pak mě chtěli ještě i vrtulníkem táhnout z Kyjova do Brna a říkám, já už jsem byl v klidu, že do mě narvali doví, co všecko, já nevím. Kluky odvezli babičce, ty si aspoň užili sanitku, já jsem dostal adrenalin, takže toho bylo dost. A jinak to je poslední takový zážitek. Jinak operaci mám záda, dvakrát, třikrát, po třetí, no to je jedno. Ale chodím, budete musu rád za tu neurochirurgii v Brně, to je pan doktor Sova, to prostě je člověk, který mě zachrání ve smyslu, že chodím, jinak mě řekl, že chodit nebudu. A chodím. Hmm. Takže já tomuto člověkovi, jak klukům, co mě pomohli tehdy z těch ryb, oni byli zase děční, že byli na rybách, ale zase všechno jsme tam nechali, všechno tam zůstalo, kola, protože jsme byli na kolách, všechno tam zůstalo, jenom mě kluci odvedli do sanitky, odvedli se sanitkou k babičce a já jsem prostě skončil na tento, na úvěrní, no takže.
0: No myslíte si, Jardo, že po právě takových těžkých zkušenostech se člověk víc váží obyčejných věcí a že to dokáží vnímat i ty mladší generace, třeba právě ten váš syn?
1: No a i Vojta, oni oba dva, prostě oni jsou stejně staří. To jsou prostě, jeden je Pražák, jeden je Moravák. Takže tady od Kyjova, druhý je z Prahy. Takže to je taková jako kombinace, ale jinak jako dnešní doba je o tom, že vlastně ti dva se prostě přes internet a tohle to pořád bavíjou. A já tohle říkám, vidíte, no, už jsem řekl teda syna, jo, říkám, ty se s Vojtou už bavíš skoro hodinu, aj dvě. A oni se tak po internetu baví, jestli to si říkám, už toho ne. Jo, ale jako jinak, jak říkám,

0: Ano, ano. A jinak třeba teď jsme byli se synem právě, už víme, jak se jmenuje Vítek, jo, tak jsme byli teďka v Brně a tam byli strojírenský veletrh, jestli jste to možná zaregistrovali někdo, já nevím. A Vítek první říká, tati, a mě se nikam, říkám, Vítek, strojírenský veletrh, hodně jsme tam byli. Jo, tati, jedu, ale potřebuji mu venku. Říkám, no tak ano, tak dostaneš omluvenku na pátek a jdem na veletrh. Jo, jedu. Takže za ty lidi, co to tam dělali a všechno tam byli úplně perfektní, takže tady ty organizátoři prostě jsou úplně někde jinde. To je prostě, je to jejich práce, to je jasné. Takže my jsme tam, třeba já jsem tam seděl skoro hodinu a čekal jsem, než on tam vyleze, protože on už má, no ještě není plnoletý, v žádném případě ani 15 nemá, ale říkám, dobře, rozdělíme se a ty si běž kam chceš, já jdu kam chci, telefon máš ty, já a tohle. Takže tam jde o tu důvěru aj ohledně toho, že vlastně už mu důvěřuju, že prostě dostane nějakou korunu, kdyby náhodou tohle zavolá, takhle. Jo, je to o té důvěře. Tak bych to řekl. Tak jak já důvěřuju doktorovi, tak doktor musí zase důvěřovat mě a je to úplně já synovi, mamce, taťkovi, dědovi. On, jako je to o důvěře.
1: Mm-hmm. To jste řekl hezky. Víte, já vám to určitě schvaluju, že si neobčas vezmete ze školy. Můj syn mě včera přemluvil, aby nešel do školy a víte, kam jel? Ze Zlína do Králík na nějaký kopec se s kamarádem tady zbalili a ráno ve 3 hodiny jeli vlakem někam prostě, vlastně ani nevím, kde přesně tam zakotvili, protože se vrátil pozdě v noci a jsme se ještě neviděli, ale není. Právě, že není, tak je jako asi ten váš. Tak děkuju za milé povídání, omlouvám se teda, že jsem do toho vstoupila i s svou připomínkou. A uslyšíme se zase příště. Jardo, co říkáte? Telefon uložte, jsme tady. Ano?
0: Ano, ano, jenom drobnost. My zítra jdeme pro už jeho 3. občanku, jenže pořád nemá 15, tak musím říct rodný líst ještě.
1: Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Někdy stačí laskavost, trpělivost, obětavost nebo roky poctivé práce, aby se člověk stal pro druhé výjimečným. Kdo takový je ve vašem okolí? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 a pojďte mi říct o vašem hrdinovi všedního dne.

0: 3 hodin 44 minut. Hrdinové nemusí nosit uniformu ani mít medaily na hrudi. Přesto je považujeme za hrdiny. Proč? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Josef je s námi ze Šlapanic, telefonuje, vítejte a povídejte.
1: No, Josef, no, můžu to hovořit, jo? Tak zdravím všechny posluchače i vás. A já mám takovou hodně dávnou vzpomínku. Byl to rok 1942. V Ostravě viděl jsem, mě bylo 4 roky, vlastně 5, pardon, když se ozvalo, na jedno hráli jsme si dneska jako na dvoře, a když se ozvalo na jedno křičení, a se dívám, co je, no a on, bratr z prvního poschodí, vysel za Rímsku, držel se, a protože neměl nic pod nohama, tak křičel, no, tak říkám, vděk velký, patří 15-leté Jarce Šostové, která, když to viděla, se rozběhla, a on se bratr zrovna pustil, tak ho chytla do náruče. No tak si odřela trochu koleno a říkám, tak za tu záchranu mého bratra si dovolím, ale už je to dávno a byl jsem za to velice vděčný a rodiče nevěděli, co by jako smysli. Oni totiž nebyli doma, byli na hřbitově a bratr byl rok a půl mu bylo u okna, bylo otevřené a v postýlce spal, když odcházeli, no, napadlo prostě za náma jít. Tak to je ten příběh, že jsem vděčný velice docela normální 15-leté dívce.
0: Neuvěřitelný příběh a opravdu hrdinský čin. Ta dívka musela zareagovat během vteřiny.
1: No to a taky běžela, říkám, jenom uviděla, běžela akorát, co došlo. A novináři tenkrát z domu z 3. poschodí, ten dům někdy třetí poschodí neměl, měl 2 poschodí a jestli byste někdo chtěl v anále, když si dali, už nestojí. Bylo to Ostrava Maránské hory, Opavská 129.
0: A víte, kdo ta dívka byla? Zůstali jste potom nějak v kontaktu?
1: No, byli jsme, ale říkám, naši se potom, nebo když se otec podruhý oženil, tak jsme se přestěhovali do Vítkovic, kde jako jsme ještě po válce opravovali dům poškozený s bombardováním, kde dokola spadlo celkem 5 bomb a říkám ještě v 70. roce jsem já platil 25 000 dluh za otce. On totiž tenkrát byl poválečen bezúročná půjčka a když pan soudr Gottwald nastoupil, tak to všechno zúročil a nevím, jestli to bylo 4 nebo 6% se tenkrát na to dával, takže tak to jako dopadlo. Takže to je můj životní jako příběh.
0: K dnešnímu tématu. Já vám za něj moc děkuju, Josefe. Přeju krásný noční čas. Poslouchejte i dál noční linku.
1: No, poslouchám vás každý večer a když mám k tomu něco, tak volám, ale trvá to dlouho.
0: Ale dočkal jste se. Tak děkuju za tento silný příběh. Vám ostatním připomínám, že v dnešní noční lince Českého rozhlasu mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kterým bychom chtěli poděkovat. O lidech, které obdivujeme, nebo kteří v našem životě udělali něco, na co se prostě nezapomíná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily, ale přesto si naše poděkování rozhodně zaslouží. Pan Láďa je s námi, volá z Kanady. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, půlnoční všem vám v krásné zemi. Děkuji moc, že jsem se dovolal. Takže začít mluvit nějak o hrdinství nebo tak nějak. Já myslím, že všichni dobří lidé v životě udělali nějaký hrdinský čin nebo záslužný, co jako pomůže druhým. Ano. Takže já bych mohl říct náš případ. Jsme tam?
0: Ano.
1: Ano. Takže v roce 80. roku v srpnu jsme se vystěhovali z Prahy, jsme odletěli do Kanady, Lethbridge, blízko Calgary, 300 kilometrů od Calgary. Teď žijeme, teda já s mojím synem, ten vedle já tady v horách, kousek dál od Lethbridge. No ale to je jedno. Ale chci vám říct, co se nám stalo. Za pár dnů pobytu, tak jsme šli po dlouhé ulici se seznámit s tím městečkem, jo, Lethbridgem. A teď byli jsme manželka, já a tři kluci, nejstarší měl 10, jo. A teď vidíme auto naložené, a tři chlapy tam byli. A zastavilo to auto tak před nama a šla holka, 13-14 roku, tak nějak, také děvčátko. A teď otevřeli se dveře, ruka, a teď ji tam tahli dovnitř, jo. Jenomže jí se podařilo, já nevím jakým způsobem, se vytrhnout, jo, a vyskočila na chodník a my už jsme byli úplně na blízku. Já říkám, co se, tak jsem zařval, jo, a ta holka hned jako běžela k nám. No oni zavřeli dveře a odjeli, jo. Tím směrem, jak my jsme šli, takže v našem směru. Byla to dlouhá strita a zahli kousek, ale zastavili. Ale bylo je pořád vidět. No, tak děvče bylo vyplašené, protože říkala, že ji sledovali nějaký čas. No, ale tak se to všechno dobře dopadlo, jenomže nejhorší na tom bylo to, že ti v tom autě, jo, objeli to nějak a najednou se objevili zase za nama, takže nás předjeli. Vůbec jsme si nemohli zapamatovat číslo. Bylo to nějak jak kdyby zamatované, nebo tak nějak, nebo prostě nebylo to možné. No a tak ale potom odjeli. No ale jak říkám, nebyli jsme schopni zapamatovat si to číslo. Byla to Fordka, tmavozelené barvy, docela velká, starší model, a takže to byl ten případ. No ale tak to bylo, no bylo to, potom nám lidi říkali, rodina, co jako se nás ujali, jsme tam přijeli, jako no navíc nás jako rozrušovalo takové, lidi říkali, hi. Já říkám moje ženě, ježiš, tady se hajluje, nebo co to je? Jenom, že ta pan Hlesbet se dověděli, že to je jako ahoj, haj. Jsme tam?
0: Ano.
1: Slyšíme se? No, takže to byl ten případ, no, ale jinak bylo všelijakých případů takových, no, jistě profesionáli, doktoři, čest doktorům, já si myslím, že to je vedle učitelů, že to jsou nejdůležitější obory nebo funkce, co tyto lidé dělají. Takže opravdu chvála dobrým doktorům. Ano, takže abych mohl něco říct na závěr, tak bych chtěl říct, aby byl mír na světě. A v těchto dnech, týdnech, a jde to pořád, se opravdu se rozhoduje o zániku fašistických ideí a mír na celém světě, aby se stal pro nás, pro vše. Děkuji moc.
0: My vám taky děkujeme, Láďo. Tak dneska jste měl krásný monolog, ale bylo to přímo k věci a to my si vždycky moc ceníme. Tak se opatrujte a zase někdy. Český rozhlas Noční linka dnes patří lidem, kteří jsou pro nás důležití často úplně nenápadně. Koho byste ocenili vy? A komu byste chtěli dnes říct obyčejné, ale důležité děkuji?

0: Noční linka.
1: Krásnou noc, začíná druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu a já vás opět zdravím ze Zlínského studia. Dnes mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily ani velké veřejné poděkování, ale přesto pro někoho udělali něco opravdu důležitého. Ve vašich telefonátech už zazněli rodiče, lékaři, zdravotníci i lidé, kteří v rozhodující chvíli dokázali pomoci a možná někomu zachránili život. A právě na vaše další příběhy se těším i v této hodině, tak zavolejte, komu byste chtěli poděkovat vy. Koho ve svém životě obdivujete, kdo vám pomohl, podržel vás nebo udělal něco, na co se prostě nezapomíná. Volat můžete na 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Barboříková, tak ještě jednou nádhernou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a naše dnešní téma je vlastně velmi prosté. Komu byste chtěli poděkovat? Kdo ve vašem životě udělal něco, na co nezapomenete? Volá nám paní Vlaďka, která volá ze Zlínska.
1: Ano, děkuji moc. Já bych chtěla jenom říct, že jsou i lidé, kteří mají psíkyka, než terapii dělají s nima. A dělá to i moje dcera, která se tomu velice věnuje. A myslím si, že ti připomáhají hodně tady těm lidem postiženým po mrtvičkách a chodí s ním do školky k postiženým dětem, do domova důchodců a hodně se tomu věnuje. A myslím si, že tady tito lidé by mohli taky, nebo ti psíci hlavně, dostat nějakou tu medaili. Mají ty záslužné. Je to velice záslužné.
0: To je originální poděkování. Lidem, kteří se věnují kanisterapii, určitě často přináší klid, blízkost, radost tam, kde je nejvíce potřeba. A ti čtyřnozí parťáci na tom mají, ano, samozřejmě tu největší zásluhu.
1: Ano, ano. A oni chodí dvě, teďka má ta druhá fenečka miminka 4, takže má práce až nad hlavu, takže chodí jenom dcera. A říkám, když přijde k nám, tak zapomeneme s manželem na všechny starosti a ten pes, když se na vás podívá těma očima, tak prostě ten člověk roztaje. Že my milujeme toho psa. Už je to třetí pes, kterého má, ale toto je opravdu záslužná práce té dcery a toho psa.
0: Vlaďko, řekněte, jak se k tomu vaše dcera dostala? Co jí u téhle práce drží?
1: No, ona milovala psy od jak živá. Napřed měla Yorkshire, kterého potom musela, se vdala a odstěhovala se do Pršného, ale psa si nevzala, pes zůstal nám a vždycky k tomu měla nějaký takový sklon. Pak měla jednoho psa, ale zase studovala, takže neměla tolik, dvě děti malé, takže neměla tolik času se tomu věnovat. Dneska už jsou děti velké, takže se věnuje tady tomuto a hrozně mu to naplňuje. Už byla i v rádii, v televizi byla s tou Lotkou, takže hodně si ji žádají, když přijde do nemocnice, tak se otvírají dveře a pojďte za náma a pojďte za náma a tady jste ještě nebyla, takže víš, že ten pes je s dcerou hodně vytížený.
0: Říkáte, že má svého třetího parťáka, psího,
1: třetího.
0: Řekněte,
1: ano.
0: Vlaďko, jak dlouho trvá takový výcvik?
1: No, tak Lotinka má vlastně pozicku, by měla 4 roky a myslím, že ty 2 roky už se tomu věnuje a naplno. Hodně se tomu věnuje, no.
0: Já jsem právě slyšela, že tam ta příprava je velmi dlouhá, velmi náročná.
1: Je.
0: Chce to hodně trpělivosti a to asi vaše dcera má.
1: To má, ano. Někdy na úkor aj rodiny, ale prostě ten bez ji drží. Hodně se jí věnuje. No, dneska jsem říkala, přijď za mnou, nemami, my jedeme do Otrokovic do školky. Takže už zas nemá na nás čas. Ale věřím, že myslí na nás a pomáhá nám velice, takže...
0: A pomáhá také ostatním, tak to straně určitě hrdí. Děkuju za zavolání a připomenutí, jak moc je ta kanisterapie důležitá a že jsou důležité také ti, kteří se jí věnují. Dceři teda přejeme, ať jí tato krásná práce přináší dál tolik smyslu a radosti, kolik ona se svým čtyřnohým parťákem rozdává druhým. Ať se vám daří, Vladě.
1: Ano, děkuju moc. mockrát, mějte se hezky, paní Zábrosiková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka je o lidech, kteří možná sami sebe za hrdiny vůbec nepovažují. Přesto jsou pro někoho oporou, pomocí nebo dokonce záchranou. Volejte noční linku.

0: Český rozhlas a Noční linka dnes dávají prostor vašim poděkováním. Komu byste připnuli pomyslnou medaili na hruď a za co? Na to bude odpovídat paní Eva, která volá od Ústí. Zdravíme vás.
1: Já také zdravím všechny posluchače. Já bych ráda poděkovala všem sestřičkám, který provádějí domácí péči, rehabilitačním, který prostě chodí cvičit zdravotně postižení lidé, kteří nemůžou docházet na rehabilitaci, a pečovatelským službám bych chtěla poděkovat.
0: Ano, to je určitě na místě. Těch milých sestřiček je celá řada. Já mám to štěstí, že jich mám hned několik ve své blízkosti, dokonce mám asi největší kamarádka, dělá tady tuto práci, tady teda ve Zlínském kraji. A má velmi ráda všechny svoje klienty, vždycky povídá historky o tom, jak ji oni povídají a vzpomínají. Tak já si vždycky říkám, že děláme stejnou práci, že vy vzpomínáte mě večer a jí zase dopoledne. Je to práce, která bývá taková nenápadná, ale pro mnohé nemocné a jejich rodiny má velký význam. Ano.
1: Ano.
0: A když to člověk opravdu dělá s tou laskavostí a s tou péčí od srdce, tak ten rozměr je opravdu velmi velký. No.
1: No.
0: Vy s tím tedy máte osobní zkušenost?
1: Mám dobrou zkušenost, takže...
0: Sama se sebou nebo někdo pečoval o vašeho blízkého?
1: Ne, o mě pečovali. Já jsem na vozíku a dochází ke tě domácí péče dvakrát v týdnu a cvičí se mnou.
0: Je nějaké gesto, nějaká věta, která vám od nějaké sestry zůstala v paměti?
1: Tak to ne, my si řekneme, co se ten den dělo a tak a jak jde život. Ale nějakou větu, jakou paměti, jakou takovou nemám.
0: Ano.
1: Bohužel.
0: Ano, ale
1: sestřička milá a dokonce ke mně docházel i pan bratr jako, jo, cvičitel mladýho a pak odešel do Vinohradské nemocnice pracovat. Takže jako takhle, no. Tak jsou to nenápadní lidé a nikdo jim nějak nepoděkoval, tak bych to chtěla napravit.
0: A co podle vás dělá člověka skutečně dobrým člověkem, myslím, v této zdravotnické práci? Co je pro vás nejdůležitější, když k vám přijde ten pečovatel, pečovatelka, sestra nebo zdravotní bratr?
1: No, že si popovídáme to taky, no a že mě pocvičí s tou nohou a že se člověk necítí tak sám a že jako to nevzdávají ty lidi, jo, i když ta naděje u nás těch vozečkářů někdy je malá. Já jsem byla na operaci endoprotézy a nepovedlo se to, tak jsem na vozíku, tak mě dodávají takovou jakoby energii.
0: No, na to jsem právě chtěla poukázat a doufala jsem, že to řeknete, že ten rozměr je velmi široký. Na té domácí péči je možná tak cené, kromě toho ošetření, i ten obyčejný lidský kontakt, protože pro člověka, který je často sám doma, tak může mít těch pár minut rozhovoru skoro stejnou cenu jako samotná zdravotní péče.
1: To jsem měla na mysli. Ale řekla jste to za mě moc hezky, děkuju.
0: Já děkuju vám, že jste zavolala a že jste na ty sestry, které pečují v domácí péči, poukázala. Jestli nás teď nějaká poslouchá, tak je zdravíme a vím to, řekněte, jak vám příště přijdou, že jste jim nechala zahrát, ano?
1: Ano, ano,
0: naslyšenou.
1: Děkuji, dobrou
0: noc. A bude jim hrát a zpívat Marcela Holanová a to písničku Ráno. Ráno, ale ještě tak docela nemáme, za 2 minuty půl jedné. Jarka Barboříková přeje nádhernou noc a těším se na vás v Noční lince Českého rozhlasu.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes připomínáme, že hrdinství nemusí být velké gesto. Někdy je to každodenní péče, poctivá práce, pomoc druhým nebo schopnost být ve správnou chvíli na blízku. Je s námi paní Eva, která se s námi bude povídat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý den. Už můžu mluvit?
0: Ano, jsme v éteru.
1: Stalo se to asi před 20 lety. Čekala jsem na autobusové zastávce v naší vesnici. A byla jsem tak víc uvnitř té zastávky, té budky. Šla holčička, asi taková 10letá ze školy, a v tom jelo takové černé auto, taková limuzína, zastavilo těsně vedle té holčičky, otevřely se dveře a já jsem z toho vnitřka té zastávky viděla, že tam sedí plno chlapů. A oni otevřeli dveře a ten jeden natahoval ruku na ní a říká, pojď, my tě svezeme. Ona úplně taková strnula, já jsem v tom vyběhla na tu silnici a říkám, nikam nepojede. A oni viděli, že někdo jako se jí zastal, honem zavřeli dveře a jeli směrem na Třanovice. To je obec tam hned vedle Hnojníku. Tak jsem šla, ta holčička byla strašně ráda tomu, a šla jsem na policii, ta policie hned pár metrů, přijdu tam a že jim to oznámím a řeknu, nevím, jaké číslo auta to bylo, ale byli tam chlapi, jeli směrem na Třanovice. Jenom, bohužel, tam byl jenom vrátny a on říká, jejda, oni měli nějakou vážnou věc a odjeli úplně někde do jiné vesnice, ta policie. Takže, jako, no nic, ale aspoň byla zachráněna ta holčička. Oni ji chtěli vtáhnout do toho auta. Tak to jako je všechno, no.
0: To je teda situace. To jste musela zareagovat opravdu okamžitě. Musela jste si všimnout, že je něco špatně, zasáhnout, nebát se, to teda klobouk dolů.
1: No, takže, ale že jsem to jako zaslechla a viděla, jak úplně tam již bylo plno těch chlapů sedělo, to bylo velké takové auto, černá limuzína, jo. No a oni těsně vedle ní, že no já nevím, jak by to dopadlo, poněvadž to bylo také děvčatko, no úplně zůstalo stát strnule, že no.
0: A řekněte, takže, jak to potom pokračovalo na policii, jste teda
1: nevím,
0: nepochodila,
1: nevím, nic, nevím.
0: Tak dál jste teda holčičku odvezla domů, odvedla?
1: Ne, ona šla potom pěšky, tak asi musela bydlet nedaleko někde, nevím, bo já jsem ji neznala, tu holčičku šla jako ze školy zrovna, no. A nevím, jak to dopadlo dál, jenom byla jsem ráda, že byla zachráněna, že ji nestáhli do toho auta, no, Takže to by bylo jako všechno. A Evi, udělám zase prostor volný pro další.
0: Já se vás ještě zeptám, byl v tu chvíli na zastávce ještě někdo další?
1: Ne. Já jsem čekala zrovna na autobus přijezd, no a to byla taková zastávka, taková budka, já jsem byla tam tak dál uvnitř, oni mě neviděli tam, jo, ale já jsem je, jak zastavil, tak jsem je viděla v tom moment, no tak jsem vyběhla, bo viděla jsem, bude zlé. Že a ona úplně zůstala celá tvrdá na té cestě, že se lekla jako. A on už natahoval ruku z toho auta, no ale v tom jsem to jako vyskočila, vyběhla ven a říkám, nikam nepojede. No a oni odjeli směrem tam na obec Třanovice. No.
0: Evi, tak ta pomyslná medaile patří vám. Všimnout si, že je dítě v nebezpečí, nezůstat stranou a opravdu zasáhnout, to chce odvahu, všímavost a velkou pohotovost.
1: No, takže to by bylo všechno a
0: děkujeme.
1: Mohu volat další, jako
0: udělám. Opatrujte se. Těším se na další příběhy, kež by měly takovou sílu a takovou váhu, jako ten váš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: je s námi paní Broňka. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Chtěla bych tímto poděkovat všem kanisterapeutickým pracovníkům, kteří se tomu věnují. Moc velké a pomyslné díky a velkou zlatou medaili všem, kteří se tomu věnují. Mám svou kamarádku, která také ke mně přijede a navštěvuje také domovy důchodců, domovy, kde jsou postižené děti, kde nemocnice a pomáhá, kde může. Této práci se už věnuje 25 let a každé dva roky, musí dělat s tímto pejskem kanisteropoutickým zkoušky, aby mohla tu práci vykonávat. Velice se toho vážím, má už třetího pejska a pořád se tomu věnuje i při svém vysokém věku.
0: No, Broňko, to je krásné poděkování všem, kteří se kanisterapii věnují, dnes už po druhé dokonce. Přinášejí lidem nejenom ten kontakt se zvířetem, ale často i uklidnění, motivaci, ten pocit blízkosti, který je v té těžké chvíli nesmírně důležitý a vlastně léčivý. Myslíte si, že lidé dostatečně vědí, co všechno kanisterapie může přinést?
1: Ne. Ty, co s tím nepřijdou do styku, tak tomu nemůžou věřit. A není to prokazatelné, že pomáhají tím, když zvířátko přijde k nějakému nemocnému.
0: A co podle vás tedy zvíře dokáže dát člověku, co někdy člověk člověku dát neumí? Jak byste to popsala těm, kteří se to neumí představit?
1: No, to zvířátko bývá k takovým nemocným lidem velmi, velmi takové přilnavé. Nechat se pohladit, nebo vás odlízne a vždycky čeká na nějakou dobrotku, kterou mu podáte. Buď jsou to piškotky, nebo jsou to kousky sýru, nebo nějaké pomůcky pro ty zvířatka. A tím také hrozně moc pomáhají takovým nemocným a postiženým lidem.

0: Tak děkuju vám, Broňko, že jste na tyto nenápadné hrdiny dnešního večera myslela. Přeji hezkou noc a všem, kteří se kanesterapii věnují, posíláme z noční linky velké poděkování. Má to smysl.
1: Ano, děkuji vám moc a také přeji všem takovým pracovníkům, kteří se tomu věnují dlouhé, dlouhé roky, aby jim to vše vydrželo a práce s těmi zvířatky také. Děkuji vám a dobrou noc.
0: I vám. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnešní téma je o vděčnosti. O lidech, jejichž dobro, práce nebo odvaha by neměly zůstat bez povšimnutí.

0: Minuta po 1:45. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří lidem, kteří se někde objeví v našem životě jenom na chvíli, ale zůstanou v něm napořád. Komu byste dnes chtěli poděkovat? Volejte noční linku, stejně jako to teď udělal.
1: Dobrý večer.
0: Pan Robert z Olomouce, vítejte a povídejte.
1: Jo, děkuju. Takže já bych chtěl poděkovat především pánu Ježíši, protože nám všem dává naději na věčný život po té, co odejdem ze světa. A to je obrovská naděje, protože můžu vidět svoji ženu, která už na světě není. Takže to je jedna věc. I vy máte tu možnost, když uvěříte opravdu, tak uvidíte tu cestu správnou. No a teďka lidi, co už nesou, tak bych chtěl poděkovat svému dědovi, který ho má moc rád. On už taky není. Protože nebyt něho, tak bych nevěděl, jak je to mě tato, když rodiče se rozešli a se mnou s brácho se nebavili, jestli můžu a nemůžu. Odpustil jsem jim to, ale byla to dlouhá cesta, než jsem to dokázal. Pak paní Rejksenové, protože taky mě hodně pomohla, taky nežije. No a počkejte, teď přemýšlím trošku. Tak bych chtěl ještě poděkovat babičce, protože to bylo hezky, když mě vzala na klínu a bylo dobře, prostě já jsem potřeboval vzít na klínu takové ten, no prostě to, co mě nedali rodiče, no a mé ženě, která on žije, ta byla úžasná, jsem vždycky spával v návyč, jak malý děcko, strašně jsem to potřeboval a tak jsme se střídali, ona to taky neměla v dětství lehky, takže když potřeboval má žena pohladit, tak jsem ho pohladil a když jsem potřeboval, tak zase pohladila na mě, takže. Klidně se mě ptáte, jestli chcete něco vědět.
0: No, možná mi řekněte, jestli si myslíte, že vy jste bylo někde pro někoho hrdinou.
1: Těžko říct.
0: To je možná správná odpověď, taková pokorná, ale přece jenom dejme skromnost stranou. Řekl vám někdo někde, že jste pro něho třeba vzorem, že jste mu opravdu výrazně pomohl v životě?
1: No tak syn mě řekl, tati mám tě ráda, mám syna autistu, Marek je moc prima. A víte, proč je mezi náma hezký vztah?
0: No.
1: No protože Marek, jo, můj kluk, my spolu trávíme čas, takže skládáme pucle, to je prima, chodíme spolu na bohoslužby, plavat, to je prima. No. Tyčka, máme paní učitelku na plavání, a jeho muže, takže on si našel jak kdyby tetu a strejdu a strašně si se má rozumí. A v podstatě pokračuje v tím, když to zkrátím, jo. Že, no, teď nevím, jak bych to přesně řekl, no, ale že prostě, když oni s ním komunikovat, tak já do ničeho neplist a on je má rád, oni mají rádi ho, takže on, protože autista, tak si rozšíří obzory. A přesně žena mě říkala, ty bys mu furt jenom hochu radil, jo, ale potřebuje mít svůj prostor, takže on mě to učil dál, i když moje žena už není. Ne?
0: No vlastně, Roberte, tady patří obdiv také vám, protože každodenní péče o syna s autismem určitě vyžaduje spoustu trpělivosti, síly, času a právě taková dlouhodobá péče je podle mě jednou z těch podob opravdového hrdinství, takže vy jste volal, abyste opěvoval jiné, ale myslím si, že ten obdiv patří také vám. Řekněte mi, kdo vás naučil v životě obětavosti, kdo byl ve vašem okolí, ve vaší rodině opravdu takovou laskavou duší?
1: No tak nejvíc si vážím dědu, jako když mám mluvit o těch, co už teda nejsou, protože víte, co bylo na dědovi hezky, že když jsem byl malej, tak ještě mám bráchu a my jsme vždycky třeba na rampě spravovali auto, starý. No, já to zkrátím. A děda se strašně smál, protože brácha měl 4 a 5. A no, brácha říkal, teď tam musíš dědo do toho nalít limonádu do toho auta. Já jsem zase říkal, kapotolku jako, jo. A do toho auta se nalívali 3 kapaj, no zkrátím to zase, jo. Zbytečně nepovídám, ale prostě on nám vysvětloval, co je brzdová kapalina, co je jako kapalina do odstřikovačů, jo. Že my jako kluci jsme to viděli jako, já vás rozesměl, ale barevnou limonádu, že to auto se potřebuje prostě něčeho napít, až to by jezdilo, no. Chápete to, no, tak my jsme tomu nerozuměli, no, tak to jsme mohli vědět, brácha měl 4, já jsem měl 5 let, že. Děda nám to vysvětloval, to na něm bylo hezky, na tým dědovi. No.
0: Dobře, Roberte, chcete něco říct závěrem?
1: Já vám chci říct, paní Barbořiková, že vás mám všechny rád, Dýnko, že? A vy jste moc úžasná a moc vám chci poděkovat, že jste mě vzala. No. Jako, moc vám děkuju a přeju vám všechno nejlepší. No.
0: I vám,
1: hlavně to zdravičko, abyste tady byla do 100 let, vy jste fakt úžasná.
0: No.
1: Tak to je všechno.
0: Nevím, ale děkuju, tak, takové milé rozloučení jsem nečekala. Děkuju vám všem za otevřenost i za to, co jste nám dnes večer povídali v Noční lince. My se loučíme. Dnešní Noční linka patřila hrdinům všedního dne, tak jsem ráda, že jste volali, psali a připomněli, že hrdinství často nevypadá nějak okázale. Někdy je to péče, trpělivost, pomoc, odvaha, nebo prostě jenom to, že je člověk druhému na blízku. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc a uslyšíme se příští víkend.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Jak jenom popsat dnešního hosta na jevišti našeho rozhlasového divadla? No, asi nejlépe jako originální herečku a zpěvačku, kterou mimo jiné i díky rozhlasu známe taky jinak, než jenom z divadelních prken pražského semaforu. Dnes tedy hraje a zpívá Jitka Molavcová.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, když se řekne Jitka Molavcová, okamžitě se člověku vybaví Semafor, Žofie Melicharová a taky Jonáš, Jiřího Suchého, přirozeně. Ale ono je to jinak. To je pouze naše chyba, že si Jitku Molavcovou třeba hned nepřipomeneme jako Dolly Leviovou, její parádní rolí z Hudebního divadla v Karlíně, za kterou právě získala cenu Thálie. A tak dovolíte-li, Jitka Molavcová společně se Sabinou Laurinovou teď zase trochu jinak, než ji známe. V malém rozhlasovém skeči Jiřího Justa. Sebeobrana vdané ženy.

0: paní Hodlová a vy budete zřejmě slečna Aneta. Moc mě těší, skutečně, ohromně vám to sluší. To váš vizážista, nebo vy sama, tu náušničku v nose. Ona je to vlastně nánosnička. Toho si nevšímejte, to byl takový humor. Ale posaďte se, přece máte opravdu krásné nohy, už jsem si všimla, jenom bych, nechci vám do toho mluvit, jenom bych si nebrala k těm krásným nohám v minisukénce ty šněrovací bagančata, ale to nevadí. Tak vy jste tedy slečna Aneta.
1: Aneta Hniličková.
0: To jde opravdu moc hezky k sobě. Aneta Hniličková. Rodiče měli zřejmě vkus. Já jsem Andula.
1: Já vím, paní Hodlová. Přišla jsem...
0: Vy jste spíš přilétla jako ptáčátko neopeřené, motýlek sotva vykuklený, kocourek v botách. Tak co si dáte? Mají tu výborného jägermajstra, výborného.
1: Minerálku.
0: Ne. Ne, vy trpíte nějakou nemocí? Ve vašem věku už? Teď kolik vám je? 20? 21? Neříkejte, že už máte Alzheimera nebo Parkinsona. Při vašem mládí bych si typla na nejvíc tak na zácpičku. Jägermeister má velmi příznivý vliv na metabolismus. Velmi, velmi. Víte, že na zácpu trpí nejvíc ti, kteří si pěstují zdraví? Chtělo by to pořádnej flám, slečno Hniličková.
1: Mě neurazíte, paní Hodlová. Já prostě nepiju alkohol.
0: A to správně děláte. Chcete ještě ve vysokém věku vypadat mladistvě. Pane vrchní, tady pro slečnu minerálku... A mě vavřince. To vám schvaluju, Anetko. Vy se chcete udržovat, abyste si ještě ve zralém věku mohla dovolit mladého zajíčka. I vy jedna.
1: Tak snad, abychom přešli k naší věci, paní Hodlová.
0: Jsem napjatá.
1: Jak asi tušíte, iniciovala jsem toto setkání, abychom nějakým způsobem vyřešili naše vztahy. Víte jistě, co tím myslím.
0: Myslíte tím určitě váš vztah k mému manželovi?
1: Ano, přesně tak. Čestmír mě požádal, abych se s vámi sešla a abych vás informovala o našem společném stanovisku, že my jsme totiž s Čestou přesvědčeni, že jediným možným a přirozeným způsobem je prostě... rozvěd.
0: Vidíte tamhle ty dva chlápky, jak sem pořád koukají? Řekla bych, že je to na nás.
1: Paní Hodlová, pochopte, že Čestmír k vám už nic necítí. Přece jste to musela pozorovat už delší dobu jako žena. Čestmír má prostě rád mě a já mám ráda jeho. Prostě se máme rádi.
0: Promiňte, co se to říkala? Ten starší mi připadá docela fešák, že jo?
1: Paní Hodlová, já chápu, že to pro vás není lehké, ale posloucháte mě?
0: Prosím?
1: Čestmír mě požádal, abych vás požádala.
0: A tak.
1: Abyste nekladla zbytečný odpor, až vás požádá v nejbližších dnech o rozvod.
0: Tak Čestmír vás požádal, abyste mě... požádala?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak tomu říkám chlapský přístup.
1: Pochopte, že vás už nemiluje. Teprve se mnou poznal poprvé v životě skutečnou lásku. Tak proč si zbytečně prodlužovat a znepříjemňovat si život? Vždyť by to bylo pro vás trapné ve vašem věku. Tedy já proti vám osobně nic nemám.
0: Ale... Děkuji vám, děvčátko.
1: Chápejte... Co pak za to můžu, že jsem však do mě tak zamiloval?
0: Jak?
1: Prosím?
0: Jak jste to říkala? Myšák? Pane bože.
1: Promiňte, my si tak říkáme. Já jsem jeho myšička a On je můj myšák.
0: Prostomilé, skutečně půvabné myšičky moje.
1: To víte, zamilovaní jsou blázni, blázně ze štěstí.
0: V tom případě bych vám v zájmu vašeho intelektuálního růstu doporučila tak trochu malér. Malý malér, spíš maléreček.
1: Promiňte, nebudu se už zmiňovat o našich intimnostech. Aspoň ale vidíte, jak to mezi námi je. Čestmír vedle mě úžasně omládl.
0: Ne.
1: Nevšimla jste si?
0: Ne.
1: My si teď připadáme jako zamilovaní studenti. Já si třeba vůbec nedovedu představit, že byste si takhle s Čestmírem říkali vy.
0: To máte pravdu. Myšáku, to jsem mu teda neříkala. Já mu říkala ptáčku. A on mi říkal voliéro. Ole, o, voliéro, pojď ke mně, lásko má.
1: Voliéro?
0: Ano, voliéro.
1: To jako...
0: Ne jako, to bylo realistické označení.
1: To si teda nedovedu vůbec představit.
0: Vy si toho nedovedete představit asi víc, myšičko.
1: No, nechme toho, paní Hodlová. Můžete mi říct, jak se budete stavět k tomu, až vám navrhne ten rozvod?
0: Pochopitelně, že nebudu stát v cestě vašemu štěstí.
1: Myslíte to vážně?
0: Když se tak milujete, lásce se přece poručit nedá. Nedá.
1: Takže vy opravdu... A víte, že jste mi byla vlastně od začátku sympatická. Kdybyste nebyla Čestmírova žena, tak...
0: Doufám, že si nás nechcete vzít oba. To by mohlo jít z naší strany o adopci.
1: S váma je celkem legrace, fakt.
0: Mám toto setkání brát jako... oficiální předání. Já jen, abyste pak později nevznášela reklamaci, že jste ode mě získala aušus.
1: Prosím.
0: Skoro bych vám doporučovala vzít si tušku a papír, slečno Hniličková, a psát si.
1: Notýsek?
0: Bude toho víc. Máte tušku?
1: Nemám papír.
0: Tak si to aspoň pamatujte. Tak. Hodl musí mít každý den čistou, vyžehlenou košily. A to s kravatou, ponožkami, ladícími se sakem. On totiž hodl vůbec nemá vkus. Všimla jste si? Hlavně v poslední době. To je hrůza. Tohle mu třeba vůbec nedělala Květa a za týden jsem hodla měla zpátky.
1: Květa? Jaká Květa?
0: Jo, a brambory mu dělejte zásadně ve šlupce. Jo, musíte je předvařit nejlíp 7 minut. Mezitím si vyhřejete troubu a tam je potom dáte 12 minut. Jo, máte? 12 minut na plech. Rejži dělám 14 minut, aby šla pěkně od sebe. Špagety 12 a pak nechávám 4 minuty odstát. Budete si to pamatovat, Aneto? Jo, a kafíčko, abych nezapomněla, to je dost důležitý. Na 100 ml vrchovatou lžičku, špetku soli, špetku pepře a jo, a zaprášit lehce kakaem a skořicí. K tomu švestkový koláč, no. A myšák bude váš, teda aspoň na to odpoledne. No ne, on hodl... Dovede být vděčný. Když si s ním dáte tu práci, tak se k vám nakonec vždycky vrátí. Vrátil se mi i od Andreji, a to přesto, že Andra vymačkávala pastu na zuby vždycky od spodu. Ano, ano, slečno Hniličková. Hodl vyžaduje vymačkávat pastu vždycky od spodu, i tu z umělé hmoty. Když umělá hmota po vymačkání nedrží zarolovaná, nutno jí zakolíčkovat a obrátit víčkem dolů. Jinak máte s myšákem konec. On hodl je strašně na pořádek. To je někdy problém, to je někdy hrůza. Jak mu máte udržovat pořádek třeba v té jeho sbírce panenek, když mu na ně nesmíte ani sáhnout. Marcelka například, ty jeho panenky.
1: Co? Jaké panenky?
0: S tím se vám hodl nesvěřil. S tím se vám nesvěřil, Anetko. Ano, on sbírá panenky. Barbie. Jak přijde domů, hned spěchá k těm svým barbinečkám, převléká jim šatičky, pusinkuje je, sukínky, mašličky.
1: Prosím vás.
0: No, mě to připadalo taky hrozně uchylný, ale pak jsem dospěla k závěru, že je to lepší, když svlíká panenky, než někde nějaký ženský.
1: Ale to...
0: A divím se, že vám to ještě neřek. To s ním teda moc daleko nejste, řekl to i Editě.
1: Ale prosím vás, co to tu pořád jmenujete za ženský? Jaká Edita, Marcelka, prosím vás, co by tím chcete namluvit?
0: To je další věc, kterou musíte hodlovi tolerovat, jeho vedlejšáky. Jak mu dáte najevo, že žárlíte, uteče vám zpátky ke mně.
1: Chcete
0: to mám říct? Jo?
1: Prosím vás, vy chcete říct, že Čestmír...
0: To vám taky neřek.
1: Během vašeho manželství?
0: To vám taky neřek, Vy jste v pořadí 630. Ne, počkejte, promiňte, jsem se jak zamyslela. Ne, promiňte, 37. 630. byla Monika třetí.
1: Třetí?
0: Nebo čtvrtá, nevím, ale když budete všecko dělat, jak jsem vám řekla, budete ho mít vždycky nejpozději do roka zpátky.
1: A prosím vás.
0: No to víte, holčičko, je to pěkný mužský. Mít za manžela obtloustlýho funícího taťku, tak tyhle starosti nemáte.
1: No dobře.
0: Jo, to s hodlem. S hodlem, to je jiný milování. No vidíte, nemám pravdu.
1: No, já...
0: no zrovna včera.
1: Počkejte, on přece...
0: To slyšíte andělský chóry a hvězdné nebe nad hlavou a nemravný zákon v sobě.
1: No, to tady nevím.
0: Vypila jste mi moje víno, slečno Hniličková.
1: Promiňte, já ani nevím,
0: no,
1: že jsem...
0: No to nic, no to vám z rozčílení vyschlo, víte, děvenko. Hned vám objednám. Pane vrchní...
2: Je, podívejte se, ty chlapi. Ten mladší na vás může celou dobu oči nechat.
1: No, podívejte se, paní Hodlová. Je mi naprosto jasné, že se mi snažíte Čestmíra pomluvit, abyste nám překazila naši lásku.
2: Ale to
1: jenomže ne. To se vám nepovede, protože... My se s Čestmírem milujeme.
0: Jistě.
1: A Čestmír nemůže beze mě žít. A já vám stejně nevěřím ani slovo.
0: Jo, ještě jednu věc byste měla, holčičko, vědět.
1: No a neříkejte mi holčičko, já jsem náhodou dospělá žena.
0: Jak chcete?
1: Vykládejte si, co chcete. Víte, co jste? Jste normální, stará, zlá, nepřející ženská.
0: Takhle si ovšem hodla neudržíte, děvenko. Děláte mi vážné starosti. Počkejte, že on byl hodl váš první.
1: Co je vám potom?
0: Hned jsem si to myslela. Byl by z vás takový hezký pár. Ohromně by vám to spolu slušelo. Ano, ano, ano.
1: Vy jste ale cynická.
0: No ale, Anetko, chci jen, abyste byli s Myšákem šťastní. Jinak se mi hodl vrátí jako vždycky a to přece nechcete ani vy, ani já. No ne?
1: No.
2: Je, podívejte, ty chlápkové. Teď už to ale vůbec nezastírají, že sem koukají. Že bysme byli tak okouzlující.
0: Vypadá to, že se každou chvilku zvednou a půjdou sem. Co řeknem? Neznáte je náhodou?
2: Podívejte se tam taky tak nenápadně jako já. Nenápadně.
1: To jsou moji bodyguardi.
0: Bodyguardi? Jaký bodyguardi?
1: Ale Čestmír nedal jinak, že mi na to setkání s vámi musí najmout bodyguardy.
0: Ne.
1: No, že prý byste mohla být taky nebezpečná, když jde o ně.
0: On mě zná.
1: No jistě, že byste mi taky mohla něco udělat, abyste o něj nepřišla.
0: Tak, promiňte, to snad není pravda. Ty mužský jsou ale namyšlený. Tak já se ho snažím někde udat a on No, oni si vážně všichni o sobě myslí, že jsou pupkem světa. No, řekněte, slečno Hniličko. No. No, on si teď leží někde na kanapi a čeká, že my dvě se budeme spolu o něj prát. Pane bože, to jsou ale blbci. No, řekněte, Anetko. No, řekněte.
1: Víte, že jo? Tak to ty bodyguardy můžu vlastně klidně poslat domů, že jo?
2: Ne, jsou to docela pěkný mužský. No, podívejte se, takový urostlý. Všimla jste si? Co, aby jsme si udělali takový jako menší mejdán, spíš mejdánek.
1: Mejdánek?
0: Co?
1: Já nevím, jak mi to víno stoupilo do hlavy, já moc nejsem zvyklá.
2: Nepotykáme si? No tak, Aneto, tak pojď. Na ženský práva.
1: Jo.
2: Když rovnoprávnost, tak rovnoprávnost. Máme co dělat obě, aby jsme vyrovnali skóre. Šestmír vede dvojciferným výsledkem. Je třeba přecházet do rychlých protiútoků a využívat každé příležitosti. No, nemám pravdu, Anetko.
1: No, jasně. A pro dnešek mu budou muset stačit jenom ty panenky.
2: Jo, ty jeho panenky i s kraječkama.
1: Jo.
2: Mám na ty tvoje bodíky kývnout já nebo ty sama?
1: Já a sama.

0: hýbat ručičky. Zase jsem tě z toho dostala. Ale pamatuj si, že tentokrát to bylo naposled. Ne, opravdu naposled. Já končím. Jistě. To, co jsi sliboval, samozřejmě platí. Ode dneška vedeš kompletně domácnost ty. Ano, celý rok. Ahoj.
1: Už 10 let nám láska slouží, a nebo my sloužíme jí.

Páchne plyn, a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat, a já zas chuť tvých sladkých slin. Náš zvadlý květ už vypad z vázy.

že ať se štěstí točí zády k nám. Já stále mám tě ráda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dlouhá léta doprovázela tvář Jitky Molavcové malý televizní kabaret, vzpomínáte? Ona vlastně, Jitka, velkou část svého života věnovala práci pro děti. V rozhlase dokonce svého času převzala i roli pohádkového Hajaji a průvodce večerní pohádkou po panu Vlastimilu Brodském. No a kolik bylo těch nedělních pohádek, ani nepočítám. Tak třeba ta, kterou napsala paní Helena Sýkorová o Šumínu Šepotavém. Že nevíte, kdo to je? No tak, počkejte. Šumín šepotavý, to je vlastně drobounký vánek, který trochu šumí, trochu šepotá a taky trochu šišlá.
2: Tenkrát byl pěkný slunečný den. Mistr Arnošt vyhlédl z komínu a uviděl podivné stvoření oblečené v lehonké růžové hábitky. Cherubínek se zapletl do smotané komenické štětky.
3: Drží mě, drží. Pušť, štrašně mě ždržuješ. Musím rozfoukat semínka sedmi krášek. No tak, dej si říct. Ach jo, nevidí, nešliší. Šereda, šeredna. Voušata, bratříčci, větříčci, pomožte mi.
4: Tady nemáš co dělat.
3: To já taky vím, žabloudil jsem. Honil jsem se s brundibárem. Nekoukej a pomož mi.
4: Ukaž, nešiko, kdybys nelez po střechách, tak bys ses nezamotal. Zasloužil bys.
3: Šeš. Vítr, cloumák, nebo fujavec, že jsi tak příšnej.
4: Hele, nedělej si ze mě šprťou chlata, uličníku. Nebo tě nechám a budeš tu viset jako zralá bluma. Jsi zdejší?
3: Nejsem. A ty?
4: Nejspíš si spad s nebe, že nepoznáš komíníka, co?
3: Nešpad.
4: Budeš asi kluk od komediantů.
3: Šem šepotavý vánek Šumín. A přiletěl jsem. Mám křídla, nevidíš?
4: Ukáž. No, trochu jako křídla to vypadá. Ale pták nejsi.
3: Celého si mě ušmoural. Máš ošklivou barvu. To je tvoje vlastní?
4: Umažu se, protože pracuju, chytráku. Vymetám komíny. A moc rád bych věděl, co umíš ty.
3: O, spoustu věcí. Ševelím, šumím, šeleštím a šepotám.
4: Zapomněl jsi na šišlání.
3: Nemrač se, kominíku. My šepotavé vánky nemáme rádi pošmourné tváře. Když budeš chtít, přifouknu ti jinou barvu. Světle zelenou. Ta ti bude šlušet. Šeberu ji lístkům jarní bříži.
4: Opovaž se. Vždyť by si mě pletli s Hastermanem.
3: Tak ti aspoň pošipu kvítkem šeříku. Mám jich plnou kapšu. Budeš krásně vonět.
4: Přestaň.
3: Když ty ode mě nic nechceš.
4: Chci, abys odtud rychle zmizel. Ale opatrně, bosky to po střechách klouže.
3: My, šepotavé vánky, nepotřebujeme boty. Máme něžného ducha. A ten náš poznáší do výšek. Odletím, ale nejdřív vše ti musím odměnit. Když nechceš navonět, pošeptám ti sladký šen. Budeš je ti ždát při každém ušínání.
4: Takový mi šeptat nemusíš. Ten už mám.
3: Ždáš je ti o té šlečně, čo vyhlíží támhle doleš okýnka.
4: Jak to víš?
3: Protože tam pořád pokukuješ. Je krásná a bílá, jako beránkové nebe.
4: Je, jenže o tom, že mě má ráda, se mi jen zdá.
3: Opravdová láška je moc těžká věc. Tu já přifouknout nedovedu. My, šepotavé vánky, umíme přifouknout a odfouknout jen věci lehonké a pomíjivé. Šlži, šemínka, pavoučí hedvábí, nebo taky šaže, dobrou náladu a šladká šlovíčka.
4: Je, tak to bych bral. Tu dobrou náladu a hezká slůvka. Víš, pro Albinku.
3: Na, vem si větrné peříčko. Když ho pohladíš, vykouzlíš si to všechno jako na povel.
4: No konec ti ještě uvěřím. Kluku povětrná.
3: A přijď mi povědět, jak to dopadlo. My, šepotavé vánky, šme tužež vědaví na šťastné konče.
4: A kde tě najdu?
3: Tam, kam chodí větr špát. Na větrovišti.
4: Kde to je?
3: Na nejvyšším vršku.

0: Potavý vánek zamával na rozloučenou a byl pryč.
1: Čekám na tebe celou věčnost.
2: Vždycháš jako melužína. Čo ješ tebou?
1: Ach, můj milý šepotavý vánku, mám hlavu plnou těžkých myšlenek.
2: Šlíbilš mi šťastný koneč a žadím šem nošíš, jen šamé těžkošti. Pořád šem radší, ta tvá bílá šlečna.
1: Něco horšího. Zlobí se a vůbec mě nechce vidět. Jsem pro ně moc černý, navenek i uvnitř. A přitom bych pro ně udělal všechno na světě. I lavičku u komínu bych natřel na bílo, kdyby si to přál.
2: Taky pušť hlavy. Co tě má čo trápit? Na světě je krásných děvčat habaděj. Bílé, růžové i světle modré. Pomůžu ti vybrat. Najdu ti třeba koštkovanou.
1: Mám rád albínku.
2: Dej si říct. Šidíš ostatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Hezčí je lítat škvítku na květ, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, zkuší vyméšt i žešrče.
1: Ale já si ji nechci vymést, chci si ji tam schovat na pořád.
2: Rád bych ti pomohl, komíníku, ale nešpravedlivý hněv je ta největší věč, kterou znám. Dovede ho odfouknout jenom švištiveč, žvaný taky větrovouš. My, šepotavé vánky, s tím nič nešvedem.
1: A kdo je švištivec?
2: Vítr, šilný, jak funíčí bík. Když žafouká, duby šténají a oknice škřípají. Ale pozor, taky umí odnášet střechy a vyvračet stromy z kořenů. Musel bych ho probudit.
1: On je tady.
2: Tamhle, v té velké šluji. Ale moč se mi tam nechce. Ono s větrovoušem není radno si začínat. Vždycky po něm žuštane strašná špoušť a pašeka.
1: Šepotavý vánku, moc tě prosím, udělej to pro mě.
2: No, tak já jdu. Snad mu to nějak vysvětlím. Ale ty se přikrč. Ke škále. Komíníku a pevně se drž. Nebo tě odneše.
3: Z úkrytu za mohutným balvanem uviděl Arnošt Šumína, kterak zmizel v největší sluji. Po chvíli se odtud vynořil svištivec Větrovous. Byl to chlapík mohutný, zarostlý a zachmuřený. Za ním nesmělými krůčky cupital šepotavý vánek. A všechno kolem potemnělo.
4: Tak kde to je?
2: Tamhle, ve městě, v té přikrčené uliči. Ale prosím tě, foukej něžně.
4: Víš, potavé vánky, od těch svých šepotů jste trochu přitroublé. Měl bys vědět, že svištivec Větrovous nefouká. Já burácím a všechno převracím.
2: Polámal kaštanům větívky a šetřepal květy. Na čem že teď budu houpat?
4: Na kopřivách. Ty ti tam nechám. Za to vyvrátím ten vysoký, pyšný dub a zatočím s ním ve vzduchu. O cože to dokážu?
2: Švěd, šlíbilš mi, že jen kapánek do ouška zašvištíš té bílé šlečně a hned zaš půjdeš špát.
4: Když svištím tak pořádně a z plných plic.
2: Co se slíbí, to se má dodržet. Počkej, až zaše budeš potřebovat pošimrat na žádech a na čechrat v ouši. Uletím ti.
4: Větrovou slovo, slovo je jako skála, nemusíš se hned urážet. Vy šepotavé vánky, jste náramné cimplíny. Jdu na to.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ten pořad, který jsem svého času tak rád poslouchal, se jmenoval Před písničkou smekni. Rozumí se před lidovou písničkou. Jitka Molavcová v něm vyprávěla o hudbě, kterou má ráda, a pokaždé měla ve studiu taky své kamarády a přátele, jako například Jaroslava Krčka a taky Alfreda Strejčka.
2: Vzpomínám si, že jsem mnohokrát slyšela a také četla, že už je lidová písnička přežilá, že pramen lidového umění vyschl, že lidové písně už se udržují jen uměle a tak dále a tak dále. Ale vždyť se stále znovu a znovu nacházejí mladí muzikanti a zpěváci, kteří lidové písně zpívají a hrají, kteří vědí, že je lidové umění věčný zdroj inspirace, a kteří vědí, že tu lidová píseň vždy byla, je a Bůh dá i bude. Pánové, co takhle přivítat jaro?

0: kdo začne?
1: Na jaře, když kvete sad, na slunci je každý rád. Včelky, housátka, děti, kuřátka, motýly a ptáci, i ti poškoláci, ti se všichni hrnou zas na sluníčko ven. Na světě je každý rád, když je krásný den. To je Josef Kožíšek a opět zhudebnění našeho kamaráda
2: Pavla Jurkoviče.
1: Trošku jsem mu to na začátku zkazil, Pavlíku, promiň, ale písnička tvoje je krásná.
2: A je skoro lidová. No, přiznávám, že mám jaro velice rád, protože to je vlastně vzkříšení přírody. A když jsme teda v pořadu o lidové písni, tak mám rád všechno, co k jaru ty naši předkové vymysleli. Nejen písničky, ale říkačky. Třeba modlím se k tobě, strome zelený, ať tebe pánbu dobrým nadělí. A nebo třeba takové ty písničky, které zpívají o přírodě, o stromech. No, třeba tato. Zelenej se doubečku, ale jen pomaloučku, až ty se zazelenáš, jakou mi radolest dáš.
0: Nebylo by možné, abychom si nějakou písničku zaspívali společně? Přece společný zpěv je to nejlepší, co můžeme mít, spojuje nás v radosti a nedovolí nám myslet na nic špatného.
2: No, já bych jednu takovou písničku měl, takovou jarní. Je dosti stará, je dokonce renesanční, ale je velice jednoduchá. Myslím si, že ji zvládnou i posluchači, nejen my. A uděláme to tak, že až ji pustíme, tak hned pochopíte, že se tam vždycky něco opakuje. Tak při tom opakování se můžeme všichni přidat.
0: Dobře.

0: Jitkou Molavcovou a Fredem Strejčkem teď ještě chvíli na závěr zůstaneme a rozloučíme se dnes společně s dřevěnou knížkou Vladimíra Preclíka. To je totiž asi Preclíkův nejznámější takový příruční slovník o dřevě, jak už nám často zevšednilo, že si ani nevšimneme. No? Žerť, ráhno, špricle, štokrle a mnoho dalších. Člověk si tak čte a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád vypráví příběhy nejenom o nich, ale taky o stromech a nebo třeba dřevěných příjmeních. Tak zase dobré dny, hlavně ve zdraví a někdy naslyšenou.
1: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Zásadně nestoupá do kopců, nešplhá do strání a skal se bojí jako vodník sucha. Tichem je tak prosycena, že by mohla být jeho synonymem. Roste rychle jako z vody a pod deštníkem jejich pružných prutů v dutinách kmene hnízdí ptáci. Vrba bývá trvale rozcuchaná, mají rádi kluci a bývaly časy, kdy z vrby dokázali plést velikonoční přiléhavé pomlásky. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Denně kaštánek ohmatává bezděčně v kapse a těší se z jeho vyleštěného povrchu. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka, a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme.
1: Lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: A jdeme na
1: olivu, vrbu, topola jasanského, sosnu, jedličku, borovičku, javorského i javora.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem od někud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.